0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
0: Praha. Dvě alba narvaná slavnými hity v hlasování. Black Eyed Peas a V.E.N.D. Black Eyed Peas. Nebo The Weeknd, After Hours. Koho si dáme v pondělí?

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: je o místo výš. Je nová Celeste Buckingham. Watch me win. Tři nejlepší. Anika Iris. Morning Blues. Cat's Eye. Animal. A jednička. Po třetí jasně a suverénně Miley Cyrus, Bass Persuades. Všechno důležité, včetně hlasování u nás na webu.
1: Praha.rozhlas.cz.
0: A teď zase vy, kdo bude příští.

0: na Rádiu Praha.
1: Pražáku, hej.
0: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
1: Pražáku, hej.
0: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Jan Polívka. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A začneme rovnou novinkou, což se jmenuje, nebo ta inscenace se jmenuje Anděl v lihu. Já jsem měla tu čest vidět ji tady v Praze, jo. Ale vlastně vznikla v divadle Bolka Polívky v Brně. A předpokládám, že to byl nápad tatínka Bolka Polívky. Je to tak?
2: Je to tak. Táta měl v hlavě nějakou už dobu, že přemýšlel, co on totiž furt jede jako hrozně bomby vlastně.
1: Pořád stejně?
2: No, on mně přijde, že on to potřebuje, že to nebere vůbec, to je fakt fascinující, jak on to nebere jako práci, ale že to je tak už v něm a s ním a kolem něho, že to je úplně přirozený a furt potřebuje, píše furt a furt něco pozoruje a zapisuje a vtipkuje a tvoří a vlastně, že myslím, že to byl takový přirozený proces potom po minulé hře jeho. Tak to tak nějak vlastně vzniklo tím, že vlastně Pecu, o kterým to je, tak to byl jeho celoživotní takový pobratím. A taky myslím, že hodně udělalo to, jak měl, bylo to období, kdy na tom jako nebyl zdravotně dobře. Tak vlastně si myslím, že to i hlavně udělal kvůli tomu, aby nejenom byl s Pecou, ale byl s těma jako klukama, synama, že to bylo takový jako vlastně něčím terapie. A no a vzniklo z toho taková srandovní.
1: A Pecu hraje přímo táta, Bolek Polívka. Jo. A jsou tam všichni vaši bratři, jo. Je to tak?
2: Všichni tři tam jsme, no.
1: Protože těch inscenací rodinných, když se nebudete zlobit, když to tak jako nazvu, tak už vzniklo hodně, ale je to třeba váš táta a Vladimír Polívka, anebo se svojí dcerou Aničkou, ale teďka tam takzvaně jako nadspal vás všechny, kromě Holek.
2: Jo, no. Já si myslím, že ono to tak v něčem jako přirozeně se jako děje, že to není nikde jako vystrojená jako nějaká snaha o nějaký přesně jako tlačení nebo něco takového. Já jsem s tím třeba dost bojoval, když přišel s tím nápadem, protože jsem byl v prváku na JAMU a přesně jako jsem hrál celý život basketbal, tak já najednou 2 roky nic nedělám, chodím po kavárnách, po skladech a nevím co, a najednou se postupně, já rád říkám, že jsem k tomu dozrál, k tomu a na té JAMU, tak ty spolužáci, nový to prostředí a teďka člověk se chce jako, že sám za sebe, ale vlastně to je těžký nějakým způsobem už z principu a pak najednou táta přijde s tímhle, tak úplně mi to vlastně seklo pod tomu nějakou představu toho ideálního jako

0: jítí za sebe.
1: Rozumím, no. Rozumím.
0: Ale přijde mi to, že vlastně jsem byl jenom jako hloupej, takový v něčem egoisticky jako nastavený, že jsem si říkal, že bych toho litoval, kdybych to nevzal. No.
1: A nebo možná opatrnej, protože jste nechtěl, aby někdo zase říkal, že táta vás dostal do divadla, možná.
0: No opatrnost, no, protože si myslím, že mi na tom záleží a vlastně dost řeším, co si jako vlastně lidi myslí ve smyslu tom nejlepším, že ne jako, že bych byl nějak četl komentáře a to mě vlastně nějak jedno, ale že vlastně nemám rád křivdu a nemám rád jako nespravedlnost. A přijde mi, že jsem jako vystavený už z principu tomu, ale já jsem si to vybral, takže to je moje zodpovědnost nějak pracovat. Takže teď tím, jak to všechno stalo a to, co všechno jsme zažili za srandy a ten čas spolu nejvíc, tak to mi přijde, že nějaký jako, že někdo si řekne, že tam je, protože je syn, tak to mi přijde úplně jako nejmenší, úplně.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Bahalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je herec Jan Polívka a ještě chvíli zůstaneme u inscenace Anděl v lihu. A váš bratr, Vladimír má jinou maminku, tátu máte stejného, tak hraje Bolka Polívku v té inscenaci. Ale když si to představím, kdybych byla ve vaší pozici, tak si vůbec nedokážu představit, že by můj bratr hrál mého tátu.
2: No,
1: jak se s tím hledá zžít na jevišti a hrát tu hru uvěřitelně?
2: Za prvé, ten jeho kostým, divadle se říká, že člověk má kostým, tak ten kostým je opravdu z šatníku táty. Takže to jsou, je to obleční táty, ale to oblečení se stalo kostýmem Vladimíra, aby mohl hrát postavu Bolka. A stávalo se, když už po těch kostýmových zkouškách, už jsme zkoušeli právě s kostýmama, Vladimír má paduku, má jako vlastně nos taky přidaný a to jeho oblečení. Tak fakt se stávalo s Frantou, s bráchou mladším, že jsme jako šli a že tati, a že to byl Vláďa, že to bylo takový, že ještě jak ten Vláďa se tam zkoušel ty různý chůze a sedy a prostě toho tátu, taky to pozorování, tak jsme fakt, že jsme se jako, že to nebylo ani možný, jak vlastně, a dokážu si představit, že z dálky, pro toho diváka to někdy sem tam v nějaký úhlech může být vlastně. A Vláďa to je hrozně hezky jenom pojmenoval, že vlastně, taky se někdo ptal na tu otázku, a že vlastně tátu studuje celý život, 36 let jako. A že mi přijde, že vlastně to vlastně je úplně takový až moc blízký, nebo až moc daleký, tak moc blízký zároveň, že to vlastně dává úplně smysl. Kdo jiný to má vlastně dělat, kdo jiný ví víc o tom člověku. Vlastně.
1: A když Bolek, táta, řekl Vladimírovi, že bude hrát jeho, tak Vláďa s tím byl okamžitě v pořádku?
2: No
1: to, přijal to?
2: Jako vlastně nejdřív to bylo jako, že jako, co? Fakt? Ale potom nějak, pak se hodně se bavilo, jak moc to má být karikatura, že to není jako dělání si, můžu to jít z prostý slova, nebo nemůžu?
1: To ne.
2: Ne. No, takže jak moc dělání srandy z toho táty, nebo jestli to je jakoby fakt upřímně, tak jsem hledala ten jazyk, jako kde to má být, aby to nebylo jako blbý, aby to nebylo zbytečný, no vlastně. No tak postupně se to tak tvořilo a zjišťovalo a tak se to tak formovalo a nějak vznikl z toho tady tenhle sen, ta interpretace jeho tátu.
1: A vy milujete fyzické divadlo, my se k tomu fyzickému divadlu určitě dostaneme. Tak myslíte, že Vladimír to vzal touhle cestou? No, přes tu fyzionomii táty, která je fakt výjimečná a výrazná?
2: Jako určitě. Vladimír je nadaný, jako Vladimír je jeden z největších profíků, co jsem jako mohl zažít. Jako fakt mám štěstí, že mám takového mentora.
1: Vlastně větší než táta?
2: Ne, tak můžeme rozhádat rodinu, no, ale... Takže on Vláďa má jako určitě svý nějaký techniky, metody a principy, jak jako všechno jak přebrat a jak si to vlastně osvojit. A určitě šel přesně jako tu fyzikalitu, že vlastně fakt jsme si dělali, že od nás se ptal s Frantou a mě se ptal Vláďa, jak si myslíte, že táta jakoby chodí. Tak každý jsme to nějak trošku, tak jsme to vlastně skládali jako z tři pohledy toho našeho táty. Že to tak různě, co myslím, tak jako kombinoval.
1: A pak přišel táta Bolek a řekl, takhle blbě já rozhodně nechodím.
2: No, nebo řekl, Vladimír, hraješ to výborně, ale já bych se hrál mladší.
1: Dobrá režijní poznámka.
2: Poznámka, výborná.
0: Rádio Praha.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahlovou a mým hostem je stále herec Jan Polívka. Ze všech těch Bolkových dětí tak herectví se věnuje Vladimír, Anička a vy, říkám to správně?
1: Kamilka je režisérka.
0: Režisérka. Nejmladší bratr půjde do herectví nebo ne?
1: Ten dělá muziku. Dělá hudbu. A ségra teďka odmaturovala, tak to se u ní uvidí. U ní si myslím, že by na herečku byla škoda, no. To je taková, si myslím, trošku prezidentka, že vlastně by to vůbec nebylo divný, kdyby se to stalo, že to je fakt šikovná baba, no.
0: Ale u vás to taky nebylo od začátku zřejmé, že půjdete cestou herectví?
1: Vůbec. Já jsem v těch 8, 9, 7 letech úplně malej, jsem se začal potkávat, že prostě děcko, tak si hraje nebo vidí nějak svět a neřeší nic vlastně v něčem, což je krásný a nebezpečný. A najednou přesně něco Bohušu to a facka B, nebo jakože srandy to, něco a takový, jako, a jsem nechápal, co to znamená. A postupně jsem rostl, tak jsem se ptal, byl jsem zvědavý, proč se mi tohle někdo říká a tedy. Tak jsem pochopil, že to je kvůli tomu, že táta dělá něco, kvůli čemu ho znají a je to nějak, jakoby, jak to funguje vlastně, že má někdo nějaký jméno, nebo jakože dělá něco, co... A tak jsem vlastně nějak zatvrdl úplně upřímně v sobě a řekl jsem si, že to vlastně jako fakt nechci, že jestli to bude znamenat tohle, tak to nechci. A zachránil mě basket jako sport, to úplně náhodou.
0: A kdy jste začal dělat basketbal?
1: V 9 letech jsem začal a ve 12 mě odkoupilo Brno, že jsem jako profesionálně od 12 těch 13 let. A to jsem vlastně úplně zásadně potřeboval a bez toho, bez téhle 10leté kapitoly bych jako nemohl vůbec ani rozhodnout, dozrát k tomu to dělat, protože jsem si potřeboval jako svý přesně egoistický prostě klučičí věci jako potvrdit a tam mi nemohl říct ani jako prd nikdo, že to je kvůli někomu. A tak jsem procestoval svět s basketem, poznal jsem výborní lidi, disciplínu, týmovost, jako já nevím co, pády, výhry, porážky, bolesti, zranění, úspěchy, neúspěchy, pot, krev, blablabla. A že myslím, že...
0: Tak to je všechno herectví.
1: No přesně. A to třeba Ivan Trent má uměl vlastně hrozně, jako stejně taky hrál basket a výborně, výborný basketák byl. A vlastně jsme se o tom bavili a že z toho sportu zůstane všechno dobrý vlastně, jako ta disciplína, no to je řemeslo, to práce, jako člověk musí tomu věnovat čas a pak lidi vidí jenom to, ten zápas, nebo jakoby ten výsledek toho zápasu a to stejný film nebo divadelní představení, ale to jsou hodiny a hodiny a hodiny práce a lásky a obětování, takže to má hrozně moc podobného, jako úplně vlastně trenér, režisér. Ten hlavní postava, ten, co dává body, ten, co doskakuje, tak to je zase třeba vedlejší postava. Bo můžu a masér, tak to bude nějaký tam jako, no a že můžeme to úplně rozložit jako divadelní soubor celý a s nějakou jako týmovým sportem. Úplně přesně, jak dokážu to takhle, fakt.
0: A respektujete autority? Nemáte s tím problém?
1: No, já si myslím, že záleží jako ve smyslu, jako myslím si, že je správný mít v sobě trošku rebela, ale ne takovýho toho umělýho, že v momentě, když člověk, jakoby, to pozná člověk, když někdo stojí nový do místnosti, nebo nějak mluví, tak už hnedka, jakoby, OK, chci tě poslouchat, jakože věřím tě, důvěra, a že si myslím, že když člověk dokáže jakýmkoliv stylem, který funguje, tu důvěru vybudovat, tak ta autorita vlastně moc možná přehnaně takový agresivní slovo, že to je spíš ta no důvěra nebo jako vzhlížení k tomu člověku, respekt. A že to s tím nemám problém, ale v momentě, kdy to je porušený, tak už mi to vlastně jako se nedá nějak zapojit moc. No.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a mým hostem je stále herec Jan Polívka. Mě by zajímala Jamu, protože vy nestudujete takzvaně tradiční činohru, ale fyzické divadlo.
2: Ano.
1: A jestli jsem se správně dočetla, tak tenhle obor je tam poměrně mladý. Od roku 2004 a založil ho Ctibor Turba.
2: Ano, předtím to byla vlastně klauniáda, klaunérie. Což bylo, no vlastně Ctibor Turba to tak zamýšlel. A zamýšlel ten ateliér, aby vlastně vyšel ročník jako nějaká company, která bude cestovat po světě s Baringotkou a budu moc hrát. To byla jako nějaká myšlenka, co jsem slyšel toho Ctibora. A dělal mu asistenta teďka náš vedoucí ateliéru Pierre Nadeau, takový Francouz, co vystudoval HAMU, nonverbální divadlo a filozofii v Paříži, takový výjimečný člověk. A převzal to po Ctiborovi a vlastně tím, že ten obor se otevíral jednou za 4 roky, že to není jako každý rok prváci, tak tam byl vždycky prostor na nějaké zlepšení, posunutí, ať už přesně nevím názvu, nebo, ale to vlastně to je to nejmenší, že spíš ta filozofie toho, co se tam děje, koho se, kdo, kdy se zve, kam a tak.
1: Jaká je ta filozofie toho oboru?
2: Mně to přijde, že zjednodušeně, že po nás nechce Pierre, nebo ti vedoucí nechcou, aby jsme byli herci, nebo režiséři, nebo tanečníci, ale aby jsme byli divadelníci. To mi přijde nádherný, že jako vlastně ten kulturní, ten umělecký svět je tak barevný, že člověk může prostě psát divadelní hry, třeba nebo básně, knížku a může zahrát, může pomoct někde jako, nebo může režírovat někoho na divadle, ve filmu, že to vlastně komplexní balíček toho divadelníka, toho vlastně řeckého, antického řeckého jako umělce, který vlastně uměl zpívat, uměl tančit, uměl mluvit, uměl hrát pravdivě, uměl...
1: No. A všechny tyhle předměty tam jsou v rámci toho fyzického divadla?
2: Jsou, ale určitě to není jako, že všechno, třeba činoherci mají určitě větší důraz na tu mluvu, určitě větší důraz jakoby na přesně tu herecký metody, jako přesně Stanislavskýho a větší jako psychologizace a s Shakespearem se mnohem víc setkává s těma klasickýma dílama. Ale my zase vlastně si můžeme s těma dílama setkat, protože máme jako nějakým způsobem podobné atributy, ať už třeba míň, ale máme jich jakoby mnohem víc v něčem. Že taková, no, a jsme herci jako činoherci, akorát tam máme vlastně tu výhodu, což mi přijde jako vlastně super, že si můžeme ty věci dělat sami.
1: A dá se k té pravdě dojít i skrze pohyb?
2: Určitě. To pěkně, jak jsme se právě bavili. Před začátkem, tak my mám ta filozofie činoherci, tak to je jako Stanislavský zevnitř ven a Čechov Lekok, co máme my, to je přesně zvenku dovnitř, že jak jsem říkal, že chvilku bych se díval, jak sedíte a podle toho bych nějakým způsobem ty prsty, palec, teďka jste se z nervozity trošku zhejblo palcem, no jasně. A podle toho se dá nějakým způsobem, já upřímně se nějak budu cítit, to není třeba pro mě přirozený, tak bych neseděl, takže vlastně můžeme hledat přes tu opposite way vlastně, nebo zvířata, nebo pozorování, jakože, nebo člověk, když jde po ulici, tak...
1: A co se dá zjistit o tom charakteru toho člověka? No, jak se hýbe a jak sedí.
2: A to je právě to je to umění, jako, že to je zvenku, přes fyzikalitu jakoby dovnitř, tak to neznamená, že tam není nic vevnitř. Že akorát se dojde vlastně k tomu, že když to člověk zkusí přesně sedět jinak, chodit jinak, jiný rytmus, skulhá, nevím, něco hlava dole, to jsou malé věci úplně, tak už se nějak cítí a vlastně zjišťuje, jak by se asi ten člověk mohl cítit. Musí se jakoby oblíct do toho kabátu, což je to fyzikalita. A třeba to může být pro mě úplně jiný, jak pro vás, ale něco mi to udělá a vlastně pomůže mi to třeba najít tu postavu mojí, protože já nesnažím se být někým jiným. Všichni víme, že jsem herec, nebo že jsme herci, ale že vlastně to je to napodobení nejpravdivější takovýho, jakoby, no.
1: A v konečném důsledku divák potom pozná na tom jevišti, jestli jste pravdivý nebo ne.
2: No jasně.
1: Jestli to funguje nebo ne.
2: Nejlíp, aby zapomněl, že je v divadle a že se dívá na nějakýho herce. To je to nejpravdivější varianta, si myslím, toho zážitku. Ale přijde mi úplně nádherný příklad právě Lekok. Tak on nějak byl fascinovaný tím, jako co teda znamená divadlo, co znamená to pravdivost. A on trošku štvala takový to herectví, jakože musíte být někým a musíte si zažít věci, abyste mohl být jako pravdivý. Tak ho to trošku štvalo. Tak on na jevišti v Paříži v divadle udělal úplně přesnou kopii řeznictví. Jako fakt tam byly mrtvý prasata, kachličky, ten stůl od krve a ten střeva a všechno, co tam bylo jako řeznictví. A vzal malýho kluka a zeptal se v tom opravdu řeznictví vlastně, kde jsme? A ten kluk se podíval kolem sebe a řekl, no v divadle. Že to má jako ta iluze toho, že to bylo přesně jako realistický řeznictví na tom jevišti. A kluk řekl, no v divadle. No tak to je jasný, to mi přijde úplně nádherný vlastně, že... A pak to jsou ty okolnosti, jako kde se hraje, co se hraje, jak. že ten člověk zapomene, že jenom jako kouká a vlastně kouzlo. A pak
1: stáhne
2: tam skončí,
1: ho to.
2: A skončí to a najednou a můžeme se bavit o tom třeba, nebo že to je to mi přijde, to kouzelný, magický.
0: A 20. a 25. října dorazí Design Market naposledy na výstaviště. Přes 220 lokálních značek, autorská móda, šperky, design i skvělé jídlo. Přijďte s námi oslavit 16 let designu. Vstup zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Praha žije. Norské hvězdy 80. let a

0: Ve studiu Rádia Praha je se mnou stále herec Jan Polívka a teď stále ještě studujete JAMU, fyzické divadlo. To, co jste popsal, je nesmírně zajímavé, že to je takový všeobjímající obor, takže předpokládám, že ta touha, co potom po té škole budete chtít dělat, je hodně širokospektrální. Takže, zjednodušená otázka, co je ta vaše vize, co byste chtěl dělat?
1: My jsme vlastně už v prváku i ve druháku, tak máme možnost, že třeba naše klauzury tak byly autorský. Takže už jsme nějakým způsobem nás vedli, že tak zjišťovali, co nás baví, co nám třeba jde, nejde. Tak nás vedli k tomu nějakému objevení jazyku svého, uměleckého nebo hereckého nebo divadelního. A někdy to nějak přirozeně táhl k pantomimě, kdy jsem tam našel jako velkou svobodu mé imaginace a některé věci, co nedokážu pojmenovat, tak jsem ani nemusel. A jak jsem hrál celý život basket, tak jsem měl nejhorší mluvu a furt na tom pracuju. A vlastně jsem si říkal, když nebudu muset mluvit, to je autorská věc, můžu dělat, co chci, tak nebudu mluvit, no tak co? A tak se to nějak začalo jako úplně nezávazně na nějakých jako okolnostech dít a vlastně mě přijde, že ta pantomima a to nonverbální divadlo v tomhle, to obrazový divadlo, tak mě fascinuje a fascinují mě divadelní kouzla. Tak to bych určitě chtěl jako nějakým způsobem brouzdat a už teďka vlastně chci odpremiérovat svoji věc první jako krátkou jako solo pantomimický. A no, baví mě točit, hrozně mě baví točit, to je taky úplně jiná dimenze. Točil jsem jenom jako malý vlastně věci, ale hrozně mě to fascinovalo, měl jsem štěstí na lidi a přijde mi to taky další typ kouzla.
0: Před kamerou nebo za kamerou?
1: No, před kamerou tam to začalo, jako za kamerou jsem byl třeba, když jsem byl malý, jako vlastně celý život vyrůstám jako v šatnách a byl jsem na táta natáčet nebo brácha, tak jsem tam jako třeba byl, pozoroval, tak vždycky to bylo fascinující, protože kamerky pro děcko, no tak přesně jako. No, ale když jsem zažil to bejt tam, jako před kamerou, tak to mě fascinovalo jako by úplně samo. A teďka se mi třeba děje to, že vlastně si říkám, kde jinde než na JAMU nebo na škole, tak to píšu teďka tak jako scénář pro svůj studentský film.
0: Že byste ho režíroval.
1: Že vlastně to, to je to kouzlo, že se nechce jakoby škatulkovat, kategorizovat do herce.
0: Omezovat.
1: Proč?
0: Rozumím. A chcete takzvaně zcestovat svět jako váš táta?
1: No, přijde mi to fascinující. Jako, my jsme v prváku udělali takovou věc, Everyman se to jmenuje, se spolužákama z JAMU, takové ne školní věc, ale jako mimo školu na festivalu v Káznici v Brně. A tak jsme jako udělali premiéru a tam byla paní producentka z nějakého studentského festivalu v Německu, tak jsme jeli do Německa hrát. A tam jsme přijeli a všichni jsme dostali 500 euro. Úplně od každé techniky, každý říct všichni. Za prostě študentskou hodinkovou věc. A já si říkám, cože. A ještě jsme tam potkali krásný lidi, noví lidi, byli jsme vycestovali, byli jsme sporu, prostě pár trošku jsme si dali, vyfotili jsme se tam, mohli jsme si tam zatancovat, zahráli jsme, zkušenost nádherná prostě a ještě peníze v prváku na JAMU. A to si říkám, OK, že to všechno, takoby, že se dá tím živit, vlastně, kdyby to takhle bylo jako normálně, tak si říkám jako hustý, no. A přišlo mi spíš vlastně ta kombinace toho komfortu, že člověk nemusí řešit, že nedostane zaplaceno, nebo že nemůže hrát, nebo, ale že to vlastně, že to, a to byl studentský festival. A teď si říkám přesně, festivaly po tom světě, že člověk zažije to cestování, ty lidi pozná, potká, má ten zážitek a dostane jako peníze, aby se mohl jíst a jako být a jenom dělat to, ježišmarja.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a já se teď podívám s dovolením do telefonu, protože krátce před naším rozhovorem jsem rychle dala na Instagram takovéto otázkové okno, aby se mohli posluchači ptát. Teď mám letový režim, ale jednu otázku jsem si rychle skopírovala a ta mě zaujala, protože se přiznám, že jsem o tom úplně nevěděla, ale jak zvládal Honza šikanu? Ale vůbec nevím, kdy a kde. Aha. Kdy to bylo?
1: No to se stalo, to jsem dělal rozhovor v jednom podcastu a tam jsme, jmenuji se to Nezávislá, a tam jsme se nějak zabrousili vlastně do toho, jako ta cesta moje z basketu, nebo to celý život, nějaký to je bejt prostě dítě slavný rodiče, co obnáší a tak, tak jsme se bavili a já jsem vlastně tak nenápadně mluvil o tom, že přesně jak jsem mluvil i o tom, když jsem byl malý a ten basket mě zachránil v tom, že jsem nechápal, proč mě starší kluci na základce říkají Bohušu a takový, a že já jsem vlastně o tom mluvil, že to bylo vlastně nepříjemný, stávaly se situace jako, ale že si myslím, že tady tohle jako šikana, jakože nějaký obrovský jako mlácení, co se jako neprobíhalo, že to z toho udělal ten internet, nějaké jako články se spíš myslím, ale že stávalo se opravdu jako nepříjemný situace, jako přesně jako když to řeknu útoky, jako nějaký tak normální, vlastně dětský, ale nepříjemný, kterým jako nějakým způsobem udělali traumata, s kterým jsem se jako vypořádal úplně v klidu, ale jako myslím si, že to je takový téma, který není moc jako zajímavý. Ne?
0: Přemýšlím, jestli byste mohl hrát, že nejste synem svého otce, ale s touhle vizáží by to asi nešlo. Takže jste musel vždycky přiznat barvu. No, jsem syn Bolka Polívky.
1: Táta říká, no, tam jsme vedle sebe a tam nějaký kamarády a on říká, no, takhle bych vypadal, když jsem byl mladý, kdyby jsem měl co žrat. A táta buď títko takhle tenký, že jo?
0: Já si pamatuju ty spasnavy. Každopádně, když se ještě lehce vrátím k tomu basketu, tak ta sportovní kariéra vám jakým způsobem pomohla v tom, co teď děláte, kromě té disciplíny a toho, co jste se naučil kolem toho sportu? Co využijete pro to herectví nebo pro tu budoucí dráhu?
1: Mně přijde hodně jako extrémních takových jako vnitřních přesně jako zážitků a ty emocí, jako co jsem zažil kvůli tomu sportu, ať už to bylo jak přesně prohry.
0: Brečel jste někdy?
1: Spíš jsem byl vztekač jsem byl, že jsem třeba jako, jsme prohráli fakt nějaký důležitý zápas těsně a třeba z velké části mojí vinou, tak jsem byl schopný jako rozbít šatnu prostě a takový. Ale to je přesně ten moment, kdy to jako člověk může zase zastavit potom a pochopit, proč jsem to udělal a pak už to nemusí dělat nikdy znova, ale jakoby, že jsem tam takový ty křivdy jsem tam mohl, jako když jsem něco dělal v osobním životě, tak ten sport byl prostě takový to jako testosteronový doupě v něčem, ale vlastně inteligentní, protože člověk nemůže jenom jako běhat, musí si myslet, musí jako, a vlastně mi to dalo podle mě ty extrémní výkyvy těch emocí různě, když jsem mohl zjistit a zažít to. Třeba a poučit se z toho a vlastně využít to, když tak potenciálně pro tu práci. No.
0: A na úplný závěr, je pravda, že malujete?
1: Je pravda, že maluju. Je to pravda. A
0: chystáte výstavu?
1: Chystám výstavu. Ještě není datum přesně, ale měla by být v Brně i v Praze. A k tomu je taky hezká historka, protože Vladimír maluje moc jako dobře, ale spíš taky opravdu rekreačně, jako což já taky. Ale já jsem byl jednou jsem seděl u něho na baráku a on takový velký modrý obraz s takovýma bílýma hlavama a já se na to dívám, že od koho to je obraz? No to jsem namaloval já. A jak jsi to namaloval? No, tak jsem prostě vzal barvy, jsem si koupil plátno, tak jsem to nějak namaloval. Tak jsem si říkal, co? Tak jsem si koupil plátno, že to nedalo, tak malý plátno, ale pokud to balíček do první třídy prostě akrylových barev, tak jsem aha, tak druhý, třetí a pak se zvětšovaly ty plátna a pak postupně už přibývaly barvy a štětce a najednou prostě už to je 5 let nebo 6 let, co jakoby tak maluju, že mám takový můzy, že prostě potřebuju se tak a neumím kreslit, ale malování přijde, že to je takový přesně jako nevím, no, je to takový.
0: Vím, že jsme v rozhlase, takže to musíme popsat, ale co malujete? Jak vypadají ty vaše obrazy?
1: Je to taková já tomu říkám jako otevřený vrátka do mého podvědomí, že to vždycky je jako necílený, že nemám představu před tím, co budu malovat, je taková abstrakce to je, jako hodně spreje, akrylové barvy, takový výrazný barvy. Pár lidí mi třeba řeklo, že to může být podobný Basquiatovi, takový jako pop art věci, ale vlastně moc ne, protože nemůžu kreslit, takže to jsou fakt takový jako segmenty, hodně se mi tam objevují hlavy. A přijde mi to, že vlastně vždycky to podvědomí je jako strašně zajímavý v tom, že fakt se stane bílý plátno. Maluju, a pak tam je něco a nějak cítí člověk, že to tak má být a že to je hotový, proto tam není, nikdo neřekne, jako, že to je hotový, to je ten člověk sám. Až mě fascinuje to, že co vyprodukuje to samo tady v té hlavě úplně. Takže takový velký plátna, abstrakce, výrazný takový teplý, sexy barvy, tomu říkám, že mám rád takový to přesně výrazná modrá, žlutá kombinace. A pak je období, kdy prostě třeba nějak se necítím dobře, ale je to jenom prostě takový šero, s trochu modré třeba a úplně, a pak zpětně úplně chápu, co to znamená, je to takový deník trošku, no, abstraktní.
0: Takže půjdete cestou divadla, fyzického divadla, možná režie a malování.
1: Já bych to řekl, že prostě chci být divadelníkem.
0: Se vším všudy. Mým hostem byl Jan Polívka, děkuju.
1: Děkuju moc krát, děkuju.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: oblačno až polojasno. Později večer bude oblačnosti ubývat a teploty maximálně 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfína dnes do 4 hodin odpoledne nejezdí tramvaje a autobusy. Úsek od křižovatky s ulicí na Rejdišti po Čechův most je uzavřený kvůli filmovému natáčení. Tramvaje linek číslo 17 a 42 jezdí odklonem přes Malostranskou a nezastavují u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objíždí uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží. Ode dneška do 23. října je možné obrátit se na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních a senátních volbách. Státní volební komise v pondělí schválila výsledky voleb. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud se ale už třeba zaobíral volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karvinech chce zase podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb. Uskupení Kladeňáci chystá stížnost kvůli extrémní odchylce výsledku v jednom okrsku. Mezitím ale pokračují povolební jednání o novém vedení měst. Městský soud v Praze začíná dnes projednávat případ Číňana zadrženého v Česku na začátku letošního roku. Podle obžaloby měl muž novinářské krytí, sbíral ale citlivé informace od politiků nebo akademiků pro čínskou tajnou službu. Je prvním obžalovaným v Česku podle paragrafu zvaného činnost pro cizí moc, který platí od loňského února. Muži hrozí až 5 let vězení.
2: Podle dřívějších informací Českého rozhlasu jde o čínského novináře Yanga Yiminga. Jeho články se objevovaly na více čínských serverech, primárně ale pracoval pro prorežimní čínský deník Kuangming Daily. Od roku 2024 měl akreditaci udělenou ministerstvem zahraničí. Ve stejném roce dělal podle serveru Seznam zprávy rozhovor třeba s tehdejším europoslancem za ODS Janem Zahradilem. Muže odhalila bezpečnostní informační služba. Policisté ho zadrželi 17. ledna. Od té doby je ve vazbě. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: V areálu továrny Spolana v Neratovicích na Mělnicku dnes budou cvičit přes 200 policistů. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se budou připravovat na ostrý zásah při demonstracích. Lidé žijící v okolí by tak měli počítat například se zvýšeným hlukem, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
3: Přibližně od 8:30 do 3 odpoledne mohou lidé v okolí areálu Spolany zaznamenat větší pohyb policistů a policejních vozidel i hluk spojený s výcvikem. Cvičení může také krátkodobě zdržet dopravu v okolí. Cvičení se zúčastní všechny krajské a speciální pořádkové jednotky a téměř 400 figurantů.
0: Fotbalisté Slavie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál. Trenéra fotbalistů Slavie Jindřicha Trpišovského výsledek i výkon týmu zklamal. Mužstvo podle něj nezahrálo dobře, chyběla mu i individuální kvalita na jednotlivých postech. Dnes bude v Praze oblačno, až polojasno, později večer bude oblačnost ubývat, teploty 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: V dopravním infocentru dneska ráno a dopoledne bude kolegyně Katka Jelenová, já tě zdravím, ahoj.
5: Hezké ráno, Honzo. Provoz začíná zlehka houstnout ve Kbelské směrem z Hloubětína do Letňan, a to před omezením u sjezdu do Veselské. Jede se tam pouze jedním pruhem, odbočka na Letňany je navíc uzavřená, zpomaluje se za nájezdem od Novopatské. Kbelská se plní i ve směru dolů na Hloubětín, tradiční fronta popojíždí zatím jen v kratším úseku mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna vzniká kolona za sjezdem na Chocerady na 29. kilometru. Příčinou je nehoda na kilometru 30,5. Po srážce dvou kamionů se projíždí pouze levým pruhem. Čekejte 10 minut navíc. A na D4 s Příbrami do Prahy se brzdí před omezením u Jíloviště na 11. kilometru. I tam se zdržíte zatím do 10 minut.
4: Já ti moc děkuju. Hezké ráno.
5: Měj se hezky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: 6,5 minuty po 6. startuje středeční ranní vysílání Rádia Praha s datem 14. října. Agáta a Háta mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, holky.

0: mind. To byly Liam Payne a Boogie the Hoodie. Stack it up a ve čtvrt na sedm na Rádiu Praha.
1: Praha je nej. Kdysi po něm jezdili tramvaje i auta. Dnes je jedním z nejslavnějších mostů světa. Karlův most je nejstarším mostem v Praze a už více než 6 století spojuje oba břehy Vltavy. Karlův most nechal postavit Karel IV. Po ničivé povodni, která zničila původní Juditin most. Stavba začala v roce 1357 a řídil ji

0: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno, později večer bude oblačnosti ubývat. Maxima 16 až 18 stupňů, teď jsme na 11 stupních a foukat bude slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr. A jak to vypadá na silnicích, nám řekne Katka Jelenová.
1: Kbelská z Hloubětína do Letňan se plní z úrovně Novopatské. Provoz brzdí omezení u sjezdu na Letňany, který je navíc kvůli frézování uzavřený. Kbelskou se tam jede navíc pouze jedním pruhem. V okolí Letňan se zaplnil i začátek Liberecké do centra. I tam je to kvůli omezení. U Stříškova uzavřeli levý pruh, jede se tak pravým a odstavným. Rychlost je snížená na 60 km v hodině. A zpět na Kbelskou. Teď se podíváme na směr z Letňan do Hloubětína. Kolona se prodlužuje, aktuálně se brzdí už za sjezdem do Novopatské a k Poděbradské je to přibližně na 10 minut. V Českobrodské do centra naberete zdržení na příjezdu do Běchovic z újezdu také okolo 10 minut a provoz houstne i na východní části okruhu, následně na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most.
0: Díky moc, Katko, měj se.
1: Krásné ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Zmocnil ses mě na premiéře v první řadě Národního divadla, pamatuješ?
4: Každý člověk má právo si vybrat, co a s kým.
5: Já nemůžu v takovémhle světě žít.
6: Činoherní klub uvádí inscenaci Tango v režii Gabriely Gabašové. Se Zuzanou Bidžovskou, Vasilem Fridrichem, Sandrou Černodrinskou, Janem Hájkem, Romanou Videnkovou, Viktorem Zavadilem a Prokopem Zachem.
7: Nemůžu v takovémhle světě žít.
6: Více na činoherníklub.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
8: Tady je teda ale nuda.
9: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha.
10: Na Rádiu Praha.
9: Dvě alba narvaná slavnými hity v hlasování. Black Eyed Peas a B.E.N.T. Black Eyed Peas. Nebo The Weeknd, After Hours. Koho si dáme v pondělí?

0: To byly Black Eyed Peas a Shut Up v 6:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Jen několik dní po slavnostním znovu otevření průmyslového paláce po 4,5leté rekonstrukci se jeho brány otevřou všem zájemcům. O víkendu 17. a 18. října budou moci návštěvníci od 10 do 18 hodin zdarma nahlédnout do obnovené historické dominanty pražského výstaviště, která se po rozsáhlé rekonstrukci znovu stala jednou z nejvýznamnějších staveb svého druhu, nejen v České republice, ale i samotné Evropě. Sněmovna bude dnes znovu schvalovat nové podmínky zaměstnávání státních úředníků. Koaliční většinou zřejmě přehlasuje veto prezidenta Petra Pavla, jen se obdobně jako opozice obává zejména politizace státní správy. Hlava státu vrátila poslancům k opětovnému posouzení také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Rovněž tuto předlohu vládní tábor s největší pravděpodobností potvrdí. Malé a střední podniky zřejmě získají snazší přístup na kapitálový trh. Umožnit jim to má novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která je ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Uskutečnit by se mohlo příští týden. Ve druhém čtení poslanci nepředložili žádné pozměňovací návrhy. Sen českých fotbalistek o historicky prvním postupu na mistrovství světa se definitivně rozplynul. V odvetě semifinále kvalifikačního play-off prohráli ve Skotsku 2-3. Z úvodního duelu si odnesli porážku 0-2, do Brazílie se tak příští rok nepodívají. V zápase se skotským soupeřem Češky dvakrát vedli, ale slibný náskok neudrželi. Dnes bude oblačno až polojasno, k večeru bude oblačnost ubývat, teploty 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace s těmi přichází Katka Jelenová.
3: Před Kbelskou už se začíná plnit i Novopatská směrem z Černého mostu, zatím od Satalic, odtud nahoru k omezení je to na 20 minut. Od Hloubětína se jede zatím v celku plynule. Ve směru z Letňan dolů do Hloubětína trvá zdržení, a to v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. Liberecká do centra se ucpává z konce Cínovecké, jednak kvůli omezení na Střížkově, následně i z důvodu regulace provozu v Blance. Zpomalíte už před Bulovkou a pravým pruhem se budete posouvat až ke sjezdu do Nové Povltavské. A na hlavní části Pražského okruhu směrem z letiště k D1 teď velmi opatrně, kousek před sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru blokuje levý pruh porouchané vozidlo, kolona se sune už od sjezdu z D5 z 23. kilometru. I samotná dálnice D5 od Plzně se plní, osobní auta brzdí na úrovni Chrášťan, kamiony o mnoho dříve už před Rudnou na 7. kilometru.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Po 6:30 v ranní Praze Luis Capaldi, Stay Love. A budou Imagine Dragons a Wrecked. Mimochodem na Praze 6 už mají po koaličních vyjednáváních a mají jasno. Článek o tom najdete na iRozhlasu a my se tím budeme zabývat už za chvíli.

0: byly Imagine Dragons a Wrecked je 6:45. V Praze pokračují povolební vyjednávání. Na Praze 6 se na koalici domluvili STAN, Spolu pro Prahu 6 a se Zelenými a ODS s KDU-ČSL. Dohromady mají 32 z 45 mandátů.
1: Volby v Praze 6 vyhrálo hnutí STAN. Získalo 12 zastupitelských křesel. Vládnout bude s Prahou 6 sobě, Zelenými a se skupením ODS a KDU-ČSL, říká lídr tamní kandidátky starostů Petr Prokop.
2: My jsme vlastně přistoupili k jednání o téhle koalici, zaprvé proto, že jsme měli dobrou zkušenost těch předchozích 4 let. Zároveň jsme měli pocit, že volební výsledky ukázaly, že ta koalice má prostě zvyšující se podporu. Dohromady jsme získali nějakých plus 9 mandátů oproti stavu před 4 lety.
1: Změní se ale počty zástupců jednotlivých stran v radě městské části a Petr Prokop bude nově starostou Prahy 6.
2: My jako starostové, jako vítěz voleb, jsme si řekli o pozici starosty. Nabídli jsme partnerům víceméně, řekněme, asi rovnocenné zastoupení v tomto směru, které v radě bude.
1: Definitivní rozdělení gescí potvrdí zástupci stran koaliční smlouvou, kterou chtějí podepsat nejpozději začátkem listopadu. Dosavadní starosta městské části Jakub Stárek z ODS bude nově místostarostou.
3: Předtím jsem gesci vlastně neměl jako starosta a měl bych vlastně od pana Koženého, který byl místostarostou pro územní rozvoj, převzít územní rozvoj.
1: Do koaličního vyjednávání se chtěla zapojit taky například opoziční TOP 09. Podle její lídrině Evy Smutné je vítězné strany nepřizvali.
4: Byli jsme opakovaně odmítáni, a to jak stranou Starostové a nezávislí, tak i Praha sobě se Zelenými. Pouze z ODS a KDU došlo ke krátkému setkání v sobotu večer, kdy jsme si poděkovali za korektní kampaň.
1: TOP 09 získala 4 zastupitele. Stejný počet mají taky Piráti. Hnutí ANO má v 45 členem zastupitelstvu městské části 5 mandátů. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno, později večer bude oblačnosti ubývat maxima 16 až 18 stupňů, jsme pořád na 11 stupních a foukat bude slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Jak to vidí Katka Jelenová?
5: V Novopatské z Černého mostu vzniká kolona už kousek za sjezdem na Satalice. Nahoru do Kbelské k omezení pojedete přes 20 minut. Od Hloubětín a se zpomaluje ve stoupání za Kolbenovou. Libereckou do centra z konce Cínovecké pojedete k Blance přibližně 20 minut. Pozor na omezení na Střížkově. Silničáři tam uzavřeli levý pruh, jede se tak pravým a odstavným. Na příjezdu k Blance už se dost zaplnila i Povltavská v úseku mezi Čuprovou a Bulovkou. Ještě předtím naberete zatím kratší zdržení ve spojovací mezi Jarovem a Balabenkou. Na východní části okruhu následně na Štěrboholské spojce ztratíte až půl hodiny po pojížděním mezi Černým mostem a Europarkem a D4 s Příbrami do Prahy, ta je ucpaná už za Mnížkem ze 17. kilometru. Na trase čekejte hned 2 potíže. Nejprve na 13. kilometru po srážce osobního auta s divočákem průjezdný jen jeden pruh, poté kolona kvůli omezení u Jíloviště. Tak dohromady čekajte zhruba půlhodinové zdržení mezi 17. a 11. kilometrem.
0: Díky moc, hezké ráno.
5: I tobě, Honzo.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Nelaďte se od pondělí do...

0: Lidé v Hartigově ulici v Praze najdou nový defibrilátor, je v centru zdravotní péče. Uskupení Kladeňáci dnes napadne u soudu výsledky komunálních voleb. Dnes je papučový den, lidé mohou podpořit hospice po celém Česku. Bude oblačno až polojasno a teploty až 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 3 pořídila nový automatický externí defibrilátor a zaplatila za něj zhruba 50 tisíc korun. Síť volně přístupných zařízení na záchranu lidského života městská část rozšiřuje pravidelně. Místa s defibrilátory lidé najdou v aplikaci Záchranka, říká mluvčí radnice části Petr Habáň.
2: Praha 3 daruje přístroj Centru zdravotní péče.

0: došlo k chybnému přepočtu hlasů, což by mohlo ovlivnit vzhledem k tomu těsnému výsledku voleb na Kladně opravdu i počet mandátů a celkový výsledek voleb vůbec. To znamená, považujeme za nutné skutečně to přezkoumání provést, tak aby došlo k nápravě toho stavu.
1: Do kladenského 33 členého zastupitelstva se dostali ještě další tři uskupení, ANO 2011 a ODS, které zatím mají po 5 mandátech, a také Unie pro sport a zdraví se 2 zastupiteli. Domácí hospicovou péči je dnes možné podpořit při Papučovém dni právě fotografií v této domácí obuvi, jejím sdílením na sociálních sítích a třeba i vlastní zkušeností se dá na domácí hospice upozornit. Je možné je podpořit také finančně nebo při benefičních akcích po celém Česku. Pro rodiny pečující o nevyléčitelně nemocného blízkého je důležité říct si o pomoc včas, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michaela Čeřovská.
2: Ta rodina moc nemá sama šanci to poznat, k tomu je důležitý třeba ten lékař v nemocnici, který vidí, že už ta léčba, která se snažila uzdravit tu nemoc, nepřináší ty výsledky a že by ten nemocný měl lepší kvalitu života, pokud by využil paliativní péči, a je potřeba, aby tu rodinu vlastně seznámil s touto možností, vysvětlil jim, jak to funguje.
1: Hokejisté Pardubic si na závěr základní části Ligy mistrů připsali 5. výhru v tomto ročníku. Švédský Firm Vechje porazili 2-1 v prodloužení. V něm rozhodl svou trefou Jáchym Kondelík. Hokejista Martin Nečas vystřelil v NHL 2 brankami triumf Colorada na ledě Dallasu 3-2. Obránce Adam Jiříček svým prvním gólem v soutěži pomohl St. Louis k vítězství 7-2 nad Otavou a prosadil se také Tomáš Hertl při výhře Vegas na ledě Nashvilleu 5-2. Dnes má být oblačno, až polojasno, později večer bude oblačnost ubývat a teploty dnes 16 až 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jdeme na silnice s Katkou Jelenovou.
5: V Praze dnešní ranní špička v plném proudu, ucpaná tradiční místa kvůli omezení, Kbelská z Hloubětí na Doletňan, kolona popojíždí i Novopatskou od sjezdu na Satalice. Liberecká do centra plná z konce Cínovecké k Blance pojedete téměř půl hodiny. A stejný čas necháte i na východní části okruhu i na navazující Štěrboholské spojce. Dálnice D4 s Příbrami do Prahy zůstává zaplněná za Mníškem z 18. kilometru. Na trase hned 2 potíže, nejprve na 13. kilometru po srážce osobního auta s divočákem průjezdný pouze jeden pruh, poté vás čeká kolona z 11. kilometru kvůli omezení u Jíloviště. A na D1 z Prahy do Brna trvá silný provoz už těsně za sjezdem na Benešov z 21. kilometru. Pomaleji se jede až k omezení na Šmejkalce, prudce až do zastavení se pak brzdí za mostem přes Sázavu okolo 27. kilometru. Odtud se popojíždí hodně přes 20 minut až k nehodě na kilometru 30,5.
4: Díky moc, hezké ráno.
5: I tobě, Honzo.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Radiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do středy 14. října. Máme 5,5 minuty po 7. Hezké ráno. Za chvilku Nico Santos a Why Don't You Stay? Taky třeba Damiano David a jeho The First Time.
3: Rádio Praha a Honza Chlaň. Hey.

0: To byl Damiano David a The First Time na Rádiu Praha ve čtvrt na 8.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
3: Středa, 14. října. Svátek slaví z řečtiny dobré Agáty. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Dvě bitvy v jeden den a ani ne 30 kilometrů od sebe daleko se odehrály před 220 lety v roce 1806. Francouzský císař Napoleon porazil prusko-saské vojsko u německé Jeny. Byl přesvědčen, že narazil na hlavní vojín nepřátelské armády. Ten ale o několik kilometrů dál u Auerstadtu porazil jeho maršál davů. Renomovaná tisková agentura Reuters byla založena v Londýně v roce 1851, to je 175 let. U jejího zrodu stál německý emigrant Paul Julius Reuter. První veřejné telefonní spojení dostala Praha před 145 lety, v roce 1881. První koncesi na moderní živnost ten den dostal syn Františka Palackého Jan. Pražská ústředna měla později na startu celých 10 klientů. Medvěd s malým rozoumkem mlsající med se zrodil před 100 lety, v roce 1926.
4: Oho, dobrý den. Je Kristůfek Robin doma?
3: Anglický spisovatel Ellen Alexander Milne vydal jeho první dobrodružství. Téměř 100-metrová nákupní pasáž nově postaveného obchodního centra Myslbek, spojující třídu na Příkopě s ovocným trhem, byla v Praze otevřena před 30 lety, v roce 1996. Zlomeninu lebeční kosti utrpěl Petr Čech před 20 lety.
5: Zase vím, že ten mozek tam je.
3: Od návratu už nastupoval jen ve speciální přilbě a ta ho proslavila stejně jako brankářské umění. Kdo by neznal Love Hurts skotské skupiny Nazareth? Její zpěvák Dan McCafferty by dnes slavil 80. A kulatou 70 má její výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Živí se jako sochařka. Já přeju hezký den.
0: Ten den bude oblačný až polojasný, později večer bude oblačnosti ubývat, maxima 16 až 18 stupňů, jsme na 11 a foukat bude jen slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Katko, zdravím tě, povídej.
6: V Novopatské směrem z Černého mostu už narostla kolona téměř na konec D10. K omezení nahoře ve Kbelské pojedete přes půl hodiny. Kbelská už je zaplněná i z Hloubětína. Od křížení s Poděbradskou ve zmíněné Poděbradské čekejte zdržení od Rajské zahrady ke Kbelské. Konec Novopatské se plní i na trase k Černému mostu. Přes východní část okruhu do Štěrbohol za Europark pojedete bezmála 50 minut. V centru metropole v ulici 17. listopadu v úseku mezi Rudolfinem a Právnickou fakultou dnes téměř celý den natáčí filmaři. Komunikace je tak v obou směrech neprůjezdná. Zastavený je i tramvajový provoz. Objíždějte po levém břehu Vltavy, tedy po nábřeží Edvarda Beneše. A D5 z Plzně na příjezdu do Prahy ucpaná před Rudnou ze 7. kilometru. Pomaleji se jede až na okruh, tradičně za Ořech na 18. kilometr.
0: Moc díky, Katko, hezké ráno.
6: I tobě, Honzo.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Máte rádi novinky?
9: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha. Hot Zone.

0: To byly Sugar Babes a Push the Button. Je 7:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno, hlavní město pokračuje v umisťování slunečních elektráren na městské budovy. Do konce října Pražské centrum obnovitelné energie zprovozní 64 fotovoltaik, které ročně ušetří téměř 1000 tun emisí CO2. Nové panely vznikají například v areálu správy služeb v Praze 8, na školách, v jednotlivých městských částech a také na střechách domovů pro seniory. Vyrobenou elektřinu městské instituce sdílejí mezi sebou navzájem podle aktuální spotřeby. Sněmovna v úterý v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinérie. Důvodem jejího zavedení je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporací a v tuzemsku dopadne zřejmě jen dva podniky, a to rafinérie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. Obě vlastní Orlen Unipetrol. Zákon odolal návrhům na zamítnutí i na vrácení vládě, které vznesla opozice. Nyní ho projedná sněmovní rozpočtový výbor. Banky a stavební spořitelny poskytly v září hypoteční úvěry za 35 miliard 400 milionů korun. Ve srovnání s loňským zářím to znamená pokles o 6%. Proti srpnu se objem hypoték zvýšil o 3%. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně stouply o 5% na 28 miliard korun. Úrokové sazby v průměru stouply na 5,1% ze srpnových 5%. Česká tenistka Marie Bousková vypadla na turnaj ve Wuhanu ve druhém kole s Majou Chvalinskou z Polska, prohrála 6-1, 1-6 a 1-6. Dnes by mělo být v Praze oblačno, až polojasno, k večeru bude oblačnost ubývat a teploty dnes 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Ve studiu dopravního infocentra je připravená Katka Jelenová, ví, jak to vypadá na silnicích.
3: A dobré ráno přeji. Na jižní spojce směrem na Smíchov vzniká kolona už kousek za podjezdem magistrály. Přes ucpaný Barandovský most i do Břížskou pojedete k Mrázovce přes půl hodiny. V Novopatské směrem z Černého mostu čekejte kolonu z konce D10 k omezení. Ve Kbelské pojedete téměř 40 minut a Kbelská zaplněná i ze spod z Hloubětína od křížení s Poděbradskou. Liberecká z konce Cínovecké k Blance na půl hodiny, podobně i na východní části okruhu i na Štěrboholské spojce směr Lanový most. Na D4 cestou z Příbramy do Prahy naberete velmi dlouhé zdržení. Kolona se vleče od Mníšku z 18. kilometru. Téměř 50 minut strávíte po pojížděním okolo nehody na 13. kilometru až k omezení u Jíloviště na 9. A D5 směrem z Plzně, ta je zaplněná od Rudné z 5. kilometru. Zdržení se týká kamionů i osobních aut. Ta jedou na okruh za Ořech na 18. kilometr 40 minut. Nákladní soupravy o mnoho déle. A ještě pohled na D7 ze Slaného do Prahy. Zdržení od sjezdu na Kladno ze 7. kilometru. K omezení u letiště pojedete 15 minut.
0: Já ti děkuju, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Je na čase a Živá tvorba uvádí představení pro ženy divoké i domácí Sebežít. Autorka a herečka Barbora Vlasak-Valentová ve své originální zpěvoře nabízí jedinečný pohled na život, ke kterému nerozlučně patří i smrt. Přijďte se smát i plakat. Sebežít. Hrajeme v prostoru Lilie u Staroměstského náměstí v Praze. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Host Lenky Vahalové.
4: Režisér David Ondříček se po letech vrací k poetice svých kultovních samotářů. Jeho nový film Kluci to vidí jinak než holky vstoupí do kin 22. října. Jaký příběh nový snímek vypráví a koho uvidíme v hlavních rolích?
2: Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Půl osmé na rádiu Praha, Ray, Where is my husband? A taky Danny a Rain.

0: do 25. února 1991 jsme se vrátili s touhle peckou. Švédské poprokové duo Roxette a Joyride na rádiu Praha ve 7:45. Ministerstvo kultury chce od velkých festivalů jasnější výsledky a přínos pro českou kulturu. Proto reviduje smlouvy s pořadateli. Ne všichni ale zatím vědí, co to pro ně bude znamenat. Například Zlínský filmový festival stále čeká na oficiální informace.
1: Úřad ministra kultury Oty Klempíře za motoristy chce, aby spolupráce s významnými akcemi odpovídaly aktuálním prioritám státní kulturní politiky. Mezi ně patří třeba dostupnost umění. Pražské jaro podle ředitele Roberta Hanče už o návrzích spolupráce s rezortem diskutuje, uvedl v písemném vyjádření.
2: Dosavadní jednání považuji za konstruktivní a věřím, že jejich výsledky budeme moci představit v horizontu několika týdnů.
1: Karlovarský festival podle pořadatelů dlouhodobě plní všechny podmínky, které vyplývají z memorand. Další spolupráci s rezortem chtějí rozvíjet. A o finanční podpoře chce ministerstvo jednat také se Zlínským filmovým festivalem, říká jeho mluvčí Kateřina Martikánová.
3: My jsme o té věci nebyli informováni, dozvěděli jsme se to ze sociálních sítí a čekáme teďka, až nás ministerstvo oficiálně vyzve. Bohužel tuto chvíli informace k tomu nemáme.
1: Vedle víceletých smluv plánuje ministerstvo kultury posoudit i partnerství s hereckými cenami Thálie nebo festivalem Smetanova Litomyšl. Revidovat bude rezort také spolupráce s institucemi v oblasti ochrany kulturního dědictví a vzdělávání. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Dneska bude oblačno až polojasno, později večer bude oblačnosti ubývat maxima 16 až 18 stupňů, furt jsme na 11 stupních, foukat bude slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Jak to vidí Katka Jelenová z dopravního infocentra?
4: Severovýchod Prahy značně ucpaný hlavně kvůli výraznému omezení nahoře ve Kbelské směrem k D8. U sjezdu na Letňany se jede pouze jedním pruhem. Odbočka do Veselské je navíc stále uzavřená. Kolony se vlečou jak Novopatskou od konce D10, tak i ze spod od Hloubětína. Začíná se plnit i průmyslová před Poděbradskou. Poděbradská do centra, kolona od Rajské zahrady téměř k Libeňskému nádraží. V Kolbenově do centra se zdržíte v úseku mezi Kbelskou a Vysočanskou. Českobrodská do centra hned v několika úsecích. Silný provoz čekejte nejprve na průtahu Újezdem, pak na příjezdu do Běchovic, stejně tak mezi Okruhem a Dolními Počernicemi a nakonec i v Hrdlořezech před Jarovem. Odtud do omezení ve spojovací pojedete více než 20 minut. A v centru metropole v ulici 17. listopadu v úseku mezi Rudolfinem a Právnickou fakultou dnes až do odpoledních hodin natáčejí film. Komunikace tak v obou směrech zůstává uzavřená. Nejezdí ani tramvaje. Objíždějte po levém břehu Vltavy po nábřeží Edvarda Beneše.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
4: I tobě, Honzo.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Right Said Fred a Yo My Mate. Je 8 hodin ve studiu se mnou Denisa Žižková. Máme pro vás další zprávy Rádia Praha. Přejeme hezké středeční ráno.
1: Dobré ráno. Do 4 hodin odpoledne nejezdí ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfína tramvaje a autobusy. Klišťata mohou být aktivní i na podzim, varují odborníci. Pražská nemocnice Bulovka nabízí zaměstnancům v jídelně speciální rostlinné pokrmy. Podle zpětné vazby chce upravit jídelníček. Bude oblačno až polojasno a teploty dnes až 18 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfína dnes do 4 hodin odpoledne nejezdí tramvaje a autobusy. Úsek od křižovatky s ulicí na Rejdišti po Čechův most je uzavřený kvůli filmovému natáčení. Tramvaje linek číslo 17 a 42 jezdí odklonem přes Malostranskou a nezastavují u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objíždí uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží. V Praze a středních Čechách byly od ledna do září téměř 3000 případů lymské boreliozy a klíšťové encefalitidy. Středočeský kraj má pak nejvíc případů boreliozy v Česku. Odborníci proto upozorňují, že klíšťata nejsou aktivní jen v létě, říká mediální zástupkyně nemocnice Slaný Adéla Štajnová.
3: Klíšťata mohou při vhodných teplotních a vlhkostních podmínkách zůstávat aktivní i v období podzimu. Riziko přisátí proto nelze spojovat pouze s letními měsíci. Je důležité nepodceňovat prevenci. Očkování proti klíšťové encefalitidě lze zahájit kdykoliv během roku, tedy i teď na podzim.
1: Týden rostlinných pokrmů připravila pro své zaměstnance nemocnice Bulovka v Praze. Do pátku můžou každý den v kantýně ochutnat speciální bezmasovou verzi klasických jídel. Jejich příprava má být ekologičtější, zároveň pestřejší.

0: Jevě zasáhly energetická zařízení, uvedl to starosta města Vitalij Kličko. Zemřeli nejméně 3 lidé, z toho jedno dítě. Informovala o tom ukrajinská státní záchranná služba. Dalších 21 lidí je zraněných. Kvůli bombardování ve městě vypadává elektřina. Mrtvé hlásí i Dněpropetrovská a Záporožská oblast. Celkem po nočních ruských útocích na Ukrajinu zemřelo podle agentury AFP 6 lidí. Karin Grofová jako jediná ze 6 českých stolních tenistů uspěla na mistrovství Evropy v kvalifikaci dvouhera, zajistila si účast v hlavní soutěži. Doplní v ní Lubomíra Jančaříka, který měl na šampionátu v Lublani účast v pavouku pro 64 nejlepších mužů jistou. První kolo je na programu dnes, Jančařík se utká s Norem Heugem. Grofovou čeká 20 evropského žebříčku Lupuleskuová ze Srbska. Dnes bude oblačno až polojasno, k večeru bude oblačnost ubývat a teploty v Praze 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jdeme na silnice, Katka Jelenová ví, jak to vypadá.
3: Na příjezdu do Prahy D7 ze Slaného počítejte se zdržením od sjezdu na Kladno ze 7. kilometru. K omezení u letiště se jede 10 až 15 minut. Dál na trase k dálnici D1 budete brzdit i za Karlovarskou okolo 26. kilometru. Odtud za Ořech na 18. naberete zhruba čtvrt hodiny navíc. A před okruhem zůstává hodně plná i plzeňská D5. Kamiony i osobní auta zpomalují před Rudnou na 7. kilometru. A na začátek rozvadovské spojky či ke sjezdu na okruh čekejte až půl hodiny. Navíc. Přímo v Praze trvá silný provoz, mimo jiné na jižní spojce směrem na Smíchov. Od podjezdu magistrály pojedete k Mrázovce až 40 minut. Pokračuje navíc i výrazná regulace vjezdů do tunelu na městském okruhu. Kolony tak čekejte i v Liberecké, z konce Cínovecké, v Povltavské či Trojské od zámku. D1 z Prahy do Brna dlouhé zdržení od sjezdu na Benešov z 21. kilometru. K nehodě za Chocerady na kilometru 30,5 pojedete hodně přes půl hodiny.
2: Díky moc, Katko. Hezké ráno.
3: Krásné ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Holky jedou dneska v ranním vysílání Rádia Praha totální přesilovku. Denisa Žižková má zprávy, Katka Jelenová je na dopravě a ve studiu se mnou opět Monika Doležalová. Já tě zdravím, ahoj.
5: Dobré ráno.
2: Tak co jsi pro nás dneska připravila?
5: Tak dneska v terénu létá létající redaktorka Sabina Vosecká a já vám řeknu v této hodině, co jí čeká. Budu ještě tajemná.
2: Dobře, tak si to necháme na potom. A v muzice Cyril Stumbelinen. A bude taky Anika Iris a Morning Blues. Přejeme hezké ráno.
5: Pěkné ráno.
1: Radio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: They Don't Care About Us na Rádiu Praha ve čtvrt na 9. Mimochodem, na Facebooku Rádia Praha opět rozhodujete vy o tom, co my budeme hrát, konkrétně v pondělí 19. října v 9 večer ve Vinilu.
1: A můžete hlasovat buď pro Black Eyed Peas s deskou The End,
0: nebo pro The Weeknda s deskou After Hours.
1: Pokud dáte palec nahoru, tak samozřejmě hlasujete pro Black Eyed Peas.
0: No a pokud dáte srdíčko, je to hlas pro The Weeknda. Rozhodněte o tom a v pondělí si to v 9 večer zahrajeme. Jaké bude počasí?
1: Teď teploměr ukazuje 11 stupňů, dneska já bych řekla, že bude teplo. 16 až 18 jsou ty nejvyšší teploty. Bude sice trochu oblačno, ale taky sluníčko se nám ukáže polojasno. Má foukat severní vítr a večer by mělo té oblačnosti ubývat.
0: Monika je taková usměvavá slečna, to znamená, že je i optimistická, proto tvrdí, že 16 až 18 je teplo. Já teda tvrdím, že teplo začíná od 25 vejš.
1: To hodně teda máš tu hranici vysoko.
0: No, mě furt zima jinak.
1: No tak ale to teď nebudu půl roku říkat nic jinýho.
0: To nebudeš. Jdeme na silnice s Katkou Jelenovou.
2: Na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic čekejte půlhodinovou kolonu od sjezdu do Budějovické, vleče se i přes ucpaný Nuselský most až do Legerovy k prvním semaforům. Řidiči se koloně vyhýbají, sjíždí na Nusle a plní tak Čiklovu, Vnislavovu, před Výtoní, následně i Rašínovo nábřeží až k Tančícímu domu. Před omezením na ohradě je tradičně ucpaná, jak ulice Jana Želivského, kolona od Hřbitovů je na minimálně 20 minut, tak i Hartigova do centra od Vápenky ztratíte také okolo 20 minut. Nedaleko odtud trápí řidiče další omezení, a to ve spojovací u odbočky k Libeňskému nádraží. Více než půl hodiny se budete sunout už z Českobrodské z úrovně Lidlu. Vegbelské omezení u sjezdu na Letňany, průjezdný pouze jeden pruh, navíc odbočka do Veselské uzavřená. Kolony na desítky minut se vlečou jak od Černého mostu Novopatskou, tak ze spod od Hostivaře už Průmyslovou od Českobrodské.
0: Díky moc, Katko, zatím ahoj.
2: Krásné ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Stumble In na rádiu Praha v 8:30.
1: V Národním technickém muzeu je nově výstava o rodu Heinzů. Jak jsme tady zmiňovali, není to žádný kečup, ale naopak je to spojené s péčí o staroměstský orloj.
0: My jsme to nezmiňovali, my jsme si to říkali
1: ano,
0: mimo
1: tady
0: vysílání. Mimochodem, ale jestli vás zajímá, co se děje za Ciferníkem, tak na Letné si teď právě můžete projít příběh několika generací hodinářů a ta výstava je fakt zajímavá. Pokud máte třeba doma prcka malého, tak ho tam vemte, bude to super návštěva Národního technického muzea. Je 8:30, jak jsem říkal, dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
2: Dobré ráno. Městský soud v Praze se dnes začne zabývat případem čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Muž čelí obžalobě z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Hrozí mu až 5leté vězení. Hlavní líčení je zatím nařízené do pátku. Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se můžou se stížností kdokoliv obrátit až do 23. října. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud se už ale zaobíral třeba volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce zase podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb. Uskupení Kladeňáci chystá stížnost kvůli výsledkům ve třech okrscích. Omezení provozu v Hormuzském průlivu se na energetických trzích neprojevilo pouze krátkodobým cenovým výkyvem. Evropský zemní plyn TTF zůstává i po 7 měsících více než dvojnásobně dražší oproti období před krizí. Fotbalisté Slavie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál. Bude oblačno až polojasno, k večeru bude oblačnost ubývat, teploty 16 až 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace Katka Jelenová je ready.
4: Novopatskou od satelic popojíždí kolony teď už v obou směrech. Desítky minut se táhnou jak ke Kbelské a dál k omezení na jejím konci, tak i k Černému mostu. Pokračují dál východní částí okruhu až do Štěrbohol za Europark. Liberecká do centra zůstává ucpaná z konce Cínovecké k Bulovce. Povltavská mezi Čuprovou a Bulovkou. V Trojské se nesouvisle popojíždí od gymnázia. V Českobrodské vzniká kolona už kousek za sjezdem z okruhu. Odtud do spojovací k omezení pojedete přibližně půl hodiny. D4 směrem z Příbramy do Prahy zůstává totálně ucpaná od Řitky ze 14. kilometru. Přes 40 minut budete popojíždět k omezení u Jíloviště. Aktuálně se tam jede pouze v protisměrném pásu jedním pruhem.
0: Díky moc, Katko, zatím ahoj.
4: Měj se hezky.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Já vám musím něco říct, Monika mi na sebe něco prozradila, což mě jako sportovního analfabeta úplně jako fascinuje. Moniko, ty jsi velká faninka fotbalu.
1: Ano, je to pravda a ty, protože ten fotbal jako nesleduješ a nemáš úplně tak jako v lásce, tak já jsem se právě rozhodla, že z tebe udělám fanouška mého oblíbeného týmu.
0: Wow. Tak to jsem zvědavý, jak dopadne. Každopádně, co si dáme z muziky? Budou Marcel a Fiedlersky Vanilkové nebe? A taky Adele a Zen My Love.

0: Adele a Zen My Love to Your New Lover na Rádiu Praha ve 8:45. No a na Rádiu Praha dneska budeme vysílat reportáž o odpadním betonovém prachu ze staveb.
1: Ten by totiž už nemusel končit na skládkách. Čeští vědci přišli na způsob, jak z něj opět vytvořit pevný stavební materiál, a to bez použití cementu.
0: Tak to si nenechte určitě ujít. No a co se bude dít v kultuře, to nám řekne Jirka Štefl.
2: Jestli se zajímáte o historii českého průmyslu a tradiční řemesla, neměli byste vynechat výstavu Sága rogu Heinzů v Národním technickém muzeu. Představí vám příběh nejstarší české hodinářské firmy, která už téměř 2 století vyrábí a opravuje hodiny. Uvidíte, jak se z rodinné řemeslné dílny stal významný průmyslový podnik, který se podílí taky na péči o pražský Orloj. Výstava přibližuje nejen vývoj hodinářství, ale i dramatické osudy rodiny, které poznamenalo znárodnění za komunistického režimu a následná obnova firmy po roce 1989. A jestli rádi zkoušíte nové recepty a zajímáte se o bylinky, tak neměli byste chybět na dalším sousedském vaření. Tentokrát se naučíte připravit 2 tradiční nápoje a oba si pak můžete doma nechat připravené na zimní měsíce. Začátek sousedského vaření v kulturním centru Vozovna je ve středu v 17 hodin. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
4: Úterním poledním hostem Rádia Praha byl ředitel Signál Festivalu Martin Pošta. Letošní ročník nese podtitul Sny a vize. Ptal jsem se proto třeba i na to, jak se takové téma vlastně vybírá.
5: V našem případě a v případě tohoto ročníku a vlastně i většiny těch předchozích vzniká z toho, že nějakým způsobem definujeme společně s programovým týmem to, čemu se budeme soustředit, a potom vlastně do toho tématu, který většinou odráží nějakou společenskou potřebu na společenskou situaci, vsazujeme ty jednotlivá umělecká díla. My ten programový plán máme vždy na 3 roky dopředu, takže vlastně je to takový, že víme, co bude příští rok za témata, víme, co bude příští rok za témata, a už vlastně teďka v současné době vybíráme umělce na ty nadcházející ročníky.
4: No a ve středu k nám dorazí spisovatelka Lena Valenová. Tak budu moc rád, když si nás poslechnete. Začínáme tradičně po poledních zprávách.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Moniko, co dneska můžeme čekat na obloze?
1: Sluníčko, skoro celý den, 16 až 18 stupňů k tomu. Jako trochu oblačno bude, ale večer se to protrhá. Teď ráno 11.
0: A jak to vypadá na silnicích, to se zeptám Katky Jelenové.
6: D1 na příjezdu do metropole je plná od Průhonice z 6. kilometru. Nesouvislá kolona pokračuje jak do Spořilovské a dál jižní spojkou směrem na Černý most, tak i ve směru do centra. Magistrála ucpaná až ke sjezdu k Brumlovce, tedy do Vyskočilovy ulice. A jedete-li dál směrem do centra, další zdržení naberete z úrovně Pankrátského soudu. Odtud na začátek Legerovy je to na 30 minut. Plná i náhradní trasa okolo Vyšehradu, Čiklova, následně Vinislavová k Výtoni, pak i Rašínovo nábřeží k Tančícímu domu. Směrem na Smíchov už v celku volno, naopak Reslova i Ječná směr Legerova hodně zaplněné. Jižní spojka směrem na Smíchov a kolona od sjezdu na Pankrác k Mrázovce pojedete 20 až 30 minut. Plnější je teď i ulice k Barandovu do centra od Geologické, Radlická od Valtrovky k Dobřížské, Plzeňská od Poštovky. A Kbelská kvůli omezení totálně ucpaná z Hloubětína, podobně i Novopatská od Černého mostu, Liberecká do centra z konce Cínovecké k Blance, je to teď na více než 30 minut.
0: Katko, díky moc, dobré ráno.
6: Krásné i tobě.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rock?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
8: Rock je náš.
9: Rock je náš.
7: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
8: Rock je

0: to byla Taylor Swift a Style. No a je 9 hodin, ve studiu se mnou opět Denisa Žižková, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme krásné středeční ráno.
1: Dobré ráno. Praha chce do konce října nainstalovat 64 nových fotovoltaických elektráren na střechy městských budov, jako jsou třeba školy a domovy seniorů. Kralupy, nová vlna 1 po výhře v komunálních volbách s ODS a uskupením Peloton Kralupy. Papež Lev 14. podstoupil operaci plíce, lékaři mu zjistili zhoubný nádor. Bude oblačno až polojasno a teploty až 18 stupňů.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Hlavní město pokračuje v umísťování slunečních elektráren na městské budovy. Do konce října Pražské centrum obnovitelné energie zprovozní 64 fotovoltaik, které ročně ušetří téměř 1000 tun emisí CO2. Nové panely vznikají například v areálu správy služeb v Praze 8, na školách v jednotlivých městských částech a také na střechách domovů pro seniory. Vyrobenou elektřinu městské instituce sdílejí mezi sebou navzájem podle aktuální spotřeby. Nová vládnoucí koalice vznikne v Kralupech nad Vltavou zřejmě do konce tohoto týdne. Volby tam se ziskem víc než 24% hlasů ovládlo uskupení Kralupy Nová vlna. V 21 členem zastupitelstvu získalo 5 mandátů. Jeho lídr, 39-letý Vojtěch Pol, tak bude usilovat o post starosty.
3: My jsme v první řadě začali vyjednávat se současnými koaličními partnery. Zatím tam dohodu nemáme, ale budeme mít druhé kolo vyjednávání. Já jsem avizoval, že budu jednat postupně se všemi lídry všech kandidátek, abych znal veškeré možnosti.
1: Nynějším koaličním partnerem je ODS a uskupení Peloton Kralupy. Dohromady by koalice měla v 21 členem zastupitelstvu většinu 13 mandátů. Rusko hlásí sestřel víc než 900 dronů. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Ukrajinská armáda cílila na energetický sektor v Saratovské oblasti, včetně metalurgického závodu na datacentrum Sberbank. Ruské úřady nezveřejnily konkrétní škody. Rakety a drony v noci mířily i z Ruska na Ukrajinu. Moskva.

0: papež své příznivce v nedělním projevu.
1: Lékaři se domnívají, že je nejlepší provést zákrok, a tak jsem se ho na jejich radu rozhodl podstoupit, aby mi uzlík odstranili.
0: Operaci papež podstoupil včera v Gemelliho nemocnici. Před její budovu přišli papeže podpořit davy lidí. Někteří na jeho příjezd čekali i několik hodin. Podle Vatikánu trvala operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce, přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá. Anna Belio, Český rozhlas.
2: Mladoboleslavští hokejisté se pokusí posunout v tabulce šance ligy výš. Čtvrtý Celek se totiž v dohrávce 6. kola představí na hřišti 12. Bohemians. Výkop je na programu v 18 hodin. V Praze bude oblačno až polojasno, k večeru bude oblačnost ubývat a teploty 16 až 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jsme opět ve spojení s Katkou Jelenovou a dopravním infocentrem. Katko, jak to vypadá?
5: Omezení ve Kbelské působí značné potíže. Uzavřený je i sjezd do Veselské. Okolo se navíc jede pouze jedním pruhem. Kolona v Novopatské z konce D10 je téměř na 40 minut. Podobný čas ztratíte i na trase z Hloubětína, respektive z Hostivaře. Zaplnila už se totiž i průmyslová téměř od sjezdu do Českobrodské. Liberecká do centra zůstává ucpaná z konce Cínovecké k Bulovce. Povltavská mezi Čuprovou a Bulovkou v Trojské se nesouvisle popojíždí z úrovně gymnázia. V Českobrodské vzniká kolona za odbočkou na Malešice. Odtud do spojovací k omezení pojedete bezmála půl hodiny. D4 s Příbrami do Prahy, tam přetrvává dlouhé zdržení od Řitky ze 14. kilometru. Okolo půl hodiny se budete sunout až k omezení u Jíloviště. D5 z Plzně do Prahy, kolona od Rudné z 5. kilometru. Na okruh za Ořech na 18. pojedete 40 minut a na dálnici D7 před Prahou směrem ze Slaného, tam už se zdržení krátí. Fronta se sune od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru k omezení u letiště maximálně 5 minut.
4: Já ti moc děkuju, zatím ahoj.
5: Měj se hezky.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Na Rádiu Praha se už za chvilku objeví Petr Jungmann s jeho historickým exkurzem.
7: Mimochodem, když už jsme u té historie, tak dneska je to 79 let, co pilot Chuck Yeager překonal s letounem Bell X-1 rychlost zvuku.
4: Byl to první doložený nadzvukový let letadla s pilotem, takže dnešní datum patří do kalendáře fanoušků letectví a letadel. Mimochodem, předtím, než to Chuck udělal, mnozí tvrdili, že vyšší než rychlost zvuku člověk prostě nemůže přežít. Chuck dokázal, že to není pravda. A jak to bude s muzikou? Hodiny a souhvězdí? A taky Shakira, Burna Boy, Die Die. Přejeme hezké středeční ráno.
7: Dobré ráno.
3: Radio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
3: Středa, 14. října. Svátek slaví z řečtiny dobré Agáty. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Dvě bitvy v jeden den a ani ne 30 kilometrů od sebe daleko se odehrály před 220 lety v roce 1806. Francouzský císař Napoleon porazil pruskosaské vojsko u německé Jeny. Byl přesvědčen, že narazil na hlavní voj nepřátelské armády. Ten ale o několik kilometrů dál u Auerstadtu porazil jeho maršál davů. Renomovaná tisková agentura Reuters byla založena v Londýně v roce 1851, to je 175 let. U jejího zrodu stál německý emigrant Paul Julius Reuter. První veřejné telefonní spojení dostala Praha před 145 lety, v roce 1881. První koncesi na moderní živnost ten den dostal syn Františka Palackého Jan. Pražská ústředna měla později na startu celých 10 klientů. Medvěd s malým rozoumkem mlsající med se zrodil před 100 lety, v roce 1926.
4: Oho, dobrý den. Je Kristůfek Robin doma?
3: Anglický spisovatel Ellen Alexander Milne vydal jeho první dobrodružství. Téměř 100-metrová nákupní pasáž nově postaveného obchodního centra Myslbek, spojující třídu na Příkopě s ovocným trhem, byla v Praze otevřena před 30 lety, v roce 1996. Zlomeninu lebeční kosti utrpěl Petr Čech před 20 lety.
5: Zase vím, že ten mozek tam je.
3: Od návratu už nastupoval jen ve speciální přilbě a ta ho proslavila stejně jako brankářské umění. Kdo by neznal Love Hurts skotské skupiny Nazareth? Její zpěvák Dan McCafferty by dnes slavil 80. A kulatou 70 má její výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Živí se jako sochařka. Já přeju hezký den.
0: Jak hezký bude, to nám řekne Monika.
6: No krásný. 12 stupňů už teď, přes den čekáme oblačnou, jak už můžete vidět, tak i polojasno, svítí sluníčko, naměříme 16 až 18 stupňů.
0: No ty to říkáš, jak kdyby bylo nějaký vedro.
6: No já jsem ráda, to jsou záchvěvy ještě zbytku léta.
0: Jo.
6: Může být taky 10, že jo?
0: No to máš pravdu, Tak dobře, když myslíš 18 je teplo, tak jo. Jdeme na silnice s Katkou Jelenovou.
7: Před omezením Vekvelské v těchto chvílích polevuje provoz v Novopatské směrem z Černého mostu. Kolona už je hodně roztrhaná. Z konce D10 do zúžení na úrovni Letňan pojedete lehce přes 20 minut. Situace před Kbelskou se lepší i na trase ze spod od Hostivaře. Kolona v Průmyslové v klesání před Poděbradskou. Ke sjezdu do Novopatské je to odtud na 15 až 20 minut. Nahoru k omezení pak ztratíte dalších 10. I v Liberecké do centra už se zdržení krátí. Kolona aktuálně už za sjezdem na prosek odtud k Blance. Je to na 20 minut. Před omezením na ohradě trvá kolona v Hartegově do centra. Od Vápenky čekejte 20 minut navíc. O něco kratší dobu budete popojíždět ulicí Jana Želivského z úrovně Hřbitovů. V Českobrodské před Jarovem se stále brzdí u odbočky na Malešice. Provoz vázne kvůli omezení ve spojovací. Na uvedené trase čekejte 15 až 20 minut navíc. Magistrála do centra zůstává ucpaná mezi Soudem a Legerovou. Jižní spojka směrem na Smíchov pak od sjezdu na Pankrác pokračuje navíc i regulace vjezdů do tunelu na městském okruhu. Postojíte tak i ve Svatovícké před Prašným mostem či v Patočkově od Kajetánky.
0: Katko, díky moc, zatím ahoj.
7: Měj se hezky.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: 10. na Rádiu Praha hodiny a souhvězdí.
1: Dneska po 12. hodině u Vojty Přívětivého bude host, je to Lena Valenová, spisovatelka.
0: Co píše Lena Valenová?
1: Píše současné romány nejen pro mladé dospělé, o dospívání, vztazích, o hledání identity. Řekla bych, že to jsou témata, které právě zajímají ty mladé.
0: Rozhovor v pořadu Pražákům je hej dneska popolední na Rádiu Praha. Nenechte si to ujít, teď je 9:30 a dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
2: Přeji hezké ráno. Číňan obžalovaný ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu dnes stane v Praze před soudem. Za neoprávněnou činnost pro cizí moc mu hrozí až 5 let vězení. Zároveň je prvním člověkem, který je v Česku za tento paragraf stíhaný. Podle obžaloby sbíral citlivé informace od politiků nebo třeba akademiků. Sněmovna bude dnes znovu schvalovat nové podmínky zaměstnávání státních úředníků. Koaliční většinou zřejmě přehlasuje veto prezidenta Petra Pavla, jen se obdobně jako opozice obává zejména politizace státní správy. Hlava státu vrátila poslancům k opětovnému posouzení také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Také tuto předlohu vládní tábor s největší pravděpodobností potvrdí. Prezident Petr Pavel se příští týden v Německu zúčastní konference Berlin Global Dialogue, která se zaměřuje na vztah mezi politikou, ekonomikou a geopolitikou. Podrobnosti k jeho tamnímu programu Hrad zveřejní v dalších dnech. Pro Pavla to bude první zahraniční cesta po návratu z dovolené v Maroku. České fotbalistky v odvetě semifinále play-off kvalifikace mistrovství světa prohrály ve Skotsku 2-3 a po domácí porážce 0-2 z baráže o šampionát vypadly. Národní tým dvakrát vedl po gólech Denisy Veselé a Kláry Cahinové. Po chybách v defenzivě ale třikrát inkasoval. České reprezentantky ani tentokrát nezlomily letité čekání na premiérovou účast na velké akci. V Praze bude oblačno až polojasno, později ubývání oblačnosti a teploty 16 až 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se na silnice společně s Katkou Jelenovou.
4: Před omezením na ohradě přetrvává dlouhé zdržení v Hartegově do centra od Vápenky. Čekejte až půl hodiny navíc. O něco kratší naberete i v ulici Jana Želivského, a to z úrovně Hřbitovů. Českobrodská před Jarovem, kolona z odbočky na Malešice. Provoz stále vázne kvůli omezení ve spojovací. Na trase naberete 15 až 20 minut navíc. D4 na trase s Příbrami do Prahy. Tam čekejte až půlhodinové zdržení od Řitky ze 14. kilometru. Důvodem je omezení u Jíloviště. Dnes se na Prahu jede pouze protisměrným pásem v jednom pruhu. Od Prahy zdržení nenaberete vůbec žádné. Jedete-li do metropole plzeňskou D5, kolonu čekejte za sjezdem na Rudnou zhruba ze 4. kilometru. Na okruh k Ořechu pojedete zhruba půl hodiny. A D1 před Prahou směrem z Brna, tam trvá silnější transitní provoz za Průhonicemi. Kamiony zpomalují na 4. kilometru a pokračují až do Spořilovské. Následně jižní spojkou směrem na Černý most.
0: Díky moc, Katko, zatím ahoj.
4: Krásné ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Hostem pořadu K věci bude dopravní expert a ředitel autoškoly Pavel Greiner. Štěpánka Duchková se ho zeptá, jaké novinky se chystají v českém silničním provozu, jaké změny čekají řidiče v online registracích vozidel a také, kde je v Praze matoucí dopravní značení.
7: K věci Štěpánky Duchové. V pátek 18:45 na Rádiu Praha.

0: půl desáté na rádiu Praha Snoop Dogg versus David Guetta, Sweat. A taky Lady Gaga a Alejandro. Přejeme hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, tohle byla Lady Gaga a Alejandro. Monika Doležalová se mnou ve studiu, samozřejmě. Moňo, my jsme se včera se Sabinou bavili o tom, že bude točit vyřezávání z dýní.
1: Ano, byla tam včera, dnes o tom chystá reportáž a přišla s tím, že je tam k vidění největší dýně, má 222 kilo a má i jméno, jmenuje se Iris.
0: Je fakt, že když vypěstuješ takovýho obra, tak ho pojmenuješ. Ty jsi někdy vyřezávala z dýní?
1: Jo, poslední roky už jo, začíná to být docela trend u nás a musím teda říct, že je to jako hlavně atrakce pro děti, ale vlastně reálně ty děti nic nedlabou, většinou to dělají ti rodiče.
0: Poměrně logicky zase nedáš malému prckovi do ruky nůž.
1: Tak proč je to teda aktivita pro děti?
0: Jo, to nedává smysl.
1: No a navíc
0: pravdu.
1: I vevnitř to nejde vůbec jako vydlabat, protože je to těžký, oni nemají tu sílu na to, ale tak mají z toho ten zážitek jako z týdyně nakonec si tuší vydlabou ty rodiče.
0: To rozhodně. Každopádně, nenechte si ujít dnešní reportáž Sabiny Vosecké, no a my vám přejeme hezké ráno.
1: Ano, pěkné ráno.
0: A je opravdu pěkné, co se počasí týče?
1: Je, už je to na 13 ten teploměr. Já mám z toho radost. Přes den čekáme oblačno až polojasno a nejvyšší teploty 16 až 18.
0: To vypadá dobře. No a jak to vypadá na silnicích, doplní Katka Jelenová?
2: Tady to tak pozitivní bohužel není. V Blance směrem z Břevnova do Troj teď čerstvá nehoda kousek za sjezdem na Letnou. Levý pruh blokují následky střetu dvou osobních aut a pokračuje tak výrazná regulace vjezdu do tunelů. Zdržení tak stále přetrvává před Blankou v Liberecké od Stříškova. Další fronta se tvoří ve Svatovícké před Prašným mostem, stejně tak v Patočkově od Kajetánky. Dlouhá se sune před Mrázovkou už z jižní spojky od nájezdu z Vídeňské. Na této uvedené trase necháte okolo 20 minut. Magistrála do centra ucpaná od soudu, na začátek Legerovy je to na bezmála půl hodiny. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most čekejte potíže kousek před sjezdem na Dolní Počernice. Levý pruh blokuje porouchané osobní auto, okolo něj se jede pomalu pravým a odstavným. Kolona vlivem silného provozu se vleče už z Novopatské téměř od Kbelské. Odtud za Europark je to na více než 40 minut. A v Průmyslové směrem z Hostivaře zastavíte v klesání před Poděbradskou. Do omezení na konci Kbelské se budete posouvat přes 20 minut.
0: Katko, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju hezkou středu, měj se fajn.
2: Nápodobně, měj se moc hezky.
0: No a tobě taky, Moňo, měj se.
1: Děkuji, zase zítra.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Viny.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: Dvě alba narvaná slavnými hity v hlasování. Black Eyed Peas.

0: středa 14. října, Praha teď vysílá další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková, hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Lidé v Hartigově ulici najdou nový defibrilátor, je v centru zdravotní péče. Příští rok by v Kolíně mohla začít stavba atletického tunelu. SpaceX omezila ukrajinské armádě fungování sítě Starlink. Bude oblačno až polojasno a teploty 16 až 18 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 3 pořídila nový automatický externí defibrilátor, zaplatila za něj zhruba 50 tisíc korun. Síť volně přístupných zařízení na záchranu lidského života městská část rozšiřuje pravidelně. Místa s defibrilátory lidé najdou v aplikaci Záchranka, říká mluvčí radnice část Petr Habáň.
3: Praha 3 daruje přístroj Centru zdravotní péče Jarov v Hartigově ulici, kde bude umístěn u recepce. Na území Prahy 3 je nyní veřejnosti k dispozici celkem už 40 defibrilátorů.
1: Na dnešek připadá takzvaný papučový den. Jeho cílem je podpořit povědomí o mobilní a domácí hospicové péči o těžce nemocné pacienty. Lidé se do něj můžou zapojit tak, že dnes místo bot nazují bačkory a fotku nazdílí na sociální sítě. Činnost domácích hospiců je také možné podpořit finančním příspěvkem nebo účastí na benefičních akcích po celém Česku. Kolínská radnice připravuje projektovou dokumentaci na nový atletický tunel. 145 metrů dlouhé zastřešené sportoviště by mělo stát po pravé straně atletického stadionu v Brankovické ulici. Práce by mohly začít příští rok. Odhadovaná cena je kolem 38 milionů korun. Město chce požádat o dotaci Národní sportovní agenturu, říká starosta Michal Kašpar ze Změny pro Kolín.
4: Už máme stavební povolení a tohle to už je jenom dokumentace pro provedení stavby, protože podmínky Národní sportovní agentury, tak abyste vůbec měli nějakou šanci uspět, je, že máte kompletně dokumentaci pro provedení stavby, máte i vysoutěženo a hlavně máte i fakt podepsanou smlouvu se zhotovitelem.
1: Společnost SpaceX omezila na Ukrajině některé služby sítě Starlink. Podle poradce prezidenta Volodymyra Zelenského to narušilo některé bojové operace. Ukrajinská armáda o omezení sítě dopředu nevěděla. Zdroj agentury Reuters v ukrajinské armádě potvrdil, že vojáci zaznamenali výpad

0: utkání na nový ročník NBA. Na palubovce Sacramenta uspěli 110-98. Český reprezentant za 10 odehraných minut zaznamenal jeden doskok, asistenci a zisk. Bude oblačno až polojasno, k večeru bude oblačnost ubývat a teploty 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Přehled o provozu v Praze má Kateřina Jelenová. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne, Vojto. V Blance směrem z Břevnova do Troji za sjezdem na Letnou už odklidili následky nehody dvou osobních aut. Blokovaný byl levý pruh, opět se jede oběma. Regulace vjezdu do tunelu ale stále pokračuje. Například v Patočkově od Kajetánky naberete téměř čtvrt hodiny. Před Mrázovkou popojíždí 20-minutová kolona už na jižní spojce od sjezdu na Pankrác. Na okruhu směrem z letiště k D1 teď velice opatrně, kousek před sjezdem na D5 na 23. půltém kilometru stojí v pravém pruhu porouchaná dodávka, označená pouze trojúhelníkem. Okolo ní se navíc pohybuje řidič a dost riskuje. Kolem projíždí množství kamionů. Na kamerách vidíme, že se mu vyhýbají na poslední chvíli. Před omezením Vekbelské trvá zdržení jak od Černého mostu v Novopatské, tak ze spod od Hostivaře. Kolona začíná už v Průmyslové před Poděbradskou. A na dálnici D4 směrem s Příbrami do Prahy už se zdržení před omezením u Jíloviště o trošku zkrátilo. Kolona sice stále popojíždí od Řitky ze 14. kilometru, ztratíte v ní už maximálně 20 minut. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: A já vám přeju dobrý den. 5:45 po 10. hodině začíná středeční dopolední Praha. Pokud dnes někam míříte přes Staré město kolem Rudolfina, počítejte se změnami. V MHD ulicí 17. listopadu kvůli filmovému natáčení nejezdí tramvaje ani autobusy a omezení potrvá až do odpoledne. Detaily řekneme za chvíli, do té doby další muzika, třeba Pulp, taky George Ezra a nebo Mimi Web. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Disco 2000, 2 minuty po 10:45, posloucháte Rádio Praha. V centru města dnes nejezdí tramvaje ani autobusy, částí ulice 17. listopadu mezi ulicí Na Rejdiště a Čechovým mostem. Důvodem je filmové natáčení, omezení má skončit v 16 hodin. Tramvajové linky 17.42 proto jezdí odklonem přes Malostranskou a vynechávají zastávku Právnická fakulta. Změna se týká také autobusové linky 207, která uzavřený úsek objíždí přes Dvořákovo nábřeží. Detaily jak na stránkách dopravního podniku, tak i na webu irozhlas.cz. No a jednoduché to dnes není ani na silnicích. Na městském okruhu trvá regulace vjezdu do tunelů. Zdržení tak stále přetrvává před Blankou. Kolona se sune Holešovičkami od Bulovky. Kratší fronta se tvoří ve Svatovícké před Prašným mostem, stejně tak v Patočkově od Kajetánky. Dlouhá se pak sune před Mrázovkou už z jižní spojky od sjezdu na Pankrác. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most trvá komplikace kousek před sjezdem na Dolní Počernice. Levý pruh stále blokuje porouchané osobní auto. Okolo něj se jede pravým a odstavným pruhem, kolona vlivem silného provozu se vleče už z Novopatské, téměř od Kbelské. Odtud potom za Europark je to na skoro 3/4 hodiny. A v Průmyslové směrem z Hostivaře zastavíte v klesání před Poděbradskou. Do omezení na konci Kbelské se budete posouvat zhruba přes 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
3: Ve vašem mobilu.

0: týden na pár dní po svém tradičním podzimním koncertě v Lucerně nás teď Kateřina Marie Tichá dovedla ke krátkým zprávám. Do Lucerny, akorát teda do kina, vás pozmeme v druhé půlce této hodiny. Teď máme za necelou minutu 10:30 a slovo má Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Sněmovna by dnes mohla přehlasovat prezidentovo veto nového zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel předlohu poslancům vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Podle vládní koalice by změna měla urychlit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice naopak varuje před slabší ochranou úředníků před politickým vlivem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odlétá na pracovní cestu do Bruselu. Zítra a pozítří se tam zúčastní jednání Evropské rady. Ta bude řešit posílení unijní konkurenceschopnosti, evropskou bezpečnost nebo opatření na zmírnění dopadů vysokých cen energií. Na programu má premiér také setkání předsedů vlád zemí V4 nebo summit skupiny Patrioti pro Evropu, které je hnutí ANO součástí. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování ve výši 28 miliard korun. To je o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili přes 300 miliard korun. To je o 66 miliard víc než za stejné období loni. Česká tenistka Karolína Muchová ve Wuhanu po obratu porazila 3-6, 7-6 a 7-6 Američanku Kathy McNeilovou a postoupila do třetího kola. Dnes má být polojasno až jasno a teploty v Praze až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Přidáme ještě pohled na silnice, slovo má Katka Jelenová.
3: Kbelská před omezením směrem k D8 zůstává hodně zaplněná, jak od Hloubětína, tak i trasa od Černého mostu, tedy Novopatská, předtím i východní část okruhu od nájezdu z Hradecké D11. Před omezením na Ohradě přetrvává zdržení v Hartigově, hlavně do centra. Od Vápenky čekejte až 20 minut navíc. Podobné zdržení naberete i v ulici Jana Žilivského z úrovně Hřbitovů. V Českobrodské před Jarovem se stále brzdí za odbočkou na Malešice. Provoz tam vázne kvůli omezení ve spojovací. Na trase čekejte 15 až 20 minut navíc. Na D4 směrem s Příbrami do Prahy po pojíždí kolona před omezením u Jíloviště zpomalíte na 13. kilometru a zdržíte se zhruba čtvrt hodiny. A na dálnici D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se zdržení naopak opět prodloužilo. Fronta hlavně kamionu začíná už za Loděnicí na 9. kilometru a nesouvisle pokračuje až na okruh za Ořech. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 2:15 po 10:30 posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že jste s námi. 20. ročník festivalu německy mluvených filmů Das Film Fest začíná už zítra v kině Lucerna. Za chvíli si řekneme, jaké filmy organizátoři připravili. Teď ale Leny Krevic anebo Leony. Hezký poslech.
2: Rádio Praha.

0: byl Maroon 5, je 10:45, dobrý den. 30 snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska nabízí od zítřka 20. ročník festivalu německy mluvených filmů Das Filmfest. S podtitulem Od golema až do vesmíru program propojuje filmovou historii s významnými otázkami současnosti, tedy jak si uhájit vlastní život, nestratit své blízké a najít sílu ve chvílích, kdy se svět kolem nás začne hroutit.
1: Zahajujeme snímkem Něžné monstrum, který měl premiéru ve francouzském Cannes. Je to vlastně Německo, Rakousko, francouzská koprodukce režisérky Marie Krouce, která je sama Rakušanka, a excelentně Léa Seydoux. Uvidíte ale také třeba Catherine Deneuve.
2: Říká Eva Lokl z dramaturgického týmu festivalu o rodinném dramatu z pohledu ženy, která hledá pravdu o svém muži obviněném ze závažného trestného činu i o sobě samé.
1: Další ze silných snímků je snímek Na pořád rakouské režisérky Sandry Vollmer, který ale do boje o Oscara vysílá Německo. A je to elektrizující a mysteriózní drama o ztrátě, smíření a nějakém zpracovávání určitého traumatu jednou rodinou. Přijede hlavní představitelka Birgit Minichmayr, což je opravdu velmi slavná herečka, která se právě představí s Alešem Stuchlým v rámci mentální hygieny po projekci snímku.
2: Jubilejní 20. ročník Das Filmfestu ozdobí 4 mimořádná uvedení filmů spojených s historií kinematografie i samotného festivalu.
1: Co je opravdu tím největším návratem, je projekce filmu Životy těch druhých, který byl oceněn dokonce Oscarem. Byl to zahajovací snímek prvního ročníku Das Filmfestu. A tehdy to bylo za účasti režiséra Floriana Henkela von Dönesmarka. Letos tam bude hostka a sice přijede jeho dvorní střihačka Patricia Roma. Projekce se tak jako před 20 lety uděje v kině Světozor a bude se promítat z původní kopie 35 mm. Takže je to opravdu něco velmi speciálního.
2: Z dalších archivních snímků to bude dokument z prostředí tvůrců graffiti Whole Train, němý klenot, jak golem na svět přišel, nebo 100 let staré, rovněž němé, animované dobrodružství prince Achmeda. Pražská část festivalu končí v úterý 20. října. Jedním z posledních filmů bude švýcarské drama Vlci.
1: Je to vlastně coming of age drama z prostředí black metalové scény, které ale netradičně je vyprávěné z ženské perspektivy. Právě tenhle ten film zobrazuje nejen toxické vztahy, ale fenomén politického extrémismu v undergroundové světě black metalu. Uvidíte v něm herce Bartoše Běleninu, který je známý z filmu Corpus Christi, který byl nominován na Oscara. Budou také hosté, můžete se těšit na Selmu Kopp, což je herečka v hlavní roli, ale také na režiséra Jonase Ulricha a na producentku Nicole Ulrich.
2: Uzavírá Eva Lokl z dramaturgického týmu Das Filmfestu. Jehož 20. ročník začíná v pražském kině Lucerna ve čtvrtek 15. října. Václav Miller, Český rozhlas.
0: No a jak to aktuálně vypadá na pražských silnicích? Na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic se sune kolona od sjezdu do Táborské, přes 20 minut zabere trasa k prvním semaforům v Legerově. Ucpaná je souběžná náhradní cesta přes Nuselskou a Bělehradskou. Od Horek k Anglické je to také na 20 minut. Zdržení trvá kvůli omezení na konci k Belské směrem k D8. Zavřený je i sjezd na Letňany a jede se pouze jedním pruhem. Kolony se vlečou jak ze spod Zloubětína, tak od Černého mostu v Novopatské. Na obou nechá přes 20 minut. A plno je stále i na východní části okruhu, i na navazující Štěrboholské spojce od Černého mostu až za Europark. Kamiony se posouvají i Novopatskou od Kbelské, pro ně platí zdržení až hodinové, pro osobní auta zhruba o polovinu kratší.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
4: Norské hvězdy 80. let

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Posloucháte Rádio Praha, je středa 14. října a připravené jsou další aktuální zprávy. Těsně před 11. je pro vás má Denisa Žižková. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Do 4 hodin odpoledne nejezdí ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfína tramvaje a autobusy. Objem hypoték se oproti srpnu zvýšil, přestože opět stoupla průměrná úroková sazba. Senátoři chtějí zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen pohonných hmot. Navrhují to ústavnímu soudu. Bude oblačno až polojasno, teploty až 18 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfína dnes do 4 hodin odpoledne nejezdí tramvaje a autobusy. Úsek od křižovatky s ulicí na Rejdišti po Čechův most je uzavřený kvůli filmovému natáčení. Tramvaje linek číslo 17 a 42 jezdí odklonem přes Malostránskou a nezastavují u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objíždí uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoringu České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvykle.
3: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40-miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
1: V září také vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili skoro 301,5 miliardy korun. To je o 66 miliard víc než za stejné období loni. V září vzrostla také průměrná výše hypotéky, a to na 4 miliony a 670 tisíc korun. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzinu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že stát může ceny za mimořádných okolností regulovat. Vadí jim ale příliš široké pravomoci a to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ústavní soud obdržel návrhy skupiny senátorů minulý týden. Za senátory jednal Tomáš Goláň z ODS. Americká společnost SpaceX omezila služby družicové sítě Starlink ukrajinské armádě. Firma, která patří miliardáři Elonu Muskovi, se k tomu zatím nevyjádřila.
4: Ukrajinští operátoři dronů citovaní listem Ukrajinská pravda potvrdili, že Starlink v noci omezil práci terminálů na frontě. Při rychlosti vyšší než asi 160 km za hodinu se spojení s drony začalo ztrácet a mnoho důležitých misí bylo zmařeno. Ukrajinské ozbrojené síly od roku 2024 využívají službu Starshield, která jim na rozdíl od obyčejného Starlinku umožňovala operovat s drony ve vysokých rychlostech. Poradce ukrajinského prezidenta Sergej Bezkrest Nov, známý pod přezdívkou Flash, uvedl, že americká strana Ukrajinu na omezení služeb Starlinku předem neupozornila. Tyto kroky podle něj nejsou náhodné a souvisejí s aktuální politickou situací. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Hokejisté Bostonu vyhráli v zámořské NHL na ledě San Jose 6-3 a přispěli k tomu i čeští útočníci. Pavel Zacha totiž skoroval vítěznou branku po asistenci kapitána Davida Pastrňáka. Dokonce dva góly dal Martin Nečas při triumfu Colorada v Dallasu 3-2 a stal se hlavní hvězdou utkání. Golman Daniel Vladař si sice připsal asistenci, ale porážce Philadelphia se Seattlem 2-3 po nájezdech nezabránil. Bude oblačno až polojasno, k večeru bude oblačnost ubývat a teploty 16 až 18 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Informace pro řidiče má kolegyně Katka Jelenová. Hezké dopoledne.
6: Pěkné dopoledne, Vojto. Před Europarkem se popojíždí na obou spojkách. Na jižní od Spořilova z druhé strany je fronta hodně dlouhá, sune se nejen Štěrboholskou, předtím i Novopatskou od Kvelské, následně i východní částí okruhu.

0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Hezké dopoledne. Praha 6 má podepsanou koaliční dohodu. Dosavadní starosta a místostarosta si mají prohodit role a koalice má být prakticky ve stejném složení jako v uplynulých 4 letech. Podrobnosti nabídneme za chvíli. Teď v dopolední Praze, necelých 5 minut po 11. nabízím třeba zpěváka Dermota Kennedyho. Hezký poslech vám přeji, Vojtěch Přívětivý.

0: O znění vašeho středečního dopoledne se stará Radio Praha. Jsme moc rádi, že ladíte 107,1 FM. V Praze 6 se po komunálních volbách rýsuje nové vedení. Zástupci STANu, Prahy sobě, Zelených, ODS a Lidovců podepsali memorandum o koaliční spolupráci. Koalice tak má být prakticky ve stejném složení jako v minulém volebním období. Změnit se má obsazení nejvyšších funkcí. Dosavadní místo starosta Petr Prokop ze STAN má být nově starostou, protože právě STAN v Praze 6 skončil ve volbách na prvním místě. Dosavadní starosta Jakub Stárek z ODS má naopak být místo starostou. Rozdělení jednotlivých oblastí má zůstat podobné jako dosud, starostové ale nově získají zdravotnictví a sociální věci. Definitivní rozdělení gescí má potvrdit ale až koaliční smlouva, kterou chtějí strany podepsat nejpozději začátkem listopadu. Víc o tématu najdete také na zpravodajském webu Českého rozhlasu, stačí si rozkliknout adresu www.irozhlas.cz. Jak to momentálně vypadá na silnicích? V Brněnské na úrovni Chodova směrem z D1 zastavují kamiony, následně plní Spořilovskou i sjezd na jižní spojku. Směrem na Černý most se pak nesouvisle posouvají pravým pruhem až do Štěrbohol. Silný provoz na trase pak čekejte i před Běchovicemi, dál na východní části okruhu v celé Novopatské i Kbelské. Příčinou dlouhého zdržení je omezení u sjezdu na Letňany a omezení na Ohradě zpomaluje provoz jak v Hartegově, delší kolona je taky ve směru do centra od Vápenky a i v ulici Jana Želevského od hřbitovů. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Týdne. Calvin Harris a Jazzy. Číslo 1. A Notre a 54 Ultra. Číslo 2. Temper City 3. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha.
3: Hit týdne.
2: Hlasujte do čtvrteční půlnoci.
3: Na praha.rozhlas.cz.
2: Další kolo.

0: Posloucháte Rádio Praha, 11.30, aktuální čas a taky nejvyšší čas vydat se vstříc krátkým zprávám. Připravila je Denisa Žižková.
1: Přeji dobré dopoledne. V Praze se staví nejvíc bytů od sledování trhu v roce 2010. Kupující si ale pořizují stále menší jednotky. Za metr čtvereční se platí stále více. Cena za metr čtvereční u dispozici 1 KK meziročně vzrostla téměř o 15% na více než 198 tisíc korun. Vyplývá to z dat společnosti IO Partners, která je dnes představila novinářům. V polovině letošního roku bylo v Praze rozestavěno rekordních 23 300 bytů. V Česku je přes 1 000 000 lidí, kteří aktivně podnikají jako fyzické osoby. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu za rok 2024. Aktivních podniků bylo celkem asi 1 360 000. Za stejný rok vzniklo zhruba 130 000 nových tuzemských firem. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že 5 let od založení bude fungovat jen půlka z nich. Ostatní postupně skončí. Spolek Kašpar dnes v pražské klubovně Vindřišské uvede premiéru Temné grotesky Brácha. Dramatický debut spisovatelů Igora Malijevského a Karla Kuny sleduje rodinu, do jejíž domácnosti vstoupí podivný cizinec. Zpočátku přináší vítané oživení, jeho chování ale postupně přerůstá v manipulaci a násilí. Inscenaci režíruje Barbora Mašková, v obsazení jsou například Petr Halíček, Jitka Nerudová nebo Marek Pospíchal. A Mezinárodní fotbalová federace FIFA plánuje v letech 2027 až 2030 rozdělit na rozvoj fotbalu zhruba 132 miliard korun. FIFA se k navýšení fondu rozhodla díky mimořádnému komerčnímu úspěchu letošního mistrovství světa. Každá z 211 členských asociací by díky tomu měla dostat 25 milionů dolarů místo původně plánovaných 10. Bude oblačno až polojasno, odpoledne bude oblačnost ubývat a teploty 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Katka Jelenová. Hezké dopoledne, Katko.
3: Pěkné dopoledne, Vojto. Trasa k omezení na konci Kbelské zůstává plná v dlouhém úseku. Kamiony poprvé brzdí už v Brněnské směrem z D1 za průhonicemi okolo 4. kilometru. Posouvají se dál s Pořilovskou jižní spojkou přes Štěrboholy a východní část okruhu až do Novopatské, tou pak do Kbelské. A Kbelská stále hodně plná i ve směru ze spod od Hostivaře. V Průmyslové začíná kolona před křížením s Poděbradskou. Na D5 na příjezdu do hlavního města směrem z Plzně se délka kolony kamionů průběžně mění. V těchto okamžicích zpomalují před Rudnou na 7. kilometru a sunou se na okruh jako obvykle za Ořech na 18. kilometr. A na závěr dobrou zprávu neseme z dálnice D4 ve směru s Příbrami do Prahy. Kolona před omezením u Jíloviště už se téměř celá rozjela. Jen chvílemi se zpomaluje těsně před zúžením na 9. kilometru. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Zpěvačka, textařka, písničkářka, maminka, členka Yellow Sisters i divá Bára. To všechno je Barbora Vaculíková. V pořadu Až na dřeň bude mluvit nejen o hudbě, ale také o tragické ztrátě partnera, se kterou se musela vyrovnat.
6: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Přeju vám dobrý den, na 107.1 FM pokračuje středeční dopolední Praha. V druhé polovině této hodiny se s naší létající redaktorkou Sabinou Voseckou vydáme do botanické zahrady. Sabina totiž zjišťovala, kolik váží zdejší největší dýně, kterou si tady teď můžete prohlédnout. Tak se na to počkejte, teď pokračujeme v muzice. Sabina Carpenter před námi.

0: To byly No Doubt v dopoledním vysílání Rádia Praha. Přesně 222 kilogramů váží gigantická dýně, která je teď k vidění v areálu Botanické zahrady v Pražské Troji, a to v rámci tradiční podzimní výstavy. S mluvčí zahrady Michaelou Bičíkovou reportáž natočila naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Podzimu patří už tradičně v Botanické zahradě taky téma, které je věnované dýním. Každý rok sem na dýně chodí spousta návštěvníků a my jsme spolu teď, Míšo, u té vaší úplně největší dýně.
2: Ty dýně obrovské, ty gigantické dýně, tady máme dvě, ale jedna z nich je skutečně, řekněme, neoficiálním českým rekordmanem a má 220 kg. Ta druhá má pouhých 134.
1: Při takové váze, jak jste se tu dýně vlastně dostávali? Jak jste ji sem převáželi?
2: Ta dýně je od mladého pěstitele ze západních Čech a samozřejmě naložit ji do nákladního vozu nebylo úplně jednoduché, takže s pomocí palet a vysokozdvižných vozíků a různého připoutání, aby ta dýně nespadla, nerozbila se, a pak velmi opatrný převoz v nákladním voze. A já mám skoro pocit, jestli ten mladý pěstitel u té dýně celou cestu neseděl a nedržel jí, aby se s ní opravdu nic nestalo.
1: Výstavu dýní tady máte až do konce října, vyvrcholí to 31. říjnem, tedy v den Halloweenu. Tak co všechno během toho měsíce tu návštěvníci můžou vlastně v rámci toho programu zažít?
2: Téma letošní výstavy dýní je pradávný svět, takže když se sem návštěvníci vypraví, tak se ocitnou v pravěku. Potkají tu mamuty, potkají tu pradávné lidi, tedy lovce mamutů. No a mohou zažít spoustu krásných věcí. Máme samozřejmě připravený doprovodný program. Máme kreativní dílny, kde si děti mohou pomalovat vyřezávané dinosaury a různé pravěké tvory, anebo si vyrobit čarodějný klobouk na čelenku. Pak samozřejmě k dýním a k výstavě dýní patří dlabání dýní. To je velmi oblíbená výroba těch dýňových luceren. No a samozřejmě blíží se nám Halloween. To znamená, že od 28. října děti mají podzimní prázdniny, takže mohou přijít do Botanické zahrady a vyrobit si lampiony, strašidelné lampiony na nadcházející halloweenské oslavy.
1: Dodává mluvčí zahrady Michaela Bičíková. Oslavy Halloweenu připomene taky oblíbený lampionový průvod, který se koná v podvečer svátku Posetmění. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: V Dobříšské směrem od Zlíchovského tunelu se tvoří fronta před Mrázovkou. Ještě občasně regulují vjezd do tunelu. Zdržení tak čekejte už v Radlické směrem k Dobříšském, už jen ale v nižších řádech minut. Nuselský most do centra je plný v celé délce od Vyšehradu. Do Legerovy pojedete 10 až 15 minut. Na konci mostu trvá omezení, uzavřený je levý pruh, jede se tak pouze pravým a prostředním. Na magistrále od Holešovic po pojíždí kolona mezi Florencí a muzeem. Hodně ucpaný je tradičně i sjezd k Bulharu a jižní spojka od Spořilova a dlouhá šňůra kamionů až k omezení nahoře Vekbelské. Trasu jedou více než hodinu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Zmocnil ses mě na premiéře v první řadě Národního divadla, pamatuješ?
5: Každý člověk má právo si vybrat, co a s kým.
6: Já nemůžu v takovémhle světě žít.
7: Činoherní klub uvádí inscenaci Tango v režii Gabriely Gabašové. Se Zuzanou Bidžovskou, Vasilem Fridrichem, Sandrou Černodrinskou, Janem Hájkem, Romanou Videnkovou, Viktorem Zavadilem a Prokopem Zachem.
8: Nemůžu v takovémhle světě žít.
7: Více na činoherníklub.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
9: Tady je teda ale nuda.
10: Topíte se

pamäti. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Posloucháte Rádio Praha, bude 12 hodin, před námi polední zprávy, připravila je kolegyně Denisa Žižková. Hezké poledne.
1: Dobré poledne všem. Praha chce do konce října nainstalovat 64 nových fotovoltaických elektráren na střechy městských budov, jako jsou třeba školy a domovy seniorů. Pražská nemocnice Bulovka nabízí zaměstnancům v jídelně speciální rostlinné pokrmy. Podle zpětné vazby chce upravit jídelníček. Lesy České republiky revitalizovaly Stupnický potok na Vlašimsku. Bude oblačno až polojasno a teploty až 18 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město pokračuje v umisťování slunečních elektráren na městské budovy. Do konce října Pražské centrum obnovitelné energie zprovozní 64 fotovoltaik, které ročně ušetří téměř 1000 tun emisí CO2. Nové panely vznikají například v areálu správy služeb v Praze 8, na školách v jednotlivých městských částech a také na střechách domovů pro seniory. Vyrobenou elektřinu městské instituce sdílejí mezi sebou navzájem podle aktuální spotřeby. Týden rostlinných pokrmů připravila pro své zaměstnance nemocnice Bulovka v Praze. Do pátku můžou každý den v kantýně ochutnat speciální bezmasovou verzi klasických jídel. Jejich příprava má být ekologičtější, zároveň pestřejší, nabídka má mít i zdravotní přínosy. Vysvětluje mluvčí nemocnice Bulovka Eva Stolejda-Libigerová.
3: Speciální týden bude příležitostí zjistit, jaký typ bezmasých jídel zaměstnance skutečně oslovuje. Projekt bude přímo na místě sbírat reakce a po skončení týdne společně s námi vyhodnotí zájem o jednotlivé pokrmy.
1: Jizbický les na Benešovsku je zase plný vláhy a života. Lesníci zrušili desítky let staré odvodňovací kanály a navrátili Stupnický potok do původního koryta. Práce stály necelé 4 miliony korun. Úpravy lesníci dělali na 30 hektarech lesa a podle Martina Poláčka, vedoucího správy toků pro povodí Vltavy z Lesů České republiky, jsou účinné.
4: Je to zásadní zvýšení biodiverzity. Když se tady rozhlédneme, tak vidíme spousty druhů trav, bylin a tak dál. Ta stavba skončila letos na jaře, čili jsme tady asi půl roku po realizaci. Je vidět, že to je mohutně zarostlý, váže to na sebe samozřejmě i spoustu živočichů.
1: Evropská komise navrhla o rok odložit metanové nařízení pro dováženou ropu a plyn. O pozastavení pravidel usilovaly 20 států, 27, včetně Česka. Původně chtěla komise kontrolovat emise metanu v dováženém skapalněném zemním plynu a ropě. Pravidla měla platit od ledna. Těžaři a dodavatelé ropy a plynu by podle nich měli kontrolovat a vykazovat emise metanu. Podle kritiků nařízení ale ve státech třetího světa často chybí měřiče a nezávislí ověřovatelé. Hokejisté Liberce budou v závěrečný hrací den základní části Ligy mistrů bojovat o postup do play-off. Bílí tygři se představí na ledě přímého konkurenta Davosu. Zápas začne ve 20 hodin 45 minut. Už s jistotou účasti ve vyřazovací části také nastoupí Plzeň na ledě finské Saipy v 17 hodin 30 minut. V Praze bude oblačno až polojasno, večer pak bude oblačnost ubývat a teploty 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Katkou Jelenovou se vydáme do pražského provozu. Dobré poledne.
5: Hezké poledne. Na východní části okruhu v okolí Černého mostu je plno v obou směrech. Kolony převážně kamionů se sunou jak k omezení ve Kbelské, tak do Štěrbohol za Europark. Ucpává se stále i trasa z Hostivaře před Kbelskou. Kolona začíná v Průmyslové před Poděbradskou, odtud nahoru do Zúžení pojedete 20 minut. Potíže působí i další dvě výrazná omezení v Praze. Ve spojovací u odbočky k Libeňskému nádraží fronta kvůli němu už na konci Českobrodské před Jarovem a další pak před Ohradou. Kolony v Hartigově o něco delší, ta do centra odvozovny na 10 minut. I v ulici Jana Želivského od nákladového nádraží. Tam ztratíte čtvrt hodiny. A dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dobrý den, i ve středu 14. října bude následující hodina patřit speciálnímu hostovi. Od jižních Čech přes Španělsko a Londýn až po New York. Spisovatelka Lena Valenová čerpá při psaní i ze svých zkušeností ze zahraničí. Její nejnovější kniha nás ale zavede do Československa na sklonku roku 89, ovšem z velmi netradiční perspektivy. Kniha totiž popisuje, jak by to vypadalo, kdyby tehdy naše dějiny nabrali trochu jiný směr. Lena Valenová dnes bude mým hostem, začínáme už za pár minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: kdyby se po sametové revoluci obnovila monarchie. Právě s takovou myšlenkou pracuje spisovatelka Lena Valenová ve své nejnovější knize Sametová koruna o alternativních dějinách, psaní pro mladé čtenáře i o tom, jaké to je vidět vlastní příběh na filmovém plátně. Si dnes budeme právě s Lenou Valenovou povídat. Moc vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuju, že jste ho přijala. A Leno, co vás přivedlo k myšlence vrátit se právě do listopadu 89 a trošku přepsat naše dějiny?
1: Tak přivedli mě k tomu moji čtenáři, nebo čtenáři trilogie Bohemian Royals, kterou jsem napsala, vlastně dokončila jsem v minulém roce. A právě v té jsem se zabývala takovou tou myšlenkou, co kdyby Česko bylo monarchií a na Pražském hradě nesídlil prezident, ale královská rodina. To znamená, v této trilogii čtenáři se seznámili s životem mladých členů české královské rodiny. A protože jak jsem dopsala vlastně tuto sérii a čtenáři se ptali na další příběhy ze stejného prostředí, tak mě napadlo právě vrátit se trošku na začátek a zodpovědět od otázku, jak se vlastně král dostal na ten Pražský hrad. A logicky se i časově vlastně naskýtala sametová revoluce rok 89.
0: Jasně, ten přelom vlastně.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: A ti zástupci té královské rodiny nebo té rodiny s tou modrou krví, tak to jsou vlastně dva sourozenci, Přemek a Lída v té knize Sametová koruna. A proč jste se rozhodla vlastně ten příběh vyprávět právě prostřednictvím jejich osobních příběhů?
1: Právě proto, že vlastně oni jsou potomci toho bývalého krále. Já jsem, protože jsem vyprávěla příběh té české královské rodiny z alternativní současnosti, to znamená, já jsem musela i vymyslet vlastně takovou jakoby minulost té rodiny. To znamená, já jsem se v tom příběhu, nebo tu českou historii jsem musela změnit trošku dál, až vrátila jsem se až do roku 1918, kdy vlastně, ono se to moc neví, ale já podle rešerší, které jsem si udělala při psaní, tak jsem zjistila, že vlastně proběhlo jakési hlasování o tom, jestli ten nový stát, který vznikne, bude monarchií nebo republikou. Aha. A jen vlastně o chloupek to hlasování vyšlo na republiku. To znamená, my jsme málem byli monarchií. To znamená, já jsem v tom svém fiktivním příběhu změnila tohleto hlasování, kdy vlastně už v tom roce 1980 si ti poslanci nebo ti politici odhlasovali, že vlastně ten nově vzniklý stát bude českou monarchií. Takže já jsem pracovala už s touhletou linkou v té původní trilogii, kdy jsem i zachovala potom revoluci v roce 48, komunistické období a pak samozřejmě, když přišla sametová revoluce, tak se logicky i naskýtala otázka návratu právě toho českého krále na Pražský hrad. A jak jinak vlastně jak nejlépe odvyprávět tenhle příběh, než skrz právě těch, kterých se to nejvíc týkalo. A to jsou právě sourozenci Lída a Přemek. Lída jenom v krátkosti studuje druhý ročník architektury a zrovna prožívá svoji první velkou lásku. A Přemek, její starší bratr, má mladou rodinu, kterou se snaží především ochránit, protože jako vnuci bývalého krále jsou pod dohledem, vlastně žijí pod dohledem státní policie.
0: Říká spisovatelka Lena Valenová. Budeme si povídat dál už za chvíli.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Pojďme se ještě podívat na pražské silnice. Na východní části okruhu v okolí Černého mostu je plno v obou směrech. Kolony převážně kamionů se sunou jak k omezení ve Kbelské, tak do Štětbohol za Europark. Uspává se stále i trasa z Hostivaře před Kbelskou. Kolona začíná v Průmyslové před Poděbradskou. Odtud nahoru do Zužení pojedete asi 20 minut. Ve spojovací směrem na Libeň se sune fronta od Jarova do omezení u Sběrného dvora a plný je také Nuselský most od Vyšehradu až do omezení v Lagerově.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. 24. a 25. října dorazí Design Market naposledy na výstaviště. Přes 220 lokálních značek, autorská móda, šperky, design i skvělé jídlo. Přijďte s námi oslavit 16 let designu. Vstup zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem je spisovatelka Lena Valenová ve své nejnovější knize Sametová koruna. A propojuje skutečné události listopadu 89 s příběhem, který se ve skutečnosti nikdy neodehrál. Nicméně my jsme se tady chvilku zpátky bavili o tom, že chybělo vlastně jenom málo k tomu, aby ten příběh mohl být skutečností. Leno, kolik historických materiálů jste si při přípravě Sametové koruny musela prostudovat? Mluvila jste o těch rešerších. Mm-hmm. Tak kolik toho bylo? Kolik jste toho musela načíst?
1: Ježiš, tak to asi, to nevím, jestli je nějaké jakoby konkrétní číslo.
0: Tak možná časově, jak dlouho vám to zabralo?
1: Já si vždycky ty rešerže dělám v rámci během toho psaní. Mhm. Nikdy, já nejsem ten typ autora, který by nejdřív dělal asi půl roku nějakou rešerži a pak teprve začal psát. Mm-hmm. Já začnu psát a pak si v rámci vlastně to, co přichází, to, co mě napadá, tak si dohledávám pak ty informace. Začala jsem sledovat hodně, to musím říct, videa na YouTube, kanály, které se zabývají královskými rodinami. To znamená, začala jsem si vyhledávat ty informace o těch současných royals, o těch současných evropských královských rodinách, jak to v nich probíhá. Seznámila jsem se všema těmi členy těch královských rodin, kde studují, jak jsou vlastně vychovávání tihleti mladí royals, mladí členové královské rodiny. A musím říct, že díky tomu dodnes vlastně algoritmus mi neustále předhazuje.
0: Algoritmus pochopil, čím se zabýváte.
1: Přesně tak. Takže znám milion profilů, který se právě zabývají nebo postují nebo sdílejí informace o královských rodinách. Takže já mám dokonalý přehled.
0: Mm-hmm. A když pracujete se skutečnou historickou událostí, jak jste poznala, že už máte dost informací, abyste se mohla vlastně vrhnout na to s těmi dějinami pracovat?
1: To je výborná otázka. Já tohle je vlastně poprvé v Sametové koruně, kdy já jsem psala příběh na pozadí skutečných dějin. Ale nečekejte takový ten čítankový dějepis. Já jsem použila události roku 1989 jako kulisu příběhů, osobních příběhů Lídy a Přemka, to znamená těch fiktivních potomků toho českého krále. Samozřejmě s nimi prožijete demonstrace, studentské stávky, politická jednání, takový ten život pod dohledem STB, ale zároveň budete sledovat a tak i s nimi je takové ty rodinné intimní chvilky.
0: Hmm. Co by podle vás v tom příběhu chybělo, kdyby se neodehrával na pozadí listopadu 89? Mohl by být zasazen do nějaké jiné historické události, nebo to tam hraje významnou roli? Byť to je kulisa.
1: Já si upřímně řečeno nedokážu představit, že bych ho zasadila do jiné doby, nebo že bych, mně se ten listopad 89 velice hodil, co se týká toho vlastně toho příběhu. Ono i to časově to krásně vychází. Nedokážu si představit, že bych si i vymýšlela jakoby jinou událost, nevím.
0: Do které to zasadit.
1: No, do které to zasadit. Ono opravdu ty polistopadové události a já jsem si udělala i takovou jakoby časovou osnovu, kde, které já jsem jela. Chtěla jsem, aby to bylo vlastně co nejrealističtější, aby se si i dokázali vlastně představit, že by se to mohlo stát. Co kdyby. A když třeba padla vláda, tak i v Sametové koruně padla vláda. A zachovala jsem například i hlasování 29. prosince ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Nicméně v Sametové koruně samozřejmě ten výsledek je trošku jiný.
0: Říká spisovatelka Lena Valenová, která je dnes naším hostem. Už za chvíli budeme pokračovat. Hezký poslech.

0: Dnešním poledním hostem Rádia Praha je spisovatelka Lena Valenová. Dávno v Praze pokřtila svoji novou knihu. A ta kniha se jmenuje Sametová koruna. Zabývá se tím, jak by to vypadalo, kdyby se po listopadu 89 naše dějiny vydaly trochu jiným směrem. Směrem k monarchii. Nicméně vy se, Leno, nevěnujete, a už jste to i říkala, té monarchii zdaleka poprvé. Máte za sebou trilogii, říkám to správně, Bohemian Royals. Vy jste vlastně v té trilogii vytvořila svět, ve kterém na Pražském žije, nežije, v Pražském hradě nežije prezident, ale královská rodina. Co vás na světě těch královských rodin tolik přitahuje?
1: Ježiš.
0: To je složitá otázka.
1: Ani ne, ale spíš kde začít.
0: Kde začít?
1: Mě vždycky bavil dějepis, historie. Mm-hmm. Pracovala jsem i s tou dobu i jako průvodkyně španělských turistů po Praze.
0: Aha.
1: Takže jsem vlastně procházela po Pražském hradě, který absolutně miluji. A vždycky jsem tak, mě napadla, občas mi napadla právě ta myšlenka, jo, co kdyby, nebo jak se tady žilo, když vlastně na tom Pražském hradě žila ta královská rodina. A vzhledem k tomu, že můj muž se narodil nebo prožil většinu svého života v monarchii, ve španělské monarchii konkrétně, tak jsme měli pár takových rozhovorů vlastně o tom, monarchie ano, monarchie ne. Mm-hmm. A pak, to si pamatuju přesně, v lednu 2020 určité události v anglické královské rodině se staly a následující rozhovor, který jsem o tom měla s mým mužem, tak mě inspiroval právě k té otázce, co kdyby právě v Čechách jsme řešili podobné situace, co kdyby na tom Pražském hradě opravdu žila ta královská rodina. Řekla jsem si, proč to vlastně nenapíšeš?
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem sedla k počítači a začala psát příběh Bohemian Royals o mladých členech královské rodiny z alternativní současnosti. A tím, jak jsem si začala dělat i rešerže vlastně o těch životech, tak jsem...
0: Prostě vás to začalo tak přitahovat a bylo to intenzivnější a intenzivnější.
1: Přesně tak.
0: A dopadlo to vlastně tak, že z toho nakonec vznikly rovnou tři díly.
1: Bylo to
0: v plánu?
1: Tři díly byly v plánu, pak ještě jsem dopsala povídkovou knihu s letními povídkami členů královské rodiny, když jsou na prázdninách, nebo když si ta monarchie bere volno. A následně vlastně teďkon jsem připsala další knihu, která se vlastně vrací k tomu začátku, jak se vlastně ten král vrátil na hrad. A včera mi už přišla zpráva od čtenářky, která dočetla Sametovou korunu, jestli bych náhodou nepřipsala ještě další knihu, která by byla o těch vlastně dědečcích, nebo těch ještě vlastně jiných členek rodiny.
0: Abyste se vydala ještě víc do historie.
1: Ještě víc do historie. Tak jsem si řekla, no, neměla jsem to v plánu, ale teďkon, když už to je na stole, tak možná bych o tom mohla začít přemýšlet.
0: Takže byste možná ráda zůstala u těch monarchistických příběhů?
1: Mě to téma baví. Baví mě ho psát, baví mě se do toho šťourat, hledat ty otázky, jestli ta monarchie má teda nějaký ten smysl v té dnešní době, nebo jaký smysl. Já jsem si vlastně to musela i nějakým způsobem to, vlastně musela jsem to, ten důvod, proč ten smysl té monarchie, nebo proč ta existence té monarchie, musela jsem si to nějaký odůvodnit. To znamená, já jsem se, bych řekla, i během toho psaní stala i jakousi monarchickou.
0: Mm-hmm.
1: Takže by mi ani nevadilo, kdybych se tím tématem zabývala i trošku do budoucna.
0: Říká spisovatelka Lena Valenová.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Pojďme se ještě podívat na pražské silnice, do pražského provozu, jak to v něm vypadá, ví kolega Tomáš Kolmistr. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru zastavují kamiony, fronta pokračuje nesouvisle až na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr, tam popojíždí také osobní auta v levém pruhu. Ve Kbelské směrem do Letňan brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice, kolona se táhne už od Poděbradské, kolony hlavně kamionů čekejte také v Novopatské a na východní části okruhu, tam se sune nesouvislá fronta už od Běchovic. Na Štěrbohorské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 a to až k Europarku. Před ohradou se táhnou kolony v Hartigově a také Jana Želivského, je to kvůli omezení v křižovatce. Ve spojovací směrem na Libeň se sune fronta od Jarova do omezení u Sběrného dvora a plný zůstává Nuselský most od Vyšehradu do omezení v Legerově. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
4: Praha. Dvě alba narvaná slavnými hity v hlasování. Black Eyed Peas a V.E.N.D. Black Eyed Peas. Nebo The Weeknd After Hours. Koho si dáme v pondělí? Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Dnešním poledním hostem Rádia Praha je spisovatelka Lena Valenová. My jsme se tady bavili o její trilogii, bavili jsme se taky o její nejnovější knížce. Všechny tyhle čtyři knihy se věnují monarchii a také propojuje to, že se věnují mladým lidem, kde vlastně vystupují mladí lidé v roli těch hlavních postav. Což se týká třeba i vašeho románu Cool Girl, který se navíc v roce 2023, pokud se nepletu, dostal i do kin. Mladí lidé, jejich vztahy, hledání vlastní identity. Co vás fascinuje na příbězích mladých lidí?
1: Já bych ani asi nepoužila slovo fascinuje, ale já jsem vlastně ty první námět, vlastně k první knize, kterou jsem napsala, tak vznikl, když mi bylo náct, když mi bylo nějakých 13, 14 let. A to právě v době, když jsem řešila ty první lásky, hledání sama sebe. A takže ta první moje kniha, nebo ta první série Moře nálezů a ztrát právě vypráví příběh takhle mladých postav, kterým bylo těch 16, 17, 18. A Cool Girl právě navazovala po téhle sérii, nebo to byla ta další kniha, kterou jsem napsala po dokončení téhleté tetralogie. A zase přišlo mi přirozené vyprávět právě příběh těch 18-letých, těch středoškoláků, kteří se potýkají nejen s tím, s čím já jsem se potýkala, když jsem byla v tom jejich věku, ale ten jejich život vlastně ovlivňovaly i velmi intenzivně nově sociální sítě. A právě o tom je příběh těch tří hlavních hrdinek, Tiny, Marty a Anet, jak se každá vlastně staví, anebo jak ovlivňují, jak pozitivně, tak negativně ten jejich vlastně život, ty sociální sítě.
0: A jakou, nebo jakou, jak velkou roli podle vás hrají sociální sítě u mladých lidí při výběru toho, co budou číst, když se přesuneme vlastně k té rovině vztahu mladých čtenářů ke knihám? Jak to vnímáte?
1: Určitě hrají velkou roli. Takový TikTok vlastně nastartoval obrovskou vlnu nových čtenářů, vlastně mladých čtenářů. Dneska ten, bych i řekla, ten knižní průmysl vděčí trošku právě tomu TikToku, kdy vlastně vzniklo mnoho bestsellerů díky tomu, že si mladí lidé sdíleli vlastně ty knížky, povídali si o knížkách, dělali nějaké ty videa o knížkách, které přečetli právě na TikToku. To znamená, BookTok je vlastně dneska fenomén. I v knihkupectví, když třeba i v amerických knihkupectví, když zajdete, tak máte i stěnu, kde je přímo BookTok. Knihy, které vlastně vynesly tyhle ty uživatelé asi k těm bestsellerovým výčinám, bych řekla. Takže já vnímám třeba ty sociální sítě v tomhletom velmi pozitivně. Samozřejmě potom z toho autorského, z té autorského pohledu, pak i my autoři musíme být samozřejmě na těch sociálních sítích a musíme vlastně ty svoje knížky nějakým způsobem nabízet, představovat těm mladým uživatelům, protože oni jsou právě na těch sítích.
0: Zrovna Cool Girl je vyloženě učebnicová young adult, tedy literatura pro mladé dospělé, pro dospívající. Dočkala se také, jak už jsem zmiňoval, té filmové adaptace. Jaký to byl pocit, když se potom ten váš příběh najednou objevil na tom stříbrném plátně?
1: Já bych řekla nepopsatelný, což zní asi o ta autorky, která popsala milion
0: slov. Popisuje
1: pocity a věci. Já opravdu nevím, jak to popsat. Je to samozřejmě směs takový toho nadšení, takový nervozity. Samozřejmě mě, když přišel e-mail, takový ten první e-mail, co by se řekla na to, kdyby se vaše kniha jako pracovala ve filmu, tak jsem si myslela, že to je jenom nějaký takový vtip. Mm-hmm. Vůbec jsem tomu nevěnovala nějakou větší pozornost. Vtip tom nebyl, takhle se ukázalo, že to opravdu producenti myslí vážně a opravdu ten film vznikl. Takže když já jsem vlastně pak přišla na tu premiéru, pustili se titulky, tak jsem opravdu měla jsem co dělat, abych trošku zadržovala ty slzy, samozřejmě ty emoce přišly. Je to hodně zvláštní pocit vidět najednou na filmovém plátně postavy, které já jsem vlastně vymyslela, postavy, které vznikly v mojí hlavě.
0: A když byly stvárněné, byla jste spokojená s tím, jak byly stvárněné? Protože předpokládám, že jste měla, nebo předpokládám, to je podle mě úplně jasné, že jste měla představu o těch postavách, tak splnili tu vaši představu, když jste je potom viděla v tom filmu?
1: Ježiš, to je taková ta klasická otázka. Takhle, já odpovím slovy jiného autora, který anglického autora, který také má už několik adaptací, a on vždycky říká, že on tu svoji vizi napsal v knize. Film je vize režiséra toho příběhu. To znamená, kniha a film jsou dvě rozdílné věci. Já jako autor nečekám, že film bude kopírovat ten příběh. Ono to ani nejde, jo. 400 prostě stran nenacpete do hodiny a půl. To prostě nejde. To znamená, tam musí být nějaký změny. To, co s čím jsem určitě byla spokojená, to, že ty postavy, ta energie, že ta kopírovala to, jak já jsem je vlastně psala, to, jak já jsem je, to, jak jsem je zamýšlela. Jo, ale to, jestli postava měla v knize zrzavé vlasy a ve filmu tmavé.
0: Tak to nemyslím, spíš to jako už lidsky. Mm-hmm. Rozumím.
1: Ale takhle samozřejmě já, kdybych byla jako autorka, kdybych to měla napsat scénář, tak bych tam fakt naflákala všechno, že jo.
0: Ale najednou by to možná byla filmová trilogie tím pádem.
1: Přesně tak, jo, to by mělo prostě 20 dílů a jo, to možná bych vás i otrávila. Ale jo, ono v tom filmu musíte osekat a musí i některé ty postavy prostě vypustit a to je prostě, jako autorka, já bych to nedokázala. Jo, rozumím. To znamená, režisér udělal za mě tu práci, těžkou práci. A samozřejmě já bych ráda viděla třeba postavu, která tam potom nebyla, ale s tím už nic neudělám.
0: Říká spisovatelka Lena Valenová.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Ve Kbelské směrem do Letňan brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice, kolona se táhne už od Poděbradské, kolony hlavně kamionů čekejte taky v Novopatské na východní části okruhu a tam se sune nesouvislá fronta už od Běchovic. Na Štětboholské spojice směrem na Lanový most počítejte se silným provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. Před ohradou se táhnou kolony v Hartigově, taky v Jana Želivského, je to kvůli omezení v křižovatce, a na Pražském okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je i příjezd po D5 z Plzně, tam se kamiony táhnou už od 5. kilometru.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Máte rádi novinky? Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádio Praha. Hot Zone.

0: spisovatelka Lena Valenová, která je dnes mým poledním hostem, pochází z jižních Čech. Část života strávila ale ve Španělsku, taky v Londýně a už řadu let, konkrétně 11, žije v New Yorku. Zkušenosti z různých míst světa se promítají i do jejich knih. Tak Leno, mě by zajímalo, když píšete český příběh s Prahou v pozadí, s těmi českými reáliemi, pomáhá vám právě to, že se na to Česko můžete dívat trošku s odstupem?
1: Já si myslím, že ano. Já myslím, že právě ta zkušenost vlastně, ty české kořeny a ta zkušenost z života ze zahraničí mi hodně pomáhá dívat se s odstupem. A já říkám, já miluju Česko, já čím déle žiju vlastně v zahraničí, tím více oceňuji vlastně to české prostředí, to zahraničí nevidím tak s těmi růžovými brýlemi. A mě právě baví, hrozně baví psát ty příběhy z toho českého prostředí pro ty české čtenáře.
0: A myslíte, že byste dnes psala třeba jiné knihy, kdybyste zůstala celý život v Česku, kdybyste se před těmi 18 lety do toho zahraničí neodstěhovala?
1: Tak to je zajímavá otázka. Mě hlavně ten pobyt v zahraničí mě inspiruje. Inspiruje mě i co se týká těch mých příběhů a vlastně i to cestování. Hodně to moje cestování se odráží v těch příbězích, moje zkušenosti a spoustu věcí, které já jsem i zažila vlastně na těch cestách, tak se promítají v těch mých příbězích. To znamená, já si myslím, že to je taková nedílná součástí toho mého psaní. Nevím, jak by ty moje knihy třeba vypadaly, nebo jak bych psala, kdybych zůstala v těch Čechách. Možná bych právě psala ty příběhy o těch Američanech z toho amerického prostředí, což je vlastně takové jakoby typičtější.
0: Ale možná z toho českého pohledu, jako psát o Američanech z české perspektivy, ne?
1: Tak ono je to, já bych řekla, ono to je hodně populární, nebo takhle, ale já právě protože tam žiji, a vím, jak tam vypadá ta realita, tak právě se raději vrátím do toho českého prostředí. Já si právě moc neumím tu Ameriku jakoby romantizovat. Takže možná nějaký thriller, že bych mohl
0: psal. Nějaký thriller. Vy jste, Leno, v jednom rozhovoru říkala, že máte námětu na knihy snad na několik desítek let dopředu. Což se vůbec nedivím, pokud ten první námět vznikl, když vám bylo těch 13-14, jak jste říkala. Tak tušíte už, které knize se rozhodnete věnovat další roky svého života? Další rok roky?
1: Ano, řekl jste správně roky, protože přesně tak to nakonec dopadá, kdy se rozhodnete napsat jednu knihu a pak najednou je z toho trilogie a pak ještě dopisujete nějaké dodatečné knihy. Já se přiznám, že sice já mám napsaný další tři rukopisy, mám rozepsané další dva, ale teď vlastně jsem v takovém období, kdy se rozhoduji, který bude ten další.
0: Dobře.
1: Co bude ten další příběh, s kterým budu trávit těch několik následujících měsíců?
0: No tak myslím si, že nejenom já jsem velmi zvědavý. Spisovatelka Lena Valenová byla dnes poledním hostem Rádia Praha. Moc děkuju za rozhovor.
1: A já děkuju vám.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, je 13 hodin, Denisa Žižková ve studiu a zprávy jsou připravené. Deniso, vítej.
1: Děkuju, hezké odpoledne.

0: Uskupení Jsme tým v Praze 10 se plánuje obrátit na soud kvůli volbám. Moravskoslezští kriminalisté odhalili podvodníky s dávkami pro uprchlice z Ukrajiny. Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok, schodek bude skoro 5%. Dnes má být oblačno až polojasno, teploty maximálně 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Uskupení Jsme tým, kandidující v Praze 10 pod názvem Jsme Praha 10, podá ke správnímu soudu stížnost na výsledek sčítání hlasů v komunálních volbách v některých okrscích v městské části. ČTK to sdělil zvolený zastupitel uskupení Petr Beneš. Identifikované chyby jsou podle uskupení zásadní. V jednom případě by náprava špatně zadaného výsledku vedla k tomu, že by se do zastupitelstva nedostalo uskupení Naše Praha 10, které získalo 2 mandáty. Středočeský kraj chce navrhnout změnu zákona o odpadech. Reaguje tak na případ z letošního léta, kdy na poli nedaleko Hořovic na Berounsku skončilo 180 tun nadrceného plastu z Itálie. Legislativní změna by podle krajské radní Jindřišky Romba z hnutí STAN usnadnila boj s černými skládkami.
2: Kraj by dostal oprávnění, aby mohl udělovat sankce a pokuty a vybírat je a dostávat je do svého rozpočtu. Potom si může vlastně i kraj vytvořit nějaký finanční budget a z toho potom vracet obcím třeba za černé skládky nebo to vkládat do odpadového hospodářství, a to by nám velmi pomohlo.
0: O téměř 2 miliony a 800 tisíc korun připravili stát podvodníci s dávkami pro uprchlíky z Ukrajiny. 70 žen slíbili pomoc s vyřízením příspěvků na bydlení a pak zneužili jejich údaje. Případ přes 3 roky vyšetřovali policisté z odboru hospodářské kriminality. Podle moravskoslezské policejní mluvčí Soni Štětínské má spis bezmála 5 000 stran.
3: Kriminalisté v těchto dnech vyšetřování končí a budou předkládat státnímu zástupci spis návrhem na podání obžaloby. U mužů je trestní stíhání zahájeno pro zločin podvodu a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti. Obviněným hrozí trest odnětí svobody na 2 až 8 let.
0: Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok, počítá s prohloubením schodku veřejných financí skoro o 5% budoucího HDP. Předlohu kritizovala opozice, zaměstnavatelé i nezávislá rozpočtová rada. Podle ní kabinet premiéra Roberta Fica nesprávně a účelově uplatnil výjimku z takzvané dluhové brzdy. Ficova vláda při nástupu do funkce slibovala, že podíl veřejného schodku bude postupně snižovat z tehdejších 5,3 až na 3%. Rozpočet na příští rok se schodkem 4,9% je podle Slovenské rady pro rozpočtovou odpovědnost realistický. Tenistka Karolína Muchová se na podniku v čínském Wuhanu může těšit na 3. kolo. Postup tam slavila po obratu a výhře nad Američankou McNellyovou po setech 3-6 a 2x7-6. To Nikola Bartuňková končí po porážce 0-2 s Italkou Pauliniovou a Marie Bousková po prohře 1-2 s Polkou Chvalinskou. Bude oblačno až polojasno, večer bude oblačnost ubývat a teploty 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Je to také aktuální doprava a s ní Tomáš Kolmistr. Vítej, Tomáši.
5: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně, tam se kamiony táhnou už od 5. kilometru. Ve směru na letiště se zastavuje za Lochkovským tunelem, následná kolona pokračuje až za Barandov na 18. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak zastavuje už u sjezdu na Vestec na 3. kilometru. V Ekbelské se sune fronta směrem do Letňan od Poděbradské až do omezení u sjezdu na Čakovice. Zdržení je tam asi 20 minut. Plná je také celá Novopatská, tam se popojíždí už z východní části okruhu od hradecké D11. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce trvá silný provoz mezi sjezdem na Hradec Králové a Europarkem. A Věčné ulici se sune fronta před náměstím IP Pavlova už z Reslovy od Tančícího domu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15

0: Hello, Martin Solveig, to jsme se dostali někam k roku 2010-2011 na Rádiu Praha. Je 13 hodin a 15 minut a pokud dáváte přednost novinkám, tak ty pro vás máme právě dnes po 9. hodině. A kdo přijde, svoji premiéru budou mít Lost Frequencies, také rockový Greta Van Fleet, Pitbull a Enrique Iglesias, naši Krištofa opět a Radeček, dál Cheryl Cole, ale i rocková legenda z Čech, které je víc než 40 let. Turbo. Nalejte si Hot Zone po zprávách v 9 večer u nás na Rádiu Praha na 107.1 FM a v DAP+. Nenechte si to ujít. A aktuální doprava. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují provoz vjezdy do obou tunelů. Postojíte tam od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Ve Kbelské se sune fronta směrem do Letňan od Poděbradské až do omezení u sjezdu na Čakovice. Zdrží vás 120 minut. Plná je taky celá Novopatská, tam se popojíždí už z východní části okruhu od Hradecké D11. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojice trvá silný provoz mezi sjezdem na Hradec Králové a Europarkem. Před ohradou se táhnou kolony v Hartigově až na Jana Žilivského. Tam je to k omezení v křižovatce na 20 minut. No a věčné se sune fronta před náměstím IP Pavlova už z Reslovy ulice od Tančícího domu. Dejte pozor a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Je na čase a Živá tvorba uvádí představení pro ženy divoké i domácí Sebežít. Autorka a herečka Barbora Vlasak-Valentová ve své originální zpěvoře nabízí jedinečný pohled na život, ke kterému nerozlučně patří i smrt. Přijďte se smát i plakat. Sebežít. Hrajeme v prostoru Lilie u Staroměstského náměstí v Praze. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Support Lesbians s námi na rádiu. Praha je 13.31, máme pro vás zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. Jistý investor plánuje postavit na jihu Prahy novou čtvrť s přibližně 5500 byty pro až 16 000 obyvatel. Celková investice je odhadována na zhruba 50 miliard korun. Na financování by se do budoucna měly podílet i další fondy. První a druhá fáze projektu nyní čekají na vyřízení povolení a první etapa by se mohla začít stavět v příštím roce. Zástupci společnosti to dnes sdělili novinářům. Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci oslovení Českým rozhlasem se obávají, že nejasné formulace mohou vést k autocenzuře. Na březích Slapské přehrady zůstávají kvůli nízké hladině tisíce škeblí a dalších mlžů. Ochránci přírody s pomocí dobrovolníků je proto přenášejí zpět do vody. Zachránili tak už desítky tisíc živočichů, včetně vzácných velevrubů. I po dešti z posledních dnů zůstává ale voda nízko a ustupující hladina odkrývá další ohrožené mlže. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzinu pomocí vládního nařízení. Nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Senátorům ale vadí, že současný zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Bude oblačno až polojasno a teploty dnes 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Tomáš Kolmistr nám řekne, jak je to teď na silnicích.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto provoz výjezdy do obou tunelů. Postojíte tam od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Vekbalské směrem do Letňána se táhne kolona od Kolbenovy až do omezení u sjezdu na Čakovice. Celé je to zhruba na 20 minut. Kamion popojíždí také celou Novopatskou už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most čekejte silný provoz z východní části okruhu až k Europarku. Před ohradou se táhnou kolony v Hartigově a také Jana Želivského, tam je to až k omezení v křižovatce asi na 20 minut. A na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Wilsonova od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové.
5: Režisér David Ondříček se po letech vrací k poetice svých kultovních samotářů. Jeho nový film Kluci to vidí jinak než holky vstoupí do kin 22. října. Jaký příběh nový snímek vypráví a koho uvidíme v hlavních rolích?
2: Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 13 hodin 35 minut s vámi Rádio Praha, s námi také Felix Jen Činasky nebo Jason Derulo a také Kastelán hradu Karlštejna, protože je ideální počasí na výlety. No a Karlštejn má ještě otevřeno, víc si řekneme za 10 minut.

0: In My Head, Jason Derulo s námi na rádiu Praha, je 13 hodin 45 minut. No a my zavítáme na hrad Karlštejn, protože takový romantický výlet na podzim může mít celou řadu podob. No a s Karlštejnem je spojen i kastelán pan Lukáš Kunst, který je teď na telefonu. Lukáši, vítejte v našem vysílání.
1: Krásné dobré odpoledne z Karlštejna.
0: Mimochodem, je jedna z posledních možností, jak se podívat do těch skutečně unikátních prostor Karlštejna, které se zase na půl roku zavřou. Teď myslím kapli svatého kříže se 130 deskovými obrazy mistra Teodorika a také Mariánský kostel s apokalypsou.
1: Je to přesně tak, já už k tomu vlastně nemám moc co dodat. To řekl krásně zhrnutě. Kaple svatého kříže, uteklo to velmi rychle, je zase teď před zimním uzavřením kvůli klimatu v těch posvátných prostorách. Současně ještě nám teď dobíhá restaurování stropu v kapli svaté Kateřiny, takže pokud by posluchači chtěli přijít na Karlštejn a podívat se ještě před uzavřením zimním do těch prostor, tak budou mít mimo jiné možnost nahlédnout i tak říkajíc restaurátorům pod ruce.
0: Dokdy je ještě ta možnost, tedy kde se úplně zavírá?
1: 31. října je poslední termín, kdy mohou zájemci navštívit karlštejnské svatyně a mohou to třeba spojit i s takovou novinkou, kterou to máme. Pokud by se chtěli zároveň trošku bát, tak mohou večer vyrazit na Halloween na Karlštejně, což je taková tajemná, lehce strašidelná procházka císařským palácem a mohou se tam setkat s nejrůznějšími bytostmi obyvateli Karlštejna.
0: To zní velmi zajímavě, velmi lákavě. Je to přímo jen v čas Halloweenu?
1: Je to jenom na ten jeden jediný den. Začínáme večer, v podvečer v 5 hodin a ta možnost bude do 9 hodin do večera, takže už to bude přítmý, když to bude hezky nasvětlen a určitě to bude skvělý zážitek. Jak tak trošku v netradičním čase poznat ten gotický skvost, kterým Karlštejn je.
0: Do 31. října, kdy budou otevřeny i ty unikátní prostory, máme ještě 14 dní toho využít. Jak to pak vypadá do konce roku s uzávěrou hradu Karlštejna, protože on se uzavře na nějaký čas a bude tam možnost stále těch víkendových prohlídek, je to tak?
1: Přesně tak, Karlštejn de facto nezavírá po celý rok, akorát lehce omezuje otevírací dobu, čili od listopadu až do února. Je potom otevřeno pouze v pátek, v sobotu a v neděli. Případně objednané skupiny bereme i samozřejmě přes týden. A ono je to tady za chviličku, takže nemůžeme neopomenout vánoční čas, protože to je potom Karlštejn otevřen od 26. prosince do konce prvního týdne v lednu, zase v tom zimním tradičním čase, denně kromě pondělí. A to mimochodem bude i krásně vánočně vyzdoben, ale k tomu se určitě ještě dostaneme.
0: Za pozvánku na hrad Karlštejn děkuji tamnímu kastelánovi Lukáši Kunstovi. Lukáši, díky a ať se daří na Karlštejně.
1: Moc děkuji za pozvání a těším se na vás na Karlštejně. Hezký den.
0: A my se ještě podíváme také na aktuální pražskou dopravu. Začneme okruhem směrem na letiště. Trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují tady provoz vjezdy do obou tunelů. V Ekbelské do Letňan se táhne kolona od Kolbenovy až do omezení u sjezdu na Čakovice. Celé je to asi na 20 minut. Kamiony popojíždí celou Novopatskou už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most čekejte silný provoz z východní části okruhu až ke Europarku. Před ohradou se táhnou kolony v Hartigově a také na Jana Želivského, tam je to až k omezení v křižovatce asi 20 minut. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Wilsonova od Florence k muzeu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Scrollujete? Jen si

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Safri Duo Played Life, legendární song ve 14 hodin u nás na Rádiu Praha. No a v tento čas přichází také Mirek Kasan s aktuálními zprávami. Vítej, Mirku.
1: Díky, Oldo, dobré odpoledne. Městský soud v Praze začal řešit případ Číňana zadrženého v Česku s podezřením na špionáž pro cizí moc. Klíšťata mohou být aktivní i na podzim, varují odborníci. Na německých nádražích se od zítřka nesmí pít alkohol jinde než v restauracích. A bude oblačno až polojasno s teplotami do 18 stupňů, večer se začne vyjasňovat. Zítra má být slunečno, ráno i mlhavo, během dne bude oblačnosti přibývat.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u pražského městského soudu vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Muž podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím.
3: Bylo prováděno i skryté vyšetřování a záleží na předsedovi soudu, jestli bude chtít provádět důkaz s tím, že bude přehrán, případně budou předloženy nějaké výstupy z těchto úkonů. Nicméně ten návrh současné době nepodmíní trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
1: Ze zbytku dnešního jednání byli novináři a veřejnost vyloučeni. Yang si ponechal v soudní síni kromě obhájců taky dvě pracovnice čínské ambasády jako důvěrnice. Ještě 2 hodiny nebudou dnes ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfína jezdit tramvaje a autobusy. Úsek od křižovatky s ulicí na Rejdišti po Čechův most je uzavřený kvůli filmovému natáčení. Tramvaje linek číslo 17 a 42 jezdí odklonem přes Malostranskou a nezastavují u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objíždějí uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží. V Praze a ve středních Čechách byly od ledna do září téměř 3000 případů lymské boreliózy a klíšťové encefalitidy. Středočeský kraj má pak nejvíce případů boreliózy v Česku. Odborníci proto upozorňují, že klíšťata nejsou aktivní jen v létě, říká mediální zástupkyně nemocnice Slaný Adéla Štajnova.
4: Klíšťata mohou při vhodných teplotních a vlhkostních podmínkách zůstávat aktivní i v období podzimu. Riziko přisátí proto nelze spojovat pouze s letními měsíci. Je důležité nepodceňovat prevenci. Očkování proti klíšťové encefalitidě lze zahájit kdykoliv během roku, tedy i teď na podzim.
1: V prostorách německých nádraží platí od zítřka zákaz konzumace alkoholu, oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. Podle průzkumu Deutsche Bahn se zákazem souhlasí 79% dotazovaných. Fotbalisty pražských Bohemians dnes čeká dohrávka 6. kola Šance ligy. Na svém stadionu v Dělíčku přivítají Mladou Boleslav. V sobotu se mužstva představila v nejvyšší soutěži po téměř 3týdenní reprezentační pauze. A systémem sobota, středa, sobota teď hrají 3 zápasy v 8 dnech. O nabitém programu mluví záložník a kapitán Bohemians Aleš Čermák.
5: Všichni hráči mají radši, když se hraje víkend, středa, víkend, že vlastně se méně trénuje, jenom regenerujete a zase jdete do zápasu, takže já to osobně mám vlastně rád. Pro ty hráče je tohle podle mě vždycky lepší, než celý týden nebo přesně v repre-pauze čekat 3 týdny teď na nějaký zápas.
1: Utkání mezi fotbalisty Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví začne v 18 hodin. Digitální stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Odpoledne bude v Praze oblačno až polojasno, večer začne oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 16 stupňů a bude slunečno, postupně oblačno. Ráno se ojediněle udrží mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A jdeme se teď podívat za aktuální dopravou. Tomáš Kolmistr je nám průvodcem.
6: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Je to kvůli silnému provozu za nimi. Nárazově se tak zastavuje u sjezdu na Vestec na 3. kilometru. Ve Kbelské směrem do Letňan popojíždí kolona od Poděbradské k omezení u sjezdu na Čakovice. Zdržíte se tam asi 20 minut. Plná je také celá Novopatská. Tam se sunou hlavně kamiony z východní části okruhu. Na Štěrbohorské spojce směrem na Lanový most se sune fronta od Běchovic k Europarku. Před

0: tou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Krásné odpoledne je po 14. hodině a s vámi je Rádio Praha. Venku polojasno, teď je právě v Karlíně zamračeno, ale ono se zase rozjasní. Podzim zatím příjemný, obzvlášť 14. října, což je dnešní den. A příjemná bude určitě i muzika. S ní přijdou Rihanna, Love on the Brain. Alex Warren a hit

0: Hity, doprava, informace, no a s námi australské hvězdy AC/DC. Teď na rádiu Praha je 14 hodin a 18 minut. Dnešní speciál v 21 hodin na rádiu Praha je věnovaný nové muzice. Máme tady horké novinky pro vás, ale pondělí to je vinyl a o tom rozhodujete vy. Proti sobě stojí dvě skvělá alba. Pod jedním jsou podepsaní Black Eyed Peas, The End nebo END, je z roku 2009 a na něm hity Bom Bom Pow, I Got a Feeling, Imabi nebo Rock That Body. No a proti ním stojí Kanaďan, který se jmenuje, nebo který si říká The Weeknd, a na tom LPčku, které je v sázce, najdete hity jako Blinding Lights, After Hours, In Your Eyes nebo Save Your Tears. Je z roku 2020 a jmenuje se After Hours. No a pokud se podíváte na Facebook a budete hlasovat na našem Facebooku, tak také zjistíte, že Kanaďan Weeknd teď tahá za kratší kus pro vazu. A to dokonce dost výrazně. Takže určitě hlasujte na našem Facebooku pro pondělní vinyl. Praha je nej.
1: V centru Prahy najdete místo, kde se pivo vaří už více než 520 let. Legendární pivovar U Fleků patří mezi nejstarší, nepřetržitě fungující pivovary na světě. První zmínka o něm pochází už z roku 1499. Současný název získal až podle Jakuba Flekovského, který podnik koupil v 18. století. A zajímavé je, že se tu dodnes vaří stejné tmavé pivo, jehož tradice sahá až do roku 1843. Na Flekovské pivo sem chodil Jan Neruda, Mikoláš Aleš, Emma Destinová nebo Jan Werich. A kdysi tu prý platilo pravidlo, že bez spropitného jste druhé pivo nedostali. Praha je nej.
0: Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů, je to kvůli silnému provozu, za nimi narazově se zastavuje u sjezdu na Vestec na 3. kilometru. Vekbelské do Letňan popojíždí kolona od Poděbradské k omezení u sjezdu na Čakovice a zdržení je 20 minut. Plná je celá Novopatská, tam se sunou hlavně kamiony z východní části okruhu. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se sune fronta od Běchovic k Europarku, navíc za sjezdem na Dolní Počernice máme hlášenou nehodu. Před ohradou se popojíždí v Hartigově z obou stran a také v Jana Želivského, tam je to asi na 20 minut až do omezení v křižovatce. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Sam Smith nás přivedl na rádiu Praha ke 14. hodině a 30. minutě a tedy ke zprávám s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu zítra klesne o 10 haléřů na 47 korun a 11 haléřů za litr. U nafty se cenový strop zvýší nepatrně, a to o 2 haléře na 48 korun a 63 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes zveřejnilo Ministerstvo financí. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování ve výši 28 miliard korun. To je o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili přes 300 miliard korun. To je o 66 miliard víc než za stejné období loni. Sněmovna dnes znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Dolní komora přehlasovala koaliční většinou ANO, SPD a motoristů veto prezidenta Petra Pavla, který se stejně jako opozice obává zejména politizace státní správy. Pozemní antény americké satelitní služby Starlink u bulharské Sofie napadly žháři. Bulharský parlament o tom informoval premiér Rumen Radev. Podle něj je potřeba vyčkat na výsledky vyšetřování. Opozice incident označila za sabotáž, kterou spojuje s Ruskem. Omezené fungování a výpadky vojenského využití internetových terminálů Starlink hlásí od dnešního rána i ukrajinská armáda. Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaj ve Wuhanu do třetího kola. Zvládla otočit zápas s Američankou McNellyovou a porazila ji 2-1 na sety. Nikola Bartuňková i Marie Bousková v Číně dohrály. Bartuňková prohrála 0-2 s Italkou Pauliniovou a Bousková s Polkou Chvalinskou 1-2. Odpoledne bude v Praze oblačno až polojasno, večer začne oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění a naměříme nejvýš 16 až 18 stupňů Celsia. Zítra se o 2 stupně ochladí a bude slunečno, postupně oblačno. Ráno se ještě ojediněle udrží mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: S Tomášem Kolmistrem jsme teď na silnicích, Tomáši.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 opatrně před sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru se srazily 3 dodávky a osobní auto blokují levý pruh. Kolona se táhne už z 23. kilometru, zdržení je tam okolo čtvrt hodiny. Na východní části okruhu směrem do Běchovic se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11. Kolona pokračuje až na Štěrboholskou spojku. Za sjezd na Dolní Počernice tam řeší nehodu, celé je to zhruba na 20 minut. Východní část okruhu ještě jednou, tentokrát směrem na Černý most, počítejte s frontou kamionů od Hradecké D11 dál přes Novopatskou až nakonec k Belské do omezení u sjezdu na Čakovice. Tam před omezením postojíte také celou k Belskou od Poděbradské zhruba 20 minut. Před ohradou je kvůli omezení, tam se zdržíte v Hartigově asi 10 minut z obou stran a 20 minut postojíte také v Jana Želivského. A hlavní tak 7 mezi Prahou a Chomutovem zůstává na obchvatu Slaného obousměrně neprůjezdný. Odklízejí tam následky hromadné nehody, policie odklání dopravu přes Slaný. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. Je 14.34 s vámi Rádio Praha na 107.1 FM. No a my se podíváme na to, jak dnešní den vypadal v historii. Už za 10 minut s Petrem Jungmanem. Teď Green Day.

0: října. Svátek slaví z řečtiny dobré Agáty. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Dvě bitvy v jeden den a ani ne 30 kilometrů od sebe daleko se odehrály před 220 lety v roce 1806. Francouzský císař Napoleon porazil prusko-saské vojsko u německé Jeny. Byl přesvědčen, že narazil na hlavní vojn nepřátelské armády. Ten ale o několik kilometrů dál u Auerstadtu porazil jeho maršál Davout. Renomovaná tisková agentura Reuters byla založena v Londýně v roce 1851, to je 175 let. U jejího zrodu stál německý emigrant Paul Julius Reuter. První veřejné telefonní spojení dostala Praha před 145 lety v roce 1881. První koncesi na moderní živnost ten den dostal syn Františka Palackého Jan. Pražská ústředna měla později na startu celých 10 klientů. Medvěd s malým rozoumkem mlsající med se zrodil před 100 lety v roce 1926.
1: Oho, dobrý den. Je Kristůfek Robin doma?
0: Anglický spisovatel Ellen Alexander Milne vydal jeho první dobrodružství. Téměř 100-metrová nákupní pasáž nově postaveného obchodního centra Myslbek, spojující třídu na Příkopě s ovocným trhem, byla v Praze otevřena před 30 lety v roce 1996. Zlomeninu lebeční kosti utrpěl Petr Čech před 20 lety.
2: Zase vím, že ten mozek tam je.
0: Od návratu už nastupoval jen ve speciální přilbě a ta ho proslavila stejně jako brankářské umění. Kdo by neznal Love Hurts skotské skupiny Nazaret? Její zpěvák Dan McCafferty by dnes slavil 80. A kulatou 70 má její výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Živí se jako sochařka. Já přeju hezký den.
3: Na pražském okruhu směrem na D1 opatrně před sjezdem na Stodůlky na 21. kilometru se srazily tři dodávky a osobní auto v levém pruhu. Kolona se táhne už ze 23. kilometru a zdržení asi 15 minut. Brzdí se i v opačném směru, pomaleji se jede už od Lohkovského tunelu. Na východní části okruhu směrem do Běchovic se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11. Kolona pokračuje až na Štěrboholskou spojku za sjezdem na Dolní Podčernice. Řeší tam nehodu, celé je to asi na 20 minut. Východní okruh ještě jednou, tentokrát směrem na Černý most, počítejte s frontou kamionů od Hradecké D11 dál přes Novopatskou až nakonec k Belské do omezení u sjezdu na Čakovice. No a ve Kbelské do Letňan se popojíždí od Poděbradské až k omezení, zdržení asi 20 minut. Před ohradou se kvůli omezení zdržíte v Hartigově 10 minut s obou stran a 20 minut postojíte v Jana Želivského. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
5: Norské hvězdy 80. let a

0: LP One Last Time, tak pro nás konečný čas 15. hodina. Je tu čas zároveň na zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne.

0: Stížnost na volby v 10. městské části podá uskupení Jsme Praha 10. Vězení hrozí dvěma mužům, kteří v Praze ujížděli před policií. Sněmovna přehlasovala veta prezidenta Pavla. A bude oblačno až polojasno s teplotami do 18 stupňů. Večer se začne vyjasňovat. Zítra má být slunečno a o 2 stupně se ochladí.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Uskupení Jsme Praha 10 podá k městskému soudu stížnost na sčítání hlasů v komunálních volbách v některých okrscích 10. městské části. Podle zvoleného zastupitele Petra Beneše z tohoto uskupení došlo k chybám při sčítání hlasovacích lístků nebo přepisech protokolů, při kterých přibyly hlasy jednomu kandidátovi konkurenčního hnutí Naše Praha.
2: Tam skutečně v jednom tom okrsku nastala situace, kdy jednomu kandidátovi bylo připsáno pravděpodobně víc než 150 hlasů. Přitom právě těch 150 hlasů rozhoduje o tom, jestli hnutí Naše Praha bude v zastupitelstvu a překročí 5% hranici nebo ne.
0: Až 8letý trest vězení hrozí řidiči, který před týdnem ujížděl pražským policistům rychlostí 160 až 210 km za hodinu. Pronásledovali ho z Prahy 5 ke Krčskému zámku, kde ho i s jeho spolujezdcem zadrželi. Oba muži měli pozitivní test na drogy a zákaz řízení. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
3: Předmětem prověřování je také skutečnost, kdo vlastně vozidlo skutečně řídil. Případ je v tuto chvíli prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což v případě odsouzení hrozí až 8letý trest odnětí svobody.
0: Koalice hnutí ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovy pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Petr Pavel i opozice změny kritizují. Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok. Počítá s prohloubením schodku veřejných financí skoro na 5% budoucího HDP. Předlohu kritizovala opozice, zaměstnavatelé i nezávislá rozpočtová rada. Podle ní kabinet premiéra Roberta Fica nesprávně a účelově uplatnil výjimku z takzvané dluhové brzdy. Ficova vláda při nástupu do funkce slibovala, že podíl veřejného schodku bude postupně snižovat z tehdejších 5,3% až na 3% HDP. Podle Slovenské rady pro rozpočtovou odpovědnost je rozpočet na příští rok s deficitem 4,9% realistický. Basketbalistky USK Praha vstoupí večer do nové euroligové sezóny. Na pražské Královce přivítají tým Basket Bourges, se kterým se hrály první utkání sezóny i loni. Tehdy na palubovce francouzského celku zvítězili 77-57. Sílu Bourges popisuje rozehrávačka Pražanek Gabriela Andělová.
4: Francouzský týmy jsou, ta liga je strašně silová a mají tam nějaký vysoký pivotky, silný pivotky, takže bude to určitě tvrdá hra, budeme se muset na to přizpůsobit hned z začátku, dát do toho energie a čekám o to určitě tvrdou obranu, budou presovat po celém hřišti, my taky.
0: Utkání USK Praha Basket Bourges začne v hale na Královce v 19 hodin. Odpoledne bude v Praze oblačno až polojasno, večer začne oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí k 16 až 18 stupňům Celsia. Zítra naměříme nejvýš 16 stupňů a bude slunečno, postupně oblačno. Ráno se ojediněle udrží mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A Tomáš Kolmistr pro nás má aktuální dění na silnicích, Tomáši. Hezké odpoledne. Na výjezdu z metropole směrem do Brna po D1 opatrně za sjezdem na Pražský okruh. Na 13. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr, zdržení je tam asi půl hodiny. Na okruhu směrem na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, kolona pokračuje až na 21. kilometr. Tam zasahují uhromadné nehody v levém pruhu, zdržení je tam okolo půl hodiny. Ve Kbelské směrem na Letňany brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice, tam se projíždí pouze jedním pruhem, kolona se táhne už z Průmyslové od Českobrodské, celé je to na zhruba 40 minut. Kamiony popojíždí také celou Novopatskou už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Na Štěrbohorské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. Na městském okruhu směrem na Troju regulují vjezdy do tunelu, postojíte proto v Dobřížské, Potočkově a také Radlické. Před ohradou se popojíždí v Hartigově z obou stran a také v Jana Želivského, tam je to do omezení v křižovatce asi 20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Příjemný

0: Welcome to my life a Simply Plan na rádiu Praha. Naopak vy vítejte v tom našem životě na 107.1 FM a také v DAB+. No a k němu patří i popolední hosté od 12 do 13 hodin u Vojty Přívětivého. Například dneska byla spisovatelka Lenka Valentová. Za chvilku se s ní budete moct potkat i na našich stránkách na praha.rozhlas.cz a pokud jste ten rozhovor nestihli, tak si ho můžete celý z našich stránek také přehrát. No a zítra nás čeká také spisovatelka a zároveň mediální poradkyně Eva Střihavková, dcera Kamila Střihavky, snacha Davida Kollera, která píše a zároveň dělá mediální poradenství a kurzy rétoriky. No a příští týden se můžeme těšit na herce Michala Kerna, egyptoložku a archeoložku Barboru Fuchsovou nebo přednostu kliniky nefrologie z IKEMu pana doktora Ondřeje Vyklického. A ještě do čtvrtice, abych měl celý ten týden hotový, zpěvák ze skupiny Color Factory David Volenec. To všechno u nás na Rádiu Praha. A teď je také aktuální doprava. S tou už je připravený Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 25. kilometru. Kolona pokračuje až na 21. kilometr. Tam zasahují uhromadé nehody v levém pruhu, zdržení je tam asi půl hodiny. V Ekbelské směrem na Letňany brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice, tam se projíždí pouze jedním pruhem. Kolona se táhne už z Průmyslové od Českobrodské, celé je to na zhruba 40 minut. Kamiony popojíždí také celou Novopatskou a to už je z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové. Na Štěrbohovské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark. Na jižní spojce směrem na Smíchov se dojíždí do kolony u sjezdu do Vídeňské, ta pokračuje přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. Zdržení je bezmála půl hodinu, je to kvůli regulaci vjezdu do tunelu. Před ohradou se popojíždí v Hartigově ulici, z obou stran se také zdržíte a v Jana Žilivského tam je to do omezení v křižovatce asi na 20 minut. A ve spojovací brzdí provoz omezení u Sběrného dvora kolona od Jarova je na zhruba 25 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Hity, doprava, informace, Soame Rádio Praha, je 15.30, jsou tu zprávy a Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Od dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se může se stížností obrátit kdokoliv až do 23. října. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud se už ale zaobíral třeba volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V areálu továrny Spolada v Neratovicích na Mělnicku dnes cvičí přes 200 policistů. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se připravují na ostrý zásah při demonstracích. Lidi žijící v okolí by tak měli počítat například se zvýšeným hlukem. Poblíž Hormuzského průlivu se dnes po zásahu projektilem potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou. Další nákladní loď byla poškozena, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na bezpečnostní zdroje. Na plavidla v úžině klíčové pro přepravu ropy útočí Irán od chvíle, kdy proti němu Spojené státy a Izrael v únoru zahájili údery. Přesně před 100 lety vyšla první kniha o medvídkovi Pooh od anglického spisovatele A.A. Milna. Britská královská pošta při té příležitosti vydala novou sadu známek. Sběratelské kousky kromě medvídka zobrazují i zbylá zvířátka a Krištůvka Robina. Příležitosti jubilea taky vychází výroční edice kompletních textů s původními ilustracemi Ernesta Howarda Sheparda. Fotbalový obránce Michal Fridrich prodloužil smlouvu s Baníkem Ostrava do konce sezóny s opcí na další ročník. Klub o tom informoval na svém webu. 36-letý stoper hraje za ostravský A tým už 12. sezónu. V minulosti působil taky v pražské Slavii a polské Wisle Krakov. Odpoledne bude v Praze oblačno až polojasno s teplotami do 18 stupňů Celsia. Večer začne oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Zítra bude po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti slunečno, postupně oblačno a naměříme nejvýš 14 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme na dopravu, je tu Tomáš Koulmistr.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 26. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 21. kilometr, tam řeší nehodu v levém pruhu, celé je to zhruba na půl hodiny, plný je také příjezd po D5 z Plzně. Vekbalské směrem do Hloubětína se sune fronta od Cínovecké až ke sjezdu do Mladoboleslavské, tam překáží porouchané vozidlo, projíždí se pouze jedním pruhem, celé je to zhruba na půl hodiny. Ve směru do Letňan brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice, kolona se táhne už z Průmyslové od Českobrodské, celé je to na asi 40 minut. Plná je také Novopatská, tam se sunou kamiony z východní části okruhu už od Běchovic. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku, plná je také Průmyslová. Na jižní spojce směrem na Smíchov se dojíždí do kolony u sjezdu do Vídeňské, ta pokračuje přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku, zdržení je tam okolo 20 minut. Před ohradou se zdržíte asi 20 minut v Hartigově a to z obou stran, postojíte také v Jana Želivského, tam je to na bezmála půl hodiny. A ve spojovací se sune z fronta směrem na Libeň od Jarova k omezení u Sběrného dvora. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT 2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Hostem pořadu K věci bude dopravní expert a ředitel autoškoly Pavel Greiner. Štěpánka Duchková se ho zeptá, jaké novinky se chystají v českém silničním provozu, jaké změny čekají řidiče v online registracích vozidel a také, kde je v Praze matoucí dopravní značení. K věci Štěpánky Duchové. V pátek 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den po půl čtvrté. Už máme nějaký ten den po volbách a politici v jednotlivých městských částech vyjednávají o vzniku nových koalic. Nejblíž dohodě po dnešku jsou v Praze 10. Víc si řekneme za 10 minut.

0: Survivors s námi na rádiu Praha v 15 hodin 45 minut. V Praze 10 se rýsuje nová koalice, podepsat dohodu o spolupráci by tam strany měly dnes v podvečer. Povolební vyjednávání pokračují i na jiných místech metropole. No a víc nám k tomu řekne kolega Mikuláš Vochoska, který je teď se mnou ve studiu. Vítej, Mikuláš.
1: Hezký den. Politici v Praze 10 dnes podepíší memorandum o spolupráci, pak začnou připravovat koaliční smlouvu. Městskou část zřejmě povede koalice ODS, uskupení Starostové, Vlasta a Lidovci a Praha 10 sobě. Jejich zástupci ale přiznávají, že jednání o rozdělení míst v radě nebude jednoduché. Jasněji je i v Praze 3, kde získala koalice TOP 09 a STAN 18 z celkových 35 míst v zastupitelstvu. Měla by tak křehkou většinu i sama. Začalo tam proto jednání hledání dalšího koaličního partnera. Jako první zahájila jednání s koalicí Piráti Praha sobě 3 a Edita Janečková, které skončilo druhé a získalo ve volbách 6 mandátů. Tato dvě uskupení spolu zatím stále jednají, například o rozdělení míst v radě i jednotlivých programových schodách.
0: No a jaká je situace v centrálních částech města?
1: Tak například v Praze 2 zvítězila koalice Spolu pro Prahu 2, za kterou kandidoval dosavadní starosta Jan Korseska z ODS. Ten už třetí den odmítá povolební vyjednávání komentovat. V první městské části vítězné uskupení Praha 1 sobě vyjednává o nové koalici s Piráty a TOP 09. Praha 1 sobě je ochotná se při vytvoření smysluplné koalice vzdát mandátu starosty ve prospěch některého z koaličních partnerů. Současná starostka Terezie Radoměřská z TOP 09 by místo ve vedení městské části chtěla udržet. Mimo to TOP 09 jedná i s ODS, která byla druhá, a s uskupením My, co tady žijeme. Lídři obou dvou těchto uskupení mají také ambici získat post starosty.
0: Z radnice Prahy 1 ve Vodičkově ulici to není zase až tak úplně daleko na magistrát. Pojďme připomenout, jak vypadají koaliční jednání o vedení hlavního města.
1: Tak dneska si politici udělali přestávku. Včera se vyjednávací tým starostů v čele s lídrem Petrem Hlaváčkem sešel nejdříve s uskupením Praha sobě a s jejím předsedou Adamem Scheinherem. Mluvili spolu o programových schodách nebo třeba o možném složení rady. Scheinher například uvedl, že by preferoval koalici STAN, Praha sobě a Piráti bez koalice Spolu, se kterou STAN jednal už předevčírem. No a tuhle variantu by upřednostnila i předsedkyně pražských Pirátů Tereza Nislerová. S ní a jejím týmem se STAN sešel včera do odpoledne. Piráti tam představili hlavně svůj plán dostupnějšího bydlení, který by v koalici chtěli prosazovat. Další jednání by podle Petra Hlaváčka mělo pokračovat s koalicí Spolu už zítra dopoledne.
0: Dál sledujeme povolební vyjednávání. Všechno dnes shrnul kolega Mikuláš Vochoska. Za to díky a naslyšenou, Mikuláš.
1: Díky, naslyšenou.
0: Pojďme za dopravou. Tu sleduje Tomáš Kolmistr a řekne nám, kde se zdržíte.
2: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 26. kilometru. Ta kolona pokračuje až na 21. kilometr. Tam stále řeší nehodu v levém pruhu, zdržení je tam asi půl hodiny. Ve Kbelské směrem do Hloubětina se sune fronta od Cínovecké až ke sjezdu do Mladoboleslavské. Tam překáží porouchané vozidlo, projíždí se pouze jedním pruhem, celé je to na asi půl hodiny. Ve směru do Letňan brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice. Kolona se táhne už z Průmyslové od Českobrodské, zdržení je 40 minut. Plná je také Novopatská. Tam se sunou kamiony už z východní části okruhu od Běchovic. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za křížením s magistrálou, kolona pokračuje až do Dobřízké před Mrázovkou, celé je to zhruba na půl hodiny. Před ohradou se zdržíte asi 20 minut v Hartigově, a to z obou stran, postojíte také v Jana Želivského, tam je to bezmála na půl hodiny. A ve spojovací se sune fronta směrem na Lipeň od Jarova až k omezení u Sběrného dvora. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Sexbomb Tom Jones u nás na rádiu Praha teď v 16 hodin a u nás je také Mirek Kasan, protože jsou připravené zprávy.
1: Je tomu tak, dobré odpoledne. Část senátorů se obrátila na ústavní soud kvůli zákonu o regulaci paliv, chtějí ho zrušit. Praha chce ještě do konce měsíce nainstalovat 64 nových fotovoltaických elektráren na střechy městských budov. Ve Švédsku jsou podle tamní veřejnoprávní televize tisícovky nezabezpečených kamer. A bude oblačno až polojasno s teplotami do 18 stupňů. Večer se začne vyjasňovat. Zítra má být slunečno, ráno i mlhavo. Během dne bude oblačnosti přibývat.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Skupina 34 senátorů navrhla ústavnímu soudu, aby zrušil zákon o regulaci cen pohonných hmot. Vadí jim, že úprava dává vládě příliš velké pravomoci a nechrání dostatečně podnikatele před ztrátou. Podle nich stát může ceny paliv regulovat, ale jen za mimořádných okolností. Současný zákon proto navrhovatelé považují za nadbytečný. S tím ale kabinet nesouhlasí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už oznámila, že je vláda připravená úpravu obhájit.
3: Je to mimořádně neodpovědný krok. Oni chtějí, aby ústavní soud zrušil opatření, které umožňuje vládě pomáhat lidem. Bezesporu připravíme podrobné stanovisko a jsme připraveni obhájit to před ústavním soudem.
1: Zákon umožňuje stanovit maximální ceny paliv až na rok a regulaci opakovat, pokud pro ni budou přetrvávat důvody. Podle dnes zveřejněného cenového věstníku ministerstva financí budou zítra smět čerpací stanice prodávat litr benzínu nejvýš za 47 korun a 11 haléřů, tedy o desetník levněji než dnes. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Praha pokračuje v umisťování slunečních elektráren na městské budovy. Do konce října Pražské centrum obnovitelné energie zprovozní 64 fotovoltaik, které ročně ušetří téměř 1000 tun emisí CO2. Nové panely montují například v areálu správy služeb v Praze 8, na školách v jednotlivých městských částech a také na střechách domovů pro seniory. Vyrobenou elektřinu městské instituce sdílejí mezi sebou navzájem podle aktuální spotřeby. Praha 3 pořídila nový automatický externí defibrilátor. Zaplatila za něj zhruba 50 tisíc korun. Síť volně přístupných zařízení na záchranu lidského života městská část rozšiřuje pravidelně. Místa s defibrilátory lidé najdou v aplikaci Záchranka, říká mluvčí radnice 3. městské části Petr Habáň.
4: Praha 3 daruje přístroj Centru zdravotní péče Jarov v Hartigově ulici, kde bude umístěn u recepce. Na území Prahy 3 je nyní veřejnosti k dispozici celkem už 40 defibrilátorů.
1: Švédská veřejnoprávní televize odhalila na internetu tisícovky volně dostupných bezpečnostních kamer. Některé z nich přenášejí obraz i zastřežených objektů, například z přístavu v Norrköpingu.
5: Investigativci objevili na švédských IP adresách přes 6 000 nedostatečně zabezpečených kamerových zařízení. Některá z nich snímala například obývací pokoje, areály nemocnic nebo vchody do průmyslových objektů. Představitelé přístavu v Norrköpingu, který je z bezpečnostních důvodů uzavřený veřejnosti, uvedli, že kamera byla určená k dohledu nad dodavateli a její záznam neznamená bezpečnostní riziko. Krátce poté, co se ozvali novináři, ale přístav přístup ke kameře zablokoval. Na téma volně přístupných zařízení na internetu nedávno upozornila agentura Reuters. Ta v úterý odhalila, že na internetu je přístupných několik tisíc chladicích zařízení od společnosti Danfoss. Bezpečnostní chybu v nich nedávno pravděpodobně zneužili útočníci k tomu, aby je přepnuli na zahřívání. Způsobili tak škody za desítky milionů eur. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy se dnes můžou bodově dotáhnout na druhý Liberec. V dohrávce 6. kola šance ligy ale musí vyhrát na hřišti Bohemians. Ve vršovickém Dělíčku se jim to nepodařilo od května 2018. Poslední 3 vzájemné zápasy tam skončily remízou. Souboj Bohemians Mladá Boleslav začne v 18 hodin. Po zbytek odpoledne bude v Praze oblačno až polojasno. Večer začne oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů Celsia. Zítra se o 2 stupně ochladí a po rozpuštění ranních mlh nebo nízké oblačnosti bude slunečno, postupně oblačno.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my jdeme teď za aktuální dopravou. Bude nám průvodcem Tomáš Kolmistr.
7: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 26. kilometru. Kolona pokračuje až na 21. kilometr. Tam stále řeší nehodu v levém pruhu. Zdržení je asi půl hodiny. Plný je také příjezd po D5 z Plzně, a to už z 5. kilometru. V opačném směru, tedy na letiště, regulují vjezdy do obou tunelů. Kolona se sune nesouvisle od sjezdu na Jesenici. Je to kvůli silnému provozu za tunely mezi 15. a 21. kilometrem. Plná je také ulice k Barandovu, a to už od bazénu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za křížením s magistrálou, kolona pokračuje až do Dobříské před Mrázovku, celé je to zhruba na půl hodiny. V Jakbelské směrem do Hloubětina překáží porouchané vozidlo. U nájezdu z Mladoboleslavské kolona se táhne už z Cínovecké od sjezdu na Březiněvé, zdržení je tam asi 20 minut. A ve směru na Letňany brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice, popojíždět budete už z Průmyslové od Kyjí, celé je to na 40 minut, plná je také Novopatská, tam popojíždí kamiony už z východní části okruhu od Pěchovic. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. Je po 16. hodině, s vámi Rádio Praha. Vzhledem k tomu, že je středa 14. října, tak už jsme

0: Mao Cruise, Break Your Heart, s vámi Radio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Možná vás bude zajímat, co je ve světě pop music nového. Dneska je ideální den u nás na Rádiu Praha po 21. hodině. No a kdo přijde s premiérou Lost Frequencies, také rockový Greta Van Fleet, Pitbull a Enrique Iglesias, Krištof, opět a Radeček, Sheryl Crow, ale i naše rocková legenda Turbo. Naleďte si teda Hot Zone dnes po zprávách v 9 večer a dejte si s námi nejnovější muziku. A teď si dáme také aktuální dopravu s Tomášem Kolmistrem.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 popojíždí kolona od sjezdu na Karlovy Vary ke sjezdu na Stodulky mezi 26. a 21. kilometrem. Tam řeší nehodu v levém pruhu, zdržení je tam asi půl hodiny. V opačném směru tedy na letiště regulují vjezdy do obou tunelů, kolona se sune nesouvisle od sjezdu na Jesenici. Je to kvůli silnému provozu za tunely mezi 15. a 21. kilometrem. Plné je také ulice k Barandovu, a to už od bazénu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne kolona od křížení s magistrálou až do Dobříské před Mrázovkou, tam je to zhruba na půl hodiny. V Ekbelské směrem do Hloubětína překáží porouchané vozidlo u nájezdu z Mladoboleslavské, kolona se táhne už z Cínovecké od konce D8, zdržení je tam asi 20 minut. Ve směru na Letňany brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice, popojíždět budete už z Průmyslové od Kijí, celé je to na asi 40 minut. Plná je také Novopatská, tam popojíždí kamiony už z východní části okruhu od Běchovic. A na výjezdu z metropole směrem do Příbramy se zastavíte na úrovni Baní až do omezení u jíloviště, je to na asi 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Mark Ronson a Bruno Mars nás přinesli ke zprávám v 16.30 s Mirkem Kasanem na Rádiu Praha.
1: Dobré odpoledne. Sněmovna dnes znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Promiňte. Dolní komora přehlasovala koaliční většinou ANO, SPD a motoristů veto prezidenta Petra Pavla, který se stejně jako opozice obává zejména politizace státní správy. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování ve výši 28 miliard korun, to je o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili přes 300 miliard, to je o 66 miliard korun víc než za stejné období loni. Na březích Slapské přehrady zůstávají kvůli nízké hladině tisíce škeblí a dalších mlžů. Ochránci přírody s pomocí dobrovolníků je přenášejí zpátky do vody. Zachránili tak už skoro 100 tisíc živočichů, včetně vzácných velevrubů. Déšť z posledních dnů nepomohl a ustupující hladina odkrývá další ohrožené mlže. Německá AfD a BSV chtějí zrušit protiruské sankce a zastavit vojenskou i finanční pomoc Ukrajině. Obě strany se na tom plánují shodnout na mimořádném zasedání Sasko-anhaltského sněmu, kde mají po nedávných volbách většinu. O sankcích a zbrojní pomoci Ukrajině ale rozhoduje spolková vláda, případně Evropská unie. Tenistka Karolína Muchová zvládla na turnaji ve Wuhanu otočit zápas s Američankou McNellyovou, porazila ji 2-1 na sety a postoupila do třetího kola. V Číně naopak končí Nikola Bartuňková po porážce 0-2 s Italkou Pauliniovou a Marie Bousková, která podlehla Polce Chvalinské 1-2. V Praze bude po zbytek odpoledne oblačno až polojasno s teplotami do 18 stupňů Celsia. Večer začne oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Zítra bude po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti slunečno, postupně oblačno a naměříme nejvýš 14 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Před námi je pohled na silnice od Tomáše Kolmistra. Tomáši?
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 poplíždí kolona od sjezdu na Karlovy Vary ke sjezdu na Studulky mezi 26. a 21. kilometrem. Tam stále řeší nehodu v levém pruhu, zdržení je tam okolo půl hodiny. Zpomaluje se také v opačném směru, tam se popojíždí už od Lohkova, regulují proto vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak zastavuje u sjezdu na Jesenici. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne kolona od křížení s magistrálou až do Dobřízké před Mrázovku, tam je to zhruba na půl hodiny. Před omezením Vekbelské směrem do Letňána se pojíždí už z Průmyslové od Kyjí, zdržení je tam 40 minut. Také v Novopatské, tam se kamiony sunou už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Kbelská je plná také ve směru na Hloubětín, tam u nájezdu z Mladoboleslavské stojí porouchané vozidlo, kolona se táhne Cínoveckou už z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Před ohradou počítejte s dlouhými kolonami v Hartigově, také v Jana Želiského, v obou případech je to na asi půl hodiny. A plný je také stále výjezd z metropole směrem do Příbramy, tam se zastavuje na úrovni Baní. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne v 16.35, s vámi je Rádio Praha. No a pokud vás zajímá, co se bude dít v Praze, shrne to Jirka Štefl v pražských typech za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha 16.45, Jirka Štefl a Pražské tipy.
1: V Praze ve čtvrtek startuje Signal Festival, který už po 14. promění město na velkou galerii světla a digitálního umění. Tentokrát se vydejte třeba na trasu v Dejvicích, kde uvidíte světelné instalace a taky inscenaci Voda v historické staré čistírně odpadních vod v Bubenči. V centru pak nepřehlédněte videomapping na staroměstské radnici inspirovaný myšlenkami Václava Havla nebo laserovou show na nádvoří Klamgalasova paláce. Festival s tématem Sny a vize nabídne až do nedělního večera celkem 21 instalací. Část z nich je ale přístupná pouze se vstupenkou. A Galerie Mánes vás zve na výstavu Faces, která se zaměřuje na lidskou tvář ve všech jejich podobách. Uvidíte portréty, sochy, fotografie i neobvyklé umělecké objekty, které vás někdy rozesmějí, jindy překvapí nebo přimějí k zamyšlení. Díla známých autorů, jako jsou Kurt Gebauer nebo Petr Písařík, doplňují práce nových tvůrců. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Pojďme se teď podívat také na aktuální dopravu s Tomášem Kolmistrem.
2: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se táhne kolona od sjezdu na Karlovy Vary z 26. kilometru a to až na 21. kilometr. Tam je po nehodě stále blokován levý pruh, zdržení je okolo půl hodiny. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 5. kilometru. Zpomaluje se také v opačném směru, tam se popojíždí od Lohkova, regulují proto vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak zastavuje na úrovni sjezdu na Jesenici. Vekbalské směrem do Hloubětina překáží porouchané vozidlo u Mladoboleslavské, kolona se táhne Cínoveckou a to už z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Ve směru na Letňany brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice, tam se projíždí pouze jedním pruhem, kolona z Průmyslové odkýjí na asi 40 minut. Plná je také Novopatská, kamiony se sunou už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od křížení s magistrálou až do Dobřížské před Mrázovku, tam je to zhruba na půl hodiny. A před ohradou počítejte s dlouhými kolonami jak v Hartigově, tak také i v Jana Žilivského. V obou případech je to na zhruba půl hodiny. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Viny.
3: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
4: Dvě alba narvaná slavnými hity v hlasování. Black Eyed Peas a V.E.N.D. Black Eyed Peas. Nebo The Weeknd After Hours. Koho si dáme v pondělí?

0: Lake Malawi s námi na rádiu Praha je 17 hodin, ač je venku oblačno a zítra bude také, nám je jasno. Jsou tady zprávy a Mirek Kasan v 17 hodin. Vítej, Mirku.
1: Díky, Oldo. Dobré odpoledne. Městský soud v Praze začal řešit případ Číňana zadrženého v Česku s podezřením na špionáž pro cizí moc. Vězení hrozí dvěma mužům, kteří v Praze ujížděli před policií. Papež Lev XIV. Se po operaci plic zotavuje podle očekávání, začal chodit a jíst. A zítra bude skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, ráno ještě s mlhami nebo nízkou oblačností.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u pražského městského soudu vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Muž podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím.
3: Bylo prováděno i skryté vyšetřování a záleží na předsedovi soudu, jestli bude chtít provádět důkaz s tím, že bude přehrán, případně budou předloženy nějaké výstupy z těchto úkonů. Nicméně ten návrh současné době nepodmíní trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
1: Ze zbytku dnešního jednání byli novináři a veřejnost vyloučeni. Yang si ponechal v soudní síni, kromě obhájců, taky dvě pracovnice čínské ambasády jako důvěrnice. Až 8letý trest vězení hrozí řidiči, který před týdnem ujížděl pražským policistům rychlostí 160 až 210 km za hodinu. Pronásledovali ho z Prahy 5 ke Krčskému zámku, kde ho i s jeho spolujezdcem zadrželi. Oba muži měli pozitivní test na drogy a zákaz řízení. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Tak nepokračuje. Koalice se shodla na novele školského zákona. V pondělí by ji měla projednat vláda. Výhrady k ní původně měli hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristé do novely prosadili některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Uvedl to ministr pro sport a předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný.
4: Tím konečným cílem musí být nějaká míra redukce té inkluze, tak jak potom volají samozřejmě pedagogové, jak potom volají samotní rodiče, ale i jak to samozřejmě někdy zaznívá i od dětí.
1: Minister školství Robert Plaga za hnutí ANO chce, aby novela začala platit od září příštího roku. Papež Lev XIV. Se zatím úspěšně zotavuje po včerejší operaci zhoubného nádoru na plicích. Podle nejnovějších informací Vatikánu začal normálně jíst a chodit po nemocničním pokoji. Podstoupil taky dechovou fyzioterapii. Na celkovou prognózu je ale podle lékařů zatím brzy. 90-minutová operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce, byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil Lev XIV. Audience až do 20. října. Basketbalistky USA Praha dnes v 19 hodin zahájí novou sezónu Euroligy. V hale Královka přivítají francouzské Bourges. Zároveň se bude hrát i Liga mistrů. Slavia NBK se v ní představí ve 20 hodin na hřišti Bilba. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno, kránů se místy vytvoří mlhy, ochladí se na 4 až 1 stupeně Celsia, místy čekáme i přízemní mrazíky. Zítra bude po rozpuštění ranních mlh nebo nízké oblačnosti skoro jasno až polojasno, postupně oblačno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A teď pražská doprava a Tomáš Kolmistra. Hezké odpoledne. Vegbelské směrem do Hloubětina řeší nehodu u Mladoboleslavské. Kolona se táhne Cínoveckou už od konce D8 od sjezdu na Zdiby. Ve směru na Letňany brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice. Kolona z Průmyslové odkýjí na asi 40 minut. Plná je také Novopatská. Kamiony se sunou už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od křížení s magistrálou přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. Zdržení je tam asi půl hodiny. Na okruhu směrem na D1 se táhne kolona od sjezdu na Karlovy Vary z 26. kilometru až na 21. kilometr. Tam je po nehodě stále blokovaný levý pruh, zdržení asi půl hodiny, plný je také příjezd po D5 z Plzně. Přitom mezi ním v křižovatce Ohrada se popojíždí v Hartigově a také Jana Želivského, zdržení je tam v obou případech asi půl hodiny. A ve spojovací směrem na Libeň brzdí provoz omezení, kolona od Jarova je na asi 20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: A to už nabídka muziky po 17. hodině. Budou tady David Guetta a Sam Martin. Tereza Mašková. A třeba Harry Styles. A já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezký den.

0: Tak to byla 80letá, ano, nedávno oslavila kulaté narozeniny Cher, zpěvačka a také příležitostná slavná herečka. A teď už k tomu, co vám nabídneme dnes večer po 21. hodině v našem hudebním speciálu. Tak máme středu, připomínám, a to je vždycky čas novinek, tedy pořad Hot Zone, necelá hodina těch nejaktuálnějších věcí z nahrávacích studií z domova i ze světa. Tak na koho se tentokrát můžete konkrétně těšit? Tak třeba tady budou Lost Frequencies, taký skvělý rockový Greta Van Fleet ze Spojených států amerických, kapela, která má na svém kontě i Grammy, tak právě teď vydává úplně novou desku, nebo už ji vlastně vydala, a následovat bude turné, pozor, v rámci kterého se Greta Van Fleet úplně poprvé představí českému publiku. Ano, dorazí do Prahy, bude to příští rok 22. května do O2 Areny a jsem velmi překvapen, že lístky se skvěle prodávají a už jich moc ani nezbývá v té velké O2 Areně. Na to, že ta kapela tady ještě nikdy nebyla a není moc slavná tady v českých poměrech, ani vlastně evropských, tak je to opravdu skvělý výkon. Takže Greta Van Fleet a její novinka dneska také zazní v pořadu Hot Zone. Pak tady bude nový Pitbull, který už záhy bude také v O2 Areně 22. listopadu, se opět těší na své české publikum, a Pitbull tady bude v dnešním pořadu Hot Zone s Enriquem Iglesiasem. Pak třeba Krištof, aby tady byla taky nějaká ta česká novinka, nebo opět Aradeček mají novou věc, tak i tu si dáme Sheryl Crow, a taky rockové legendy z Česka a možná můžeme říct i z Československa, skupina Turbo, tak i od nich si dáme jednu novou věc a bude toho samozřejmě víc, takže pokud máte rádi nové věci české i zahraniční, dnešní Hot Zone je vám k dispozici po 21. hodině po zprávách. A jak to momentálně vypadá v dopravě, tak to už je připraven nám sdělit kolega Tomáš Kolmistr.
1: Dneska odpoledne. Vrchbelské brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice směrem do Letňan. Kolona se táhne z Průmyslové, naberete asi půl hodiny navíc, plné také Novopatská, tam se sunou hlavně kamiony už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Kbelská je plná také směrem do Hloubětina, tam u sjezdu na Kbely řeší nehodu kamionu a osobního auta v pravém pruhu, kolona se táhne Cínoveckou a to už z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od křížení s magistrálou až do Dobříské před Mrázovku. Celé je to zhruba na půl hodiny. Ve směru na Černý most se sune fronta od sjezdu na Vršovice až na Štěrboholskou spojku před Běchovice. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje u sjezdu na Karlovy Vary na 26. kilometru, kolona pokračuje až na 21. kilometr, tam likvidují následky nehody z levého pruhu, plný je také příjezd po D5 z Plzně. A ve spojovací směrem do Libně brzdí provoz omezení, kolona od Jarova je na zhruba 20 minut. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Tak to byl Harry Styles na Rádiu Praha. Máme tady krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu zítra klesne o 10 haléřů na 47 korun a 11 haléřů za litr. U nafty se cenový strop nepatrně zvýší, a to o 2 haléře na 48 korun a 63 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes zveřejnilo Ministerstvo financí. Od dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se může se stížností kdokoliv obrátit až do 23. října. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud se už ale zaobíral třeba volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. Do svého 67. ročníku dnes vstupuje Mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16. Příznivci krátkých filmů během něj až do neděle uvidí několik projekčních bloků, které předvedou 50 krátkých snímků od českých i zahraničních autorů. Smyslem festivalu je podporovat tvůrce krátkých a studentských filmů. V závěru odborná a studentská porota rozdělí několik cen. Bulharská policie vyšetřuje žhářský útok na pozemní vysílače americké satelitní sítě Starlink nedaleko hlavního města Sofie. Poslance o tom informoval bulharský premiér Rumen Radev, který zároveň vyzval k trpělivosti, než se případ vyšetří. Opozice ale tvrdí, že to byla sabotáž, za kterou stojí Rusko, a stěžuje si, že vláda mlčí. Fotbalisté Mladé Boleslavy se můžou v tabulce šance ligy bodově dotáhnout na druhý Liberec, musí ale dnes porazit pražské Bohemians, se kterými se v dohrávce 6. kola utkají ve vršovickém Dělíčku. Zápas začne za necelé půl hodiny v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. V Praze bude večer a v noci polojasno až jasno, kránu místy s mlhami. Ochladí se na 4 až 1 stupeně Celsia, místy ale čekáme i přízemní mrazíky. Zítra bude po rozpuštění ranních mlh nebo nízké oblačnosti skoro jasno až polojasno, postupně během dne oblačno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje u sjezdu na Karlovy Vary na 26. kilometru. Kolona pokračuje až na 21. kilometr. Tam likvidují následky nehody z levého pruhu. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Vekbelské brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice. Kolona se táhne z Průmyslové. Naberete asi půl hodiny navíc. Plná je také Novopatská. Blská je plná také směrem do Hloubětína. Tam u sjezdu na Kbely řeší nehodu kamionu a osobního auta. Kolona se táhne Cínoveckou už z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Na jižní spojce směrem na Smíchov se sune fronta od křížení s magistrálou až do Dobříské před Mrázovku, celé to zhruba na půl hodiny. Už regulují vjezdy do tunelů, včetně Blanky. Ve směru na Černý most se popojíždí od sjezdu na Vršovice až na Štěrboholskou spojku před Běchovice. V Dobříské směrem na Barandovský most se srazila dvě osobní auta, před Zlíchovským tunelem blokují levý pruh a kolona se táhne už od Mrázovky. A před omezením v křižovatce Ohrada se popojíždí v Hartigově a také v Jana Želivského. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Je na čase a Živá tvorba uvádí představení pro ženy divoké i domácí Sebežít. Autorka a herečka Barbora Vlasak-Valentová ve své originální zpěvoře nabízí jedinečný pohled na život, ke kterému nerozlučně patří i smrt. Přijďte se smát i plakat. Sebežít. Hrajeme v prostoru Lilie u Staroměstského náměstí v Praze. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Zpěvačka, textařka, písničkářka, maminka, členka Yellow Sisters i divá Bára. To všechno je Barbora Vaculíková. V pořadu Až na dřeň bude mluvit nejen o hudbě, ale také o tragické ztrátě partnera, se kterou se musela vyrovnat.
2: V neděli po 12. hodině na Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pětice senátorů uspěla ve volbách už v prvním kole. Ve 22 dalších obvodech se teprve rozhodne. Už za chvilku přineseme přehled těch nejtěsnějších soubojů a v našem volebním průvodci připomeneme i to, jak hlasovat a kde k tomu sehnat lístky. Více tedy už za chvíli.

0: Ano, to je Boss, tedy Bruce Springsteen na rádiu Praha a titulní píseň z jeho skvělého alba Tunnel of Love, které vyšlo téměř před 40 lety na podzim roku 1987 a po albu Born in the USA, které jste mimochodem mohli teď v pondělí slyšet v pořadu Vinyl, to byla další skvělá trefa do černého. Prostě Bruce Springsteen tenkrát v 80. druhé polovině 80. zažíval opravdu svoji zlatou éru, dá se říci. Lidé v 5 senátních obvodech už ví, kdo je bude v horní komoře zastupovat. Na Vyškovsku v prvním kole uspěl jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL, na Rychnovsku zase mandát obhájil Jan Grulich z TOP 09. Jasnou už je také na Trutnovsku, Strakonicku a Děčínsku. Dalších 22 obvodů si nové senátor vybere tento pátek a sobotu.
1: O pár desetin procenta uniklo vítězství v prvním kole Jiřímu Padevětovi za STAN. O senátorské křeslo se tak v obvodu Praha 1 utká s Janem Čižinským z Prahy sobě. Zhruba 1% bod dělí na Kladensku Adélu Sucharda Šípovou za Piráty a Petra Patáka z ODS. Podobně jsou na tom na Přerovsku i Jakub Navařík z ODS a Petr Vrána z Hnutí ANO.
2: Ve druhém kole zvítězí ten kandidát, který získá většinu hlasů. Volby vypadají stejně jako minulý týden. Voliči si vyberou lístek svého favorita a v obálce ho vhodí do urny. Tentokrát ale lístky nedorazí lidem domů, varuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Budou k dispozici až ve volební místnosti, budou to dva lístky, kdy budou zase šedivé, protože tam už není od čeho je barevně odlišovat, takže dostanou šedivou úřední obálku a dva hlasovací lístky a zvolí tedy kandidáta.
1: V Senátu sedí celkem 81 zákonodárců. Jejich složení se mění každé dva roky. Voliči svými hlasy vždy obměňují 1/3.
2: Letos jich přišlo v prvním kole hlasovat asi 43%. Druhé kolo patří dlouhodobě k nejméně populárním volbám, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
4: Volební účast ve druhém kole senátních voleb, které již probíhá bez souběhu s jinými volbami, od roku 2012 nepřesáhla hodnotu 20%.
1: Senát je přitom jedním z pilířů našeho politického systému. Projednává naprostou většinu zákonů, které schválí sněmovna. Spolu rozhoduje i o ratifikaci mezinárodních smluv, změnách ústavy nebo volebních zákonů.
2: Na rozdíl od sněmovny se taky nedá rozpustit a v případě, že dolní komora přestane fungovat, přebírá dočasně její roli. Senátoři zároveň kontrolují prezidenta a můžou ho žalovat pro velezradu. O složení senátu na další dva roky rozhodnou voliči v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: A pojďme se podívat do pražské dopravy s Tomášem Kolmistrem.
5: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se tahne fronta od sjezdu na Karlovy Vary až k Ořechu mezi 26. a 19. kilometrem, plný je také příjezd po D5 z Plzně. V Ekbalské se sune kolona směrem do Letňan od Průmyslové až do omezení u sjezdu na Čakovice, celé je to zhruba na půl hodiny. V opačném směru, tedy do Hloubětina, na řeší nehodu u sjezdu na Kbely, kolona se tahne z Cínovecké, zdržení je tam asi čtvrt hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u křížení s magistrálou, kolona se tahne přes Barandovský most až do Dobříské před Názovku, zdržení je tam asi půl hodiny. V Dobříské směrem na Barandovský most se srazila dvě osobní auta před Zlíchovským tunelem, blokují levý pruh, kolona se táhne už od Mrázovky, už regulují vjezdy do tunelů, včetně Blanky. Ve spojovací počítejte s kolonou směrem na Libeň, před omezením se od Jarova zdržíte asi 10-20 minut a kolony jsou také před ohradou v Hartigově a také Jana Želivského, tam je to v obou případech skoro na půl hodiny. Šťastnou cestu!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Zmocnil ses mě na premiéře v první řadě Národního divadla, pamatuješ?
8: Každý člověk má právo si vybrat, co a s kým.
9: Já nemůžu v takovémhle světě žít.
10: Činoherní klub uvádí inscenaci Tango v režii Gabriely Gabašové. Se Zuzanou Bidžovskou, Vasilem Fridrichem, Sandrou Černodrinskou, Janem Hájkem, Romanou Videnkovou, Viktorem Zavadilem a Prokopem Zachem.
11: Nemůžu v takovémhle světě žít.
10: Více na činoherníklub.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
12: Tady je teda ale nuda.
13: Máte rádi novinky?
14: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha. Hot Zone.

0: Tak to byly vanastovky na rádiu Praha. Jsme před 18. hodinou, je čas na další dnešní zprávy ve studiu Mirek Kasan. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer. Část senátorů se obrátila na ústavní soud kvůli zákonu o regulaci cen paliv. Chtějí ho zrušit. Praha chce ještě do konce října nainstalovat přes 60 nových solárních elektráren na střechy městských budov. Klíšťata mohou být aktivní i na podzim, varují odborníci. A zítra bude skoro jasno až polojasno, postupně oblačno s teplotami do 16 stupňů, ráno ještě s mlhami nebo nízkou oblačností.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Skupina 34 senátorů navrhla ústavnímu soudu, aby zrušil zákon o regulaci cen pohonných hmot. Vadí jim, že úprava dává vládě příliš velké pravomoci a nechrání dostatečně podnikatele před ztrátou. Podle nich stát může ceny paliv regulovat, ale jen za mimořádných okolností. Současný zákon proto navrhovatelé považují za nadbytečný. S tím ale kabinet nesouhlasí. Ministrně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO už oznámila, že je vláda připravená úpravu obhájit.
3: Je to mimořádně neodpovědný krok. Oni chtějí, aby ústavní soud zrušil opatření, které umožňuje vládě pomáhat lidem. Bezesporu připravíme podrobné stanovisko a jsme připraveni obhájit to před ústavním soudem.
1: Zákon umožňuje stanovit maximální ceny paliv až na rok a regulaci opakovat, pokud pro ni budou přetrvávat důvody. Podle dnes zveřejněného cenového věstníku ministerstva financí budou zítra smět čerpací stanice prodávat litr benzínu nejvýš za 47 korun a 11 haléřů, tedy o desetník levněji než dnes. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne nepatrně o 2 haléře na 48 korun a 63 haléře. Praha pokračuje v umisťování slunečních elektráren na městské budovy. Do konce října Pražské centrum obnovitelné energie zprovozní 64 fotovoltaik, které ročně ušetří téměř 1000 tun emisí CO2. Nové panely montují například v areálu správy služeb v Praze 8, na školách v jednotlivých městských částech a také na střechách domovů pro seniory. Vyrobenou elektřinu městské instituce sdílejí mezi sebou navzájem podle aktuální spotřeby. V Praze a ve středních Čechách byly od ledna do září téměř 3000 případů lymské boreliózy a klíšťové encefalitidy. Středočeský kraj má pak nejvíc případů boreliózy v Česku. Odborníci proto upozorňují, že klíšťata nejsou aktivní jen v létě, říká mediální zástupkyně nemocnice Slaný Adéla Štajnová.
4: Klíšťata mohou při vhodných teplotních a vlhkostních podmínkách zůstávat aktivní i v období podzimu. Riziko přisátí proto nelze spojovat pouze s letními měsíci. Je důležité nepodceňovat prevenci, očkování proti klíšťové encefalitidě lze zahájit kdykoliv během roku, tedy i teď na podzim.
1: Po zásahu projektilem se v Hormuzském průlivu potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou. Další loď je poškozená. S odvoláním na bezpečnostní zdroje o tom informuje agentura Reuters. Podle singapurských úřadů jsou posádky obou plavidel v pořádku. Námořní dopravu v úžině, která je klíčová pro globální dodávky ropy a dalších surovin, komplikují útoky iránských ozbrojenců. Teherán Hormuzský průliv s přestávkami blokuje od začátku americko-izraelských úderů vůči Iránu letos v únoru. Běloruská tenistka Arina Sabalenková vypadla na turnaj ve Wuhanu už ve druhém kole. Světová dvojka a trojnásobná vítězka turnaje podlehla Američance Leeové ve třech setech. Z českých tenistek se dál dostala jen Karolína Muchová. Američanku McNellyovou porazila po obratu 3-6 a 2x7-6. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno, kránu se místy vytvoří mlhy. Postupně se ochladí na 4 až 1 stupeně Celsia a místy čekáme i přízemní mrazíky. Zítra bude po rozpuštění ranních mlh nebo nízké oblačnosti skoro jasno až polojasno, postupně oblačno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pražskou dopravu stále sleduje Tomáš Kolmistr.
5: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. V Ekbalské se sune fronta směrem do Letňan, a to od Průmyslové až do omezení u sjezdu na Čakovice, celé to zhruba na půl hodiny. V opačném směru, tedy do Hloubětí, nahřeší nehodou u sjezdu na Kbely, kolona se táhne už Cínovecké, tam je to také na půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje ukřížení s magistrálou, kolona se táhne přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku, zdržení je asi půl hodiny. V Dobříské směrem na Barandovský most řeší nehodu v levém pruhu, kolona se táhne už od Mrázovky, regulují proto vjezdy do všech tunelů, kvůli tomu počítejte s kolonami v Povltavské, v Holešovičkách a také v Radlické. Na magistrále se popojíždí od úrovně Pankráce přes Nuselský most až do Legerovy, tam je to zhruba na 20 minut. Ve spojovací počítejte s kolonou směrem na Libeň, před omezením se od Jarova zdržíte asi 20 minut a kolony jsou také před Ohradou, v Hartigově a také v Jana Želivského. Šťastnou cestu!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update. Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
2: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: V dnešním, opět zkráceném pražském updateu vás pozveme na jubilejní 20. ročník festivalu německy mluvených filmů Das Filmfest. A už za chvíli se vypravíme s naší létající redaktorkou Sabinou do botanické zahrady v Troji. No a v 18.30 nabídneme další senátní duel před druhým kolem senátních voleb. Já jsem Petr Zajíček, přeji vám příjemný večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Přesně 222 kg váží gigantická dýně, která je nyní k vidění v areálu botanické zahrady v Troji, a to v rámci tradiční podzimní výstavy. Smluvčí zahrady Michaelu Bičíkovou reportáž natočila naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
2: Podzimu patří už tradičně v botanické zahradě taky téma, které je věnované dýním. Každý rok sem na dýně chodí spousta návštěvníků. A my jsme spolu teď, Míšo, u té vaší úplně největší dýně.
3: Ty dýně obrovské, ty gigantické dýně tady máme dvě, ale jedna z nich je skutečně, řekněme, neoficiálním českým rekordmanem a má 220 kg. Ta druhá má pouhých 134.
2: Při takové váze, jak jste se tu dýně vlastně dostávali? Jak jste ji sem převáželi?
3: Ta dýně je od mladého pěstitele ze západních Čech a samozřejmě naložit ji do nákladního vozu nebylo úplně jednoduché, takže s pomocí palet a vysokozdvižných vozíků a různých připoutání, aby ta dýně nespadla, nerozbila se, a pak velmi opatrný převoz v nákladním voze. A já mám skoro pocit, jestli ten

0: Kdy pěstitel u té dýně celou cestu neseděl a nedržel jí, aby se s ní opravdu nic nestalo.
1: Výstavu dýni tady máte až do konce října, vyvrcholí to 31. říjnem, tedy v den Halloweenu. Tak co všechno během toho měsíce tu návštěvníci můžou vlastně v rámci toho programu zažít?
0: Téma letošní výstavy dýní je pradávný svět, takže když se sem návštěvníci vypraví, tak se ocitnou v pravěku. Potkají tu mamuty, potkají tu pradávné lidi, tedy lovce mamutů. No a mohou zažít spoustu krásných věcí. Máme samozřejmě připravený doprovodný program, máme kreativní dílny, kde si děti mohou pomalovat vyřezávané dinosaury a různé pravěké tvory, anebo si vyrobit čarodějný klobouk na čelenku. Pak samozřejmě k dýním a k výstavě dýní patří dlabání dýní, to je velmi oblíbená výroba těch dýňových luceren. No a samozřejmě blíží se nám Halloween, to znamená, že od 28. října děti mají podzimní prázdniny, takže mohou přijít do botanické zahrady a vyrobit si lampiony, strašidelné lampiony na nadcházející halloweenské oslavy.
1: Dodává mluvčí zahrady Michaela Bičíková. Oslavy Halloweenu připomene taky oblíbený lampionový průvod, který se koná v podvečer svátku posetnění. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
3: update. Máme 6:45 a podíváme se opět na pražskou dopravu s Tomášem Kolmistrem.
4: Hezký podvečer. Ve Kbelské směrem do Letňan brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice, kolona se tahne z Průmyslové, zdržíte se asi půl hodiny, plná je také Novopatská a to od sjezdu na Satelice. V Dobříské směrem na Barandovský most řeší nehodu v levém pruhu, kolona se tahne už od Mrázovky, regulují proto vjezdy do všech tunelů. Kvůli tomu počítejte s kolonami v Povltavské, tam je to z Čuprovy asi na půl hodinu, postojíte také v Liberecké už od Bulovky, plná je také Radlická od Valtrovky před Mrázovku. Na okruhu směrem na D1 trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný zůstává také příjezd po plzeňské D5. Na magistrále se popojíždí od úrovně Pankráce přes Nuselský most až do omezení v Legerovi. Tam je to na asi 20 minut. Ve spojovací směrem do Libně se sune fronta před omezením už od Jarova, celé to zhruba na 20 minut. A před Uhradou se popojíždí v Hartigově z obou stran a také v Jana Želivského. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. 30 snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska nabízí od zítřka 20. jubilejní ročník festivalu německy mluvených filmů Das Filmfest. S podtitulem Od Golema až do vesmíru program propojuje filmovou historii s významnými otázkami současnosti. Jak si uhájit vlastní život, nestratit své blízké a najít sílu ve chvílích, kdy se svět kolem nás začne hroutit.
2: Zahajujeme snímkem Něžné monstrum, který měl premiéru ve francouzském Cannes. Je to vlastně Německo, Rakousko, francouzská koprodukce režisérky Marie Krouci, která je sama Rakušanka, a excelentně Léa Seydoux. Uvidíte ale také třeba Catherine Deneuve.
3: Říká Eva Lokl z dramaturgického týmu festivalu o rodinném dramatu z pohledu ženy, která hledá pravdu o svém muži obviněném ze závažného trestného činu i o sobě samé.
2: Další ze silných snímků je snímek Na pořád rakouské režisérky Sandry Vollmer, který ale do boje o Oscara vysílá Německo. A je to elektrizující a mysteriózní drama o ztrátě, smíření a nějakém zpracovávání určitého traumatu jednou rodinou. Přijede hlavní představitelka Birgit Minichmayr, což je opravdu velmi slavná herečka, která se právě představí s Alešem Stuchlým v rámci mentální hygieny po projekci snímku.
3: Jubilejní 20. ročník Das Filmfestu ozdobí 4 mimořádná uvedení filmů spojených s historií kinematografie i samotného festivalu.
2: Co je opravdu tím největším návratem, je projekce filmu Životy těch druhých, který byl oceněn dokonce Oscarem. Byl to zahajovací snímek prvního ročníku Das Filmfestu. A tehdy to bylo za účasti režiséra Floriana Henkela von Dönesmarka. Letos tam bude hostka a sice přijede jeho dvorní střihačka Patricia Roma. Projekce se tak jako před 20 lety uděje v kině Světozor a bude se promítat z původní kopie 35 mm. Takže je to opravdu něco velmi speciálního.
3: Z dalších archivních snímků to bude dokument z prostředí tvůrců graffiti Whole Train, němý klenot, jak Golem na svět přišel, nebo 100 let staré, rovněž němé, animované dobrodružství prince Achmeda. Pražská část festivalu končí v úterý 20. října. Jedním z posledních filmů bude švýcarské drama Vlci.
2: Je to vlastně coming of age drama z prostředí black metalové scény, které ale netradičně je vyprávěné z ženské perspektivy. Právě tenhle ten film zobrazuje nejen toxické vztahy, ale fenomén politického extrémismu v undergroundové světě black metalu. Uvidíte v něm herce Bartoše Bělenu, který je známý z filmu Corpus Christi, který byl nominován na Oscara. Budou také hosté, můžete se těšit na Selmu Kopp, což je herečka v hlavní roli, ale také na režiséra Jonase Ulricha a na producentku Nicole Ulrich.
3: Uzavírá Eva Lokl z dramaturgického týmu Das Filmfestu. Jehož 20. ročník začíná v pražském kině Lucerna ve čtvrtek 15. října. Václav Miller, Český rozhlas.
0: Pražský update.
4: Pražští hasiči.
5: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: Praze nepojede o víkendu metro.
5: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: volby 2026.
1: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 21 Praha 5, kde kandidovalo 7 uchazečů. Do druhého kola tam postoupil obhajující senátor Václav Láska za SEN 21. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A Radko Sáblík za ODS. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Volby 2026. Senátní duel.
1: Tento duel přetáčíme v pondělí 12. října v poledne, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Advokát Václav Láska je předsedou senátního klubu SEN 21 a Piráti. V prvním kole získal 32,54% hlasů. Ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík má 27,1% hlasů. Nějakých 5,5% hlasů, je to malý nebo velký rozdíl?
5: To se těžko určuje, ono je to spíš o tom, kolik hlasů se bude ještě přerozdělovat. A vzhledem k tomu, že se bude přerozdělovat zhruba třetina hlasů, tak 5% není žádný velký rozdíl.
1: Říká Václav Láska, jak to vidí Radko Sáblík?
3: No, já si myslím, že to druhé kolo senátní voleb jsou velmi specifické volby, kdy bude záležet na tom, kolik se nám podaří přesvědčit našich potenciálních voličů, aby vůbec přišli k těm volbám. A to bude asi rozhodující, takže myslím si, že to není zas tak klíčové. Klíčové bude, co se teď podaří nám s těmi voliči, komunikace a přesvědčení, jestli teda budou ochotni přijít.
1: Když jste předem uzavřeli dohodu, že na sebe nebudete vzájemně útočit, to bylo těžké to dodržet?
5: Ne, bylo to strašně jednoduché. Sešli jsme se, podali jsme se na to ruku a celou dobu to držíme a budeme to držet až do konce.
1: Čili stále platí?
3: Za mě to stále platí a myslím si, že jsme to během celé kampaně dodrželi.
1: Pane Sáblíku, jak významná byla silná podpora vašich studentů, kteří vám nezištně v kampani pomáhali?
3: No, to byla klíčová věc, protože já jsem původně měl v plánu za 2 roky odejít do důchodu. Oni mě tak trošku ukecali, abych ještě teda těch 6 let se věnoval škole a tomu senátu. A pro mě to zase byla vnitřní motivace, abych do toho dál šel. Ty politické strany mě podpořily až od půl roku později, takže celou tu kampaň de facto tvořili studenti. Ne de facto, reálně tvořili studenti, že jsme neměli žádné marketéry, pouze ty lidi, nejstarším bylo 18 let.
1: Čím vás přesvědčili studenti, že do toho máte jít?
3: No, tím, tou svou podporou, protože když jste ředitel nebo učitel...
1: Mě spíš zajímá argumenty. Přišli a řekli, proč byste to měl udělat.
3: Argumenty byly i to, že dělám pro to české školství různé věci. Dělal jsem tu strategii 2030+, a že v tom senátu bych mohl ještě nějakým způsobem to znovu jako akcentovat. A i pro mě to je jako výzva na závěr mé kariéry. Ještě třeba taková třešnička na dortu, která může, nemusí přijít, ale asi tak, to bylo vnitřní motivace pro mě a ten argument jejich jsem bral.
1: Pane Lásko, proč se ucházíte o senátorský post už po třetí?
5: Protože za těch 12 let jsem si vybudoval v senátu celkem jako dobrou, silnou pozici, kdy jsem schopen hodně věcí ovlivnit, protože mi hodně kolegů naslouchá, jak zkušenému senátorovi, tak advokátovi, a vlastně myslím si, že v tom třetím mandátu můžu udělat ještě víc než v tom druhém, takže prostě chci pokračovat v práci, která mě baví a která mi dává smysl a která je pro mě vlastně ještě významnější, než byla třeba před 6, před 12 lety, kdy byl člověk trochu elév. V první období jsem se musel učit a teď vlastně mám takovou pozici, že jsem schopen v Senátu ovlivňovat víc věcí než dřív, proto do toho jdu po třetí.
1: A považujete předchozí zkušenost z těch dvou mandátů, a teď myslím ale očima voličů, spíš za přednost, nebo to může být i handicap?
5: Dva úhly pohledu. Jeden je, že já jsem celou kampaň měl postavenou na tom, že jsem nesliboval, co budu dělat třetí volební období, ale skládal jsem účty, co jsem dělal druhý volební období. A protože jsem vyhrál to první kolo, tak předpokládám, že hodně lidí na to slyšelo. Na druhou stranu máte pravdu, že část lidí může říkat, no tyjo, Láska už tam byl dvakrát, pojďme zkusit nějakého nového koně, a to mi může zase hlasy ubírat. Ale zatím to vypadá podle výsledku toho prvního kola, že více lidí ocenilo tu práci, kterou jsem tam dělal.
1: Pane Sáblíku, byl jste zastupitelem a místostarostou v Nížku pod Brdy. Může to někdo vidět jako nevýhodu, že zatím máte zkušenost jen s komunální politikou a ne s celostátní?
3: No, samozřejmě, tak to někdo jako nevýhodu může vidět. Zas na druhou stranu to může někdo vidět jako výhodu, že tam přicházím a nemám s tou velkou politikou v uvozovkách nic společného, čili nemám tam žádnou historii. A myslím si, že zase z mé pohledu mohu přinést některé věci, které jsem celý ten život dělal, a to se týká toho oblasti školství. Takže tam já vidím tu možnost, čímž chci oslovit ty voliče.
1: Vyjednáváte podporu od neúspěšných kandidátů? Už vám ji někdo přislíbil?
5: No tak kandidáty ANO, komunistů a SPD asi určitě nebudeme nikdo žádat o podporu. A pan doktor Šarapatka vedl kampaň takovým způsobem, že já jsem mu napsal SMSku, že všechno dobrý, že politika je někdy tvrdá, že prostě jako chápu všechno, co se dělo, ale o podporu jsem ho nežádal. To by bylo trošku divný, když o mě během kampaně psal, co si myslí, tak vlastně ho teď žádat od podporu by bylo takové divné vlastně z obou dvou stran.
1: Vy jste na to asi podobně, pane
3: Sám. No, mě to, jak říkám, že jak u kampaň studenti, tak co vím, tak se bavili s panem Havlem z Topky, která de facto jako mým přirozeným partnerem ode mě, a tam snad byl nějaký příslib, že by mohlo být, protože tam byly ty, jak se zachovají Piráti, já nevím, protože s nimi jsem spolupracoval v rámci Prahy jako ředitel. A takže teď nemám to tušení, ale samozřejmě, že je celku legitimní, že se budeme ucházet o těch 18% hlasů, který tam byly. Vím, že ne všichni půjdou k volbám, ale někteří možná ano. A pak budou se muset rozhodnout, koho z nás podpoří.
1: Pane Lásko, co považujete za to hlavní, co se vám během dvou mandátů senátora podařilo prosadit?
5: No, hlavně já jsem v Senátu takový silný liberální hlas. Já mám Senát velmi rád, ale Senát je svojí převahou konzervativní instituce. Je to znát u různých témat, které se týkají životního prostředí, které se týkají třeba projednávání Istanbulské úmluvy, rovných práv pro stejnopohlavní páry a tak dále. Tak tam převažuje ten silný konzervativní hlas. A já jsem vlastně jako menšina liberální v Senátu, ale za to velmi, velmi hlasitá. Myslím si, že je důležitý, aby i v instituci, která je převážně konzervativní, byl silný liberální hlas, a tu roli jsem plnil. Byl jsem slyšet, byl jsem zastánce liberálních hodnot, a když mám vzít třeba jednu věc, která se mi povedla jako mě samotnému, která by beze mě nebyla, tak to tedy bylo vlastně přerušení nebo překazení ratifikace mezinárodní úmluvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem, tedy Vatikánem, kdy sice ta senátem prošla, ale já jsem potom podal podání ústavnímu soudu, že si myslím, že ta úmluva je rozporná s ústavními pořádky. Ústavní soud mi dal za pravdu, a tudíž k ratifikaci této úmluvy nedošlo. A můžu říct čistým svědomím, že kdyby nebylo lásky v Senátu, tak dneska ta smlouva ratifikovaná je.
1: Pane Sáblíku, kdybyste se do Senátu dostal, na co byste se chtěl zejména soustředit? Je mi jasné, že jde o školství, ale co konkrétně?
3: No tak samozřejmě to školství dělám celý život, takže je to jasné, ale zároveň taky podporu mladých, kteří jsou v jejich podnikavost, což není nutně podnikání, ale může v to přerůst. A pak propojování těch generací, to znamená setkávání mladých a seniorů, což už také děláme. A samozřejmě bych se snažil, abych tam přinesl taky trošku svěží vítr, protože já jsem říkal, že pokud vstoupím do Senátu, tak tam nevstoupím sám, ale vstoupí se mnou ti mladí, kteří mě podporují a nejsou jenom z naší školy, přidali se k nám i studenti z jiných škol. A pro mě je to strašně důležitý, že ty mladí lidé mi věří, byť je mi 64 let, a už patřím spíš k těm seniorům. Takže to je to, co bych chtěl tam dál prosazovat. A chtěl bych, aby ten Senát taky trošku oživil se.
1: Posloucháte senátní duel kandidátů za obvod číslo 21, Praha 5, Václava Lásky a Radko Sáblíka.
4: Volby 2026, senátní duel.
1: Vidíte ve svých programech body, v níž byste se navzájem nějak výrazně rozcházeli, pan Lásko?
5: No, na moc jsme jich nenarazili. My jsme se jednou tak trošku střetli v jedné diskuzi na otázku vlastně životního prostředí a přístupu ke Green Dealu, ale to jsme si taky potom nějak vyjasnili. A já, mě teď upřímně řečeno, moc jako nenapadá, že bychom měli nějaké vyloženě programové rozdíly. Spíš každý jsme zaměřený na jinou oblast, v který jsme činní. Kolega zejména na školství, já mám zase spíš tu spravedlnost, justici, lidská práva, tak se spíš lišíme v tom, na co se zaměřujeme, než že bychom měli nějaké protichodné názory.
1: Takže máte pocit, že by bylo nejlepší, kdybyste prošli oba.
5: To by byla ideální varianta, no, ale do té jedné lavice se spolu nevejdeme dle sebe.
1: Pane Sáblíku, proč ti, kteří tedy přijdou ke druhému kolu senátních voleb na Praze 5 by měli dát hlas vám a ne vašemu soupeři.
3: No, tak já se nechci vymezovat či panu Láskovi, což jsme si dovolili. Ale budu mu... Ne, tak já si říct, proč bych myslel, že by to dohli dát mě.
1: Ano.
3: Já jsem tady vlastně ke konci své kariéry a jsem ochoten ještě něco zkusit udělat pro to školství a myslím si, že jsem tam už odvedl velmi dobrou práci a tu zkušenost, kterou mám, že bych mohl zúročit. A jsem přesvědčený o tom, že právě tohle je jedna z věcí. Já žádám o těch 6 let. Jo. Já samozřejmě chápu, že když jste tam delší dobu, že získáte nějaké zkušenosti. Na druhou stranu žádám o těch 6 let, protože pak bude 70 a už určitě nebudu znovu chtít kandidovat, ale myslím si, že bych tu šanci dostat měl nebo mohl právě proto, abych prostě ukázal, že ještě na závěr něco dokážu udělat i pro celý to školství, nejen pro tu svou školu, kterou jsem jako dost vybudovala, je dost známá.
1: Pane senátore, vy působíte ve výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost nebo stále komisi pro sdělovací prostředky. Mohou být zahraniční témata těmi, na které voliči v senátních volbách také slyší?
5: Myslím si, že menší procento voličů, protože přece jenom senátní volby jsou hodně vnímány i volby jakoby komunální. To znamená, že hodně lidí i uvažuje, co pro ně ten senátor udělal nebo udělá v rámci toho senátního obvodu. A tam je mojí, řekl bych, nejsilnější stránkou ta bezplatná právní poradna, kterou tam provozuju celých 12 let, kterou za těch 12 let prošlo 900 lidí, 900 občanů z toho obvodu Prahy 5 a 13, s kterými jsem si sednul, promluvil, řekl jsem jich, jestli jsou v právu, jsou v právu, když jsou v právu, na koho se obrátit a ve výjimečných případech, když to bylo hodně velké bezpráví, tak jsem je i zdarma zastupoval, abych jim pomohl a to je asi to nejvíc, co jsem přímo pro občany 5 a 13, který uvažují jako spíše komunálně ve vztahu k senátním volbám udělal.
1: Jak se podle vás v současnosti daří koordinovat českou zahraniční politiku?
5: Řekl bych, že vůbec. To je opravdu velký zmatek, který do toho vnáší zejména Petr Macinka, který prostě není politik, nebo respektive není člověk, který myslí na zájmy České republiky. Je to prostě egoista, který rád provokuje, jede si osobní PR. Bohužel je v současné době ministr zahraničních věcí a hází do všeho klíny a klacek. Já si osobně myslím, i když nemám rád Andreje Babiše, takže kdyby bylo jenom na něm, tak s Petrem Pavlem, s prezidentem a potom s naším předsedou Senátu s Milošem Vystrčilem by si uměli sednout k jednomu stolu a nějakým způsobem sjednocovat politiku, aby navenek vypadala alespoň neroztříštěně.
1: Stejná otázka pro Radko Sáblíka.
3: No já s tím souhlasím, protože si myslím, že prostě to je dáň za to, že sestavili tuhle vládu a myslím si, že musí skřípat zuby, protože to, co předvádí vlastně motoristé, to je vlastně show přímém přenosu. A potom tam je strana, která je vlastně vlastizrádná, která podporuje agresora v Rusku a už se to ani netají, chodí tam na ty věci, na jejich různé akce, takže to je jako naprosto šílený. No a zahraniční politika je několik věcí, kde by se ty lidé měli shodnout a pak se můžeme hádat o detailech. Jedna z nich je bezpečnost, zahraniční politika, další je samozřejmě potom právě to vzdělávání třeba té mladé generace a pak je to samozřejmě i vnitřní bezpečnost, ne ta zahraniční, ale vnitřní. A to jsou věci, které by měly být konsenzus.
1: Hodně se diskutovalo o výši schodku navrženého státního rozpočtu. Jaký je váš postoj k výši výdajů na obranu, tak jak je pojala koaliční vláda, pane Sáblíku?
3: Tak já jsem osobně přesvědčen, že na tu obranu by mělo jít více peněz, protože je to klíčové, protože ve chvíli, kdy tady budeme mít nepřítele a budou nám zase tady jezdit tanky, já jsem to v 68. jako 6-letý kluk zažil, tak v tu chvíli všechno ostatní padá, ať už je to vzdělávání, ať už je to životní prostředí, prostě pak už budeme bojovat o holý život. A já bych strašně nerad, abych se něco takového musel znovu dožít. Takže jsem pro, aby jsme byli silní a myslím si, že Evropa by mohla přitvrdit a má na to, protože ty zdroje má, akorát, že se bojí použít, protože není tam demokracie a nemůžou si dupnout jako někdo, který mu nezáleží na žádných životech.
4: Volby 2026, senátní duel.
1: Tatáž otázka pro Václava Lásku. Výše schodku navrženého státního rozpočtu a výdaje na obranu.
5: Výdaje na obranu jsou velmi nízké, ale co je důležité, nejenom je navyšovat, ale taky správně rozhodnout, jak je použít. To už říkal i prezident Petr Pavel, že jedna věc je to číslo, to procento, a druhá, jak s nima naložíte. Pro nás, pro Českou republiku a pro naši bezpečnost a budoucnost je naprosto zásadní, aby jsme investovali do těch druhů obrany, které uplatníme v rámci společné evropské obrany, které po nás chce NATO nebo ostatní evropské státy. Pokud si pojedeme nějakou solo akci, budeme nakupovat zbraně, které jsou nekompatibilní s výzbrojí ostatních evropských států, tak je nám to úplně na nic. Takže úplně zásadní věc je navýšit a investovat do těch druhů obrany, které budou sloužit v rámci společné evropské obrany, protože Evropa se může Rusům ubránit velmi dobře, ale musí spolupracovat, musí táhnout za jeden provaz, musí mít kompatibilní druhy výzbroje, musí mít třeba ty dražší typy výzbroje, jako je třeba stíhačky, tak nemůže mít úplně každá země ty nejmodernější stíhačky, protože tím zabije celý svůj rozpočet, nebo mít jich moc, protože tím zabije celý svůj rozpočet a nezbyde na další druhy obrany, takže fakt to musíme koordinovat a musíme investovat hlavně do toho, co je ve společných evropských plánech nebo plánech NATO na společnou evropskou obranu.
1: Prvního kola voleb ve vašem obvodu se zúčastnilo skoro 46% voličů. Jakou část očekáváte ve druhém kole?
5: To se velmi těžko odhaduje, rozhodně bude nižší, vždycky byla nižší. To ještě jsem nezažil, že by byla ve druhém kole vyšší než v prvním, protože voliči, kteří přišli primárně ke komunálním volbám a moc je senát nezajímá, tak tam ten senát stejně hodili, protože když už jsem u té urny, tak si vyberu toho svého kandidáta, většinou skopíruju tu svoji volbu stranickou, kterou jsem měl do komunálních voleb, ale k tomu druhému kolu přijdou opravdu jenom ti, co chtějí ovlivňovat dění v senátu, a těch prostě bude menší část, plus samozřejmě nepřijde část voličů, kteří měli svého kandidáta v prvním kole a mezi náma dvěma už si nevyberou, tak ti taky nepřijdou.
1: Co podle vás může konkrétně v tom vašem obvodu ovlivnit voličskou účast ve druhé kole?
3: No tak záleží samozřejmě, jak ty voliči to vyhodnotí. Já si myslím, že třeba já mám větší voličský potenciál, protože tam jsou ty strany a tak dále, ale pan Láska zase má větší takovou ten fanklub, protože tady už je 12 let a tam jsem si jistý, že ty lidé znovu přijdou volit, takže tady teď záleží na tom, jestli se podaří nebo nepodaří přesvědčit ty lidi, aby k těm volbám přišli, protože ten potenciál třeba, který je, nebude využita. A já vzhledem k tomu, že jsem měl velmi krátkou dobu, abych se představil, protože mě znají dobře ti, kteří se pohybují ve školství, ale neznali mi ty voliči, kteří se v tom školství tolik neorientují. Takže to bylo to první kolo, dopadlo to podle mě v celku velmi dobře i z hlediska toho, kolik jsme na to měli prostředků.
1: Pane Lásko?
5: Já chci jenom jednu důležitou větu, že spousta lidí si taky myslí, že druhé kolo je až za 14 dní, protože to kopírují z prezidentských voleb, a není to tak. Druhé kolo je už za týden, to znamená tento víkend, takže chcete-li volit mě nebo kolegu Sáblíka, tak musíte přijít tento pátek a sobotu. Pokud přijdete za 14 dní, tak se do těch volebních místností fakt už nedotlučete.
3: Souhlasím, přidávám se k tomu této výzvě.
1: Rozumím. Připomíná význam Senátu jako pojistky demokracie. Pane senátore, skutečně tak funguje?
5: Ano, funguje tak, protože Senát má tu obrovskou výhodu, že je nepřehlasovatelný ve změně ústavy, ústavních zákonů, ve změně volebních zákonů. Je to taky velmi důležitý, protože ono to tak bývá, že když se někdo nový dostane k moci, tak první, o čem přemýšlí, je změnit volební zákony tak, aby příště vyhrál ještě víc. Jo. A to je to důležité, co mu Senát, v čemu Senát brání, a taky Senát má velmi důležitou roli v různé naší účasti v mezinárodních smlouvách, mezinárodních uskupeních, které taky nemůžeme překopávat podle toho, jak se kdo zrovna dostane k vládě. Takže v těch třech bodech, kde je Senát nepřehlasovatelný, mezinárodní úmluvy, ústavní zákony, volební zákony, opravdu plní svoji roli pojistky.
1: Pan Sáblíku, nemůže vzhledem k rozložení sil v poslanecké sněmovně spíš jen odložit přijetí legislativy, učiní se Senát případně vymezit?
3: No já si myslím, že tam je právě ta pojistka, protože se může stát, může být nějaká katastrofa a tak dále, a může přijít nějaké tsunami a někdo vyhraje volby, že získá v té poslanecké sněmovně jedněmi volbami maximální třeba i ústavní většinu, což se teď třeba projevilo v Maďarsku. A v tu chvíli tam je ten Senát, který se mění jednou za dva roky, takže tam potřebujete více voleb, abyste něco takového udělal, a ta nálada ve společnosti už může být jiná. Souhlasím s tím, co tady bylo, a myslím si, že já i pan kolega jsme jako garanti toho, že když tam budeme, tak tou pojistkou budeme, a je to jedna z klíčových rolí, kterou ten senát má. Pak samozřejmě, nechci říkat jako rada moudřích, ale všechno dříve narozených, je tam šance třeba některé věci opravit, podívat se na některý ze zákonů a upozornit na chybu. A to teď nemusí být vůbec ideový, to může být jenom prostě přehlédnutí, anebo ta klasická poslanecká hra, že kdy tam přidáváme různé věci a v rámci toho přílepky a nebo úpravy jednotlivých věcí a ono to se propíše někam jinam a nikdo si toho nevšimne a třeba ten senát pak má možnost na tohle upozornit.
1: Hosty byli Václav Láska a Radko Sáblík, kandidáti na senátorské křeslo za obvod číslo 21 Praha 5. Oběma děkuju, nashledanou.
5: Děkujeme za pozvání.
3: Děkuju za pozvání.
1: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
4: Volby 2026. Senátní duel.

0: Tak to bylo hudební připomenutí 90. na Rádiu Praha. Sophie B. Hawkins, Right Beside You. Jsou tady zprávy na 19. hodinu a ve studiu Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. Čínský občan obžalovaný z neoprávněné činnosti pro cizí moc dnes odmítl u pražského městského soudu vinu. Premiér Babiš je na summitu v Bruselu, chce řešit emisní povolenky a úlevy pro střední Evropu. Spojené státy poprvé po více než 20 letech nepozvali k volbám mezinárodní pozorovatele. A zítra bude slunečno, ráno i mlhavo. Během dne čekejte přechodně víc oblačnosti a naměříme až 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Čínský občan Yang Yiming dnes u soudu odmítl obžalobu ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Případ muže obžalovaného z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc projednává městský soud v Praze. Je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Muži hrozí až 5 let vězení.
3: Yang Yiming pracoval v Praze od podzimu 2022 jako novinář čínského deníku Kuangming Daily s akreditací ministerstva zahraničí. Svou práci popsal dnes ve výpovědi u soudu, řekl jeho obhájce Michal Sýkora.
4: Vyloučil, že by tady vykonával neoprávněně nějakou činnost pro cizí moc ke škodě České republiky.
3: Práce novináře ale byla podle státního zástupce Martina Bílého zástěrkou pro spolupráci s čínskou tajnou službou.
5: Je to součást ještě neprovedených důkazů, nicméně v tom spisovém materiálu lze rozlišit běžná činnost a činnost, která je vykonávána pro cizí moc.
3: Bílý proto pro Yanga navrhuje vězení, peněžitý trest a vyhoštění z Česka. Soudní líčení bude pokračovat až do pátku. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš jedná v Bruselu se zástupci strany Patrioti pro Evropu, včetně francouzské prezidentské kandidátky Marine Le Penové. Večer pak bude s lídry zemí Vyšegrádské čtyřky ladit pozice před summitem Evropské rady. Před odletem do Bruselu Andrej Babiš prohlásil, že zásadní je najít řešení vysokých cen energií.
6: Babiš se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá daleko tvrději na průmyslové státy, jako je Česko či Polsko. Uvedl, že Evropská unie by to měla zohlednit.
7: Aby zkrátka pro tento region byla udělena nějaká výjimka, aby ten systém byl pozastaven, respektive aby skutečně bylo vnímáno, že je to úplně jiný region.
6: Premiér také ocenil rozhodnutí Evropské komise o rok odložit metanové nařízení, které klade další povinnosti na dovozce ropy a plynu. O odklad usilovala skupina bezmála 20 zemí v čele s Českem. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Americká vláda nepozvala na listopadové volby do kongresu pozorovatele Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Porušila tím tradici, kterou od roku 2002 dodržovaly administrativy obou stran, včetně té Trumpovy první. OBSE označila toto rozhodnutí za politováníhodné. Mezinárodní pozorovatele k volbám dnes nepouštějí například Rusko a Bělorusko.
8: Mluvčí Bílého domu Lauren Bisová Trumpovo rozhodnutí vysvětlila tím, že americké volby budou organizovat, volit v nich i dohlížet na ně američtí občané. Demokratická senátorka Jean Shaheenová naopak vyzvala Bílý dům, aby pozorovatele pozval. Jinak podle ní půjde o hluboký rozpor s duchem svobody a transparentnosti amerických voleb. Kritici se obávají, že prezident chystá půdu ke zpochybnění výsledků, pokud republikáni prohrají. Mise pozorovatelů přitom o platnosti voleb nerozhoduje, jen hodnotí jejich průběh a navrhuje zlepšení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Fotbalisté pražských Bohemians dnes v dohrávaném utkání 6. kola šance ligy hostí na svém stadionu Mladou Boleslav a po prvním poločase nad ní vedou 1-0. Skóre otevřel v 10. minutě z trestného kopu Aleš Čermák. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno, k ránu se místy vytvoří mlhy. Ochladí se na 5 až 2 stupně Celsia, místy čekáme přízemní mrazíky. Zítra bude po rozpuštění ranních mlh polojasno až skoro jasno, postupně během dne až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
9: Hezký večer. V Ekbalské směrem do Letňan brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice. Tam se projíždí pouze jedním pruhem, kolona od Průmyslové je na zhruba 20 minut, plný je také příjezd Novopatskou. Na městském okruhu stále regulují vjezdy do tunelu směrem na Baranovský most, popojíždí se proto v Povltavské, a to od Čuprovy, v Liberecké od čerpací stanice MOL a také v Radlické od Valtrovky. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od Běchovické Europarku. Ve Spořilovské směrem z centra stále řeší nehodu bagru u nájezdu na Brněnskou, zdržení je tam v koloně asi 10 minut a ve spojovací se popojíždí směrem do Libně před omezením u sběrného dvora od Jarova je to zhruba na 10 minut. Šťastnou cestu!
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A tady už je nabídka muziky po 19. hodině. Martin Garrix a Ed Sheeran. Miles Smith a Niall Horan. A třeba Olly Murs a Demi Lovato. Tak tolik k muzice, no a téma už za pár okamžiků. Legendární Bídníci se právě dnes vrací na plátna francouzských kin v nové adaptaci. Podrobnosti prozradíme tedy už za pár minut. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Bídnici mají další filmovou podobu. Do francouzských kin dnes vstupuje nová adaptace románu Viktora Iga. Nadčasový příběh o vině, odpuštění a druhé šanci má více než 50 filmových a televizních zpracování po celém světě. Nemluvě o divadelních a rozhlasových adaptacích. Připomeneme teď, čím osudy bývalého trestance Jeana Valjeana umělce dodnes přitahují.
1: Na deník Jean Valjean ukradne bochník chleba pro hladové děti své sestry. Za to dostane 5 let galejí. Kvůli opakovaným pokusům o útěk si nakonec odpiká 19. Tak začíná příběh bídníků a vězně s číslem 24601.
2: Jean Valjean, mon frère, je ne crois pas au pouvoir de l'argent.
1: Po propuštění se Valjeana ujme biskup Myriel, který mu nabídne jídlo a střechu nad hlavou. Valjean mu přesto ukradne stříbro a uteče. Když ho četníci přivedou zpátky, biskup prohlásí, že mu stříbro daroval a přidá ještě 2 svícny. Viktor Hugo vydal Bídníky v originále Les Misérables už v roce 1862. Vedle Valjeana sledujeme osudy svobodné matky Fantiny, její dcery Cosety i Gavroše.
3: Vous ne pouvez pas être Jean Valjean puisque le vrai Jean Valjean a été arrêté.
1: Proti Valjeanovi stojí inspektor Javert, který se bezmezně řídí zákonem. Hlavní hrdina mu ale svou pomocí druhým ukazuje, že bývalý trestanec může být dobrým člověkem a tím otřásá vším, čemu Javert doteď věřil.
4: Jean Valjean is a thief. He attempted to escape 4 times. He must be exposed and punished.
1: Takový střet láká filmaře znovu a znovu. V roce 1958 dal Valjeanovi tvář Jean Gabin. Další cestu k divákům si překvapivě našla hudební verze Bídníků. Francouzský skladatel Claude Michel Schönberg proměnil v roce 1980 Igův román v muzikál. O 5 let později vznikla přepracovaná anglická verze, která odstartovala jeho světový úspěch. Filmaři se mezi tím dál vraceli k románu. V roce 1998 hrál Valjeana Liam Neeson, kterému byl v patách Javert Geoffreyho Rushe. A v roce 2012 se na plátno dostal i slavný muzikál. Hugh Jackman jako Valjean, Russell Crowe jako Javert a Anne Hathawayová jako Fantina. Žena, které život postupně vezme práci, důstojnost i naději. Za tuto roli získala Hathawayová Oscara. Český bídníci poprvé zazněli v roce 1992 v Pražském divadle na Vinohradech. Texty přebásnil Zdeněk Borovec. Nový francouzský film režiséra Freda Cavaillého teď vrací příběh k činohernímu vyprávění. Valjeana hraje Vincent Landon. Čeští diváci film uvidí až v lednu příštího roku. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Praha žije filmy.
6: Praha žije filmy.
7: Somewhere in space.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
8: Give me a beat.
5: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Kdo by to byl řekl, že jeden z největších hitů kapely, která normálně se formovala v rave music, tady v takovém tom tuc, tedy německých skuter, bude nakonec balada Break It Up. Ale stalo se v 97. roce, do dneška se hraje s velkým úspěchem. No a teď už k tomu, co můžete ovlivnit vy naši posluchači. Je to pravidelné hlasování do pořadu Vinyl na Facebooku Rádia Praha. A to začalo včera a musím říci, že tedy dneska už má velký, ale opravdu velký náskok album Black Eyed Peas. Tak já to řeknu celé tak, jak si to zasloužíte, pokud ještě nevíte, tak tentokrát bojují o vaše hlasy. LPčka Black Eyed Peas, D&D, nebo spelujeme D-E-N-D v tomto případě, je to 5. studiové album americké kapely z roku 2009, a nebo ta druhá volba, zatím tedy podstatně méně preferovaná v hlasování, je Kanaďan The Weeknd a jeho 4. studiové album z roku 2020 a jmenuje se After Hours. Takže Black Eyed Peas, to je jedna volba, anebo The Weeknd je volba druhá. Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: A před námi už jsou metropolitní tipy, které připravil do vysílání Jirka Štefl.
1: V Praze ve čtvrtek startuje Signal Festival, který už po 14. promění město na velkou galerii světla a digitálního umění. Tentokrát se vydejte třeba na trasu v Dejvicích, kde uvidíte světelné instalace a taky inscenaci Voda v historické staré čistírně odpadních vod v Bubenči. V centru pak nepřehlédněte videomapping na staroměstské radnici inspirovaný myšlenkami Václava Havla nebo laserovou show na nádvoří Klamgalasova paláce. Festival s tématem Sny a vize nabídne až do nedělního večera celkem 21 instalací. Část z nich je ale přístupná pouze se vstupenkou. A Galerie Mánes vás zve na výstavu Faces, která se zaměřuje na lidskou tvář ve všech jejich podobách. Uvidíte portréty, sochy, fotografie i neobvyklé umělecké objekty, které vás někdy rozesmějí, jindy překvapí nebo přimějí k zamyšlení. Díla známých autorů, jako jsou Kurt Gebauer nebo Petr Písařík, doplňují práce nových tvůrců. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Spisovatelka Lena Valenová, která byla mým středečním hostem, se ve svých knihách už 6 let věnuje příběhům o královských rodinách. Co jí na monarchii tolik fascinuje?
4: Mě vždycky bavil dějepis, historie. Pracovala jsem i s tou dobu i jako průvodkyně španělských turistů po Praze. Aha. Takže jsem vlastně procházela po Pražském hradě, který absolutně miluji. Občas mi napadla právě ta myšlenka, jo, co kdyby nebo jak se tady žilo, když vlastně na tom Pražském hradě žila ta královská rodina. A vzhledem k tomu, že můj muž prožil většinu svého života ve španělské monarchii konkrétně, tak jsme měli pár takových rozhovorů vlastně o tom, monarchie ano, monarchie ne, tak mě inspiroval právě k té otázce, co kdyby.
3: I čtvrteční poledne bude o knihách, nezůstaneme ale jen u nich. Dorazí totiž spisovatelka a mediální poradkyně Eva Střihavková. Začínáme, jako vždy, po poledních zprávách.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha. 24. a 25. října dorazí Design Market naposledy na výstaviště. Přes 220 lokálních značek, autorská móda, šperky, design i skvělé jídlo. Přijďte s námi oslavit 16 let designu. Vstup zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Tak to byly Činasky na Rádio Praha, teď tady máme 20. hodinu a připravené jsou další dnešní zprávy. Ve studiu Mirek Kasan, Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Stížnost na volby v 10. městské části podá uskupení Jsme Praha 10. Americká společnost SpaceX bez varování omezila ukrajinské armádě používání Starlinku. A zítra bude slunečno s teplotami do 17 stupňů, ráno i mlhavo, během dne bude přechodně víc oblačnosti.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Poslanci hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon, usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
3: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokratický moloch, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice, řeknu, skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
1: Karlu Haasovi vadí mimo jiné pozměňovací návrhy v doprovodné novele, které se zákonem nesouvisejí. Jeden z nich počítá s omezením pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích, jako třeba u OSN nebo NATO. Uskupení Jsme Praha 10 podá k městskému soudu stížnost na sčítání hlasů v komunálních volbách v některých okrscích 10. městské části. Podle zvoleného zastupitele Petra Beneše z tohoto uskupení došlo k chybám při sčítání hlasovacích lístků nebo přepisech protokolů, při kterých přibyly hlasy jednomu kandidátovi konkurenčního hnutí Naše Praha.
4: Tam skutečně v jednom tom okrsku nastala situace, kdy jednomu kandidátovi bylo připsáno pravděpodobně víc než 150 hlasů. Přitom právě těch 150 hlasů rozhoduje o tom, jestli hnutí Naše Praha bude v zastupitelstvu a překročí 5% hranici nebo ne.
1: Ukrajinská armáda se potýká s omezením satelitního spojení. Americká společnost SpaceX nečekaně snížila rychlost zvláštních služeb družicového internetu Starlink, poskytovaných ukrajinské armádě v rámci programu Starshield.
5: Ukrajinští vojáci působící na frontě listu Ukrajinská pravda potvrdili, že omezení rychlosti na maximálně 160 km za hodinu zmařilo mnoho dronových operací. Vojáci upozornili, že Starlink, pracující s vysokorychlostními drony, je nezbytný k sestřelení ruských proudových letounů. Ty dnes zaútočili mimo jiné na západoukrajinský Luck.
6: Na žal, vorog necílil v udar.
5: Náčelník volyňské vojenské správy Roman Romaniuk ukrajinské televizi řekl, že ruské drony zasáhly čistě civilní objekt, velkoobchod s evropským zbožím, jako jsou cukrovinky, čokolády nebo chipsy. Nejméně 6 lidí zahynulo a 12 bylo zraněno, uvedl Romaniuk. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Bohemians 1905 dnes v dohrávaném utkání 6. kola šance ligy porazili na svém stadionu Mladou Boleslav 1-0. Jedinou branku utkání dal v úvodu prvního poločasu Aleš Čermák. Boleslav se tak bodově nedotáhla na druhý Liberec. Klokani postoupili na 9. místo. Oba týmy se za 2 týdny utkají znovu, a to v osmifinále domácího poháru. Hrát se bude na hřišti Středočechů. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno. Kránu se místy vytvoří mlhy. Ochladí se na 5 až 2 stupně Celsia. Místy čekáme i přízemní mrazíky. Zítra bude po rozpuštění ranních mlh polojasno až skoro jasno, postupně během dne až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí ke 14 až 17 stupňům.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po 20. hodině už nemáme hlášené žádné výraznější dopravní komplikace. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 20. hodině. Maroon 5. Budou tady jutů. A třeba Lucas Graham. A víte, co všechno patří do směsného odpadu a co do červených kontejnerů na elektroodpad? Tak právě dnes na Mezinárodní den elektroodpadu o tom budeme mluvit naší další reportáži. Už za pár minut, já jsem Petr Zajíček, příjemný večer.

0: Nejsi sám, tak to byl Ota Baláš solově z jeho alba z roku 1997. No teď už pojďme k tomu, co nabídneme dál v našem vysílání Rádia Praha. Češi si oblíbili nakupování takzvaných fast tech produktů. Jde o levnou elektroniku z internetu, která ale příliš dlouho nevydrží. Lidově elektrošunt. Podle nového průzkumu agentury Ipsos je loni nakupovalo asi 78% lidí a více než polovině z nich takový výrobek nevydržel ani půl roku. Problém potom nastává při likvidaci. I elektrošunt má totiž skončit v elektroodpadu a to se často neděje.
1: Tady už stojíme u jednoho z kontejnerů na elektroodpad. Uvnitř vidíme například pračku, sušičku, mikrovlnovou troubu, vysavač a nebo sporák.
2: Říká za pražské služby Alexandr Komarnický. Češi sice třídí elektroodpad ve velkém, někdy jim ale dělá problém rozlišit, co všechno ještě do červeného kontejneru patří a co už ne. Všímá si toho Roman Tvrzník ze společnosti Elektrovin, která v Česku provozuje asi 12 000 kontejnerů na elektroodpad.
3: Patří tam věci, o kterých by člověk ani neřekl, že jsou elektroodpadem. Takovým klasickým příkladem jsou jednorázové cigarety, dalším jsou různé hračky, různé svítilny malé, powerbanky.
2: Mezery Čechů ukázal i zářijový průzkum, který si společnost nechala zpracovat od agentury Ipsos mezi tisícovkou lidí. Hned 41% z nich nevědělo, že do elektroodpadu patří právě jednorázové elektronické cigarety. A třeba takové vánoční světelné řetězy by tam správně zařadilo jen 28% respondentů.
3: Řeší to tak, že to hodí do popelnice na zvětší části. Polovina lidí v podstatě řekla tohle. No.
2: Takzvané fast tech výrobky, tedy levnou elektroniku, která dlouho nevydrží, si přitom loni koupilo alespoň 78% dotazovaných. Nejčastěji je pořizují na asijských online tržištích, což samo o sobě může být problematické. Na výrobcích by měl být vždy znak, že patří do elektroodpadu. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy ale u takových výrobků nebývá.
4: Problém výrobků z čínských tržišť je v tom, že často nejsou správně označené, není na nich uvedeno, že je to například elektroodpad, což může způsobovat velká rizika při zpracování směsného odpadu. Nejsou tam často pokyny k tomu, jak výrobky recyklovat.
2: Čísla jsou přesto pozitivní. Zatímco v roce 2006 vytřídil každý Čech v průměru 2 kg elektroodpadu, v roce 2024 už to bylo téměř 18 kg. Říká obchodní manažer společnosti Rema System David Chytil.
5: Když se na to podíváme v rámci nějakých procent, jsme na míře sběru kolem 67% a cíl evropský, který nám legislativa ukládá, byl 65%. Takže můžeme říci, že jsme v roce 2024 poprvé splnili evropský cíl.
2: Pro srovnání, Evropa se jako celek pohybuje ve sběru elektroodpadu okolo 40%. Podle odborných firem by rozdíl mohl být ještě výraznější. V Česku by pomohl ještě větší důraz na osvětu mezi dětmi školního věku. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Baví vás rok?
7: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
8: Rok je náš.
9: Rok je náš.
6: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší. Rok

Beautiful Day, tak to byly YouTube na Rádiu Praha. Teď už pozvánka k našemu dnešnímu hudebnímu speciálu. Tak máme středu a to znamená, že za půl hodiny po zprávách po 21. hodině tady bude pořad Hot Zone. Tedy to nejnovější z domova i ze světa. Takže dnes si odbydou premiéru se zbrusnovými songy. Třeba belgický DJ a producent Lost Frequencies. Společně tady budou Pitbull a Enrique Iglesias. Ten první jmenovaný, tedy Pitbull, letos již po druhé vystoupí v Praze, bude to 22. listopadu v O2 aréně. Z domácích luhů a hájů třeba Krištof nebo opět a Radeček, ale i naše rocková legenda, kapela Turbo má novinku, taky uslyšíte. No a velkou událostí je také novinka americké kapely Greta Van Fleet, o které se už nějakou dobu mluví jako o zdařilých pokračovatelích Led Zeppelin. Pokud tuto formaci neznáte, tak velmi stručně, je to bratrské trio plus bubeník, které vzniklo v roce 2012 v Michiganu. Tehdy bylo nejmladšímu členovi teprve 13 a ostatní nebyli o moc starší. Během času se vypracovali, vydali doposud 3 skvělá alba, za jedno z nich dostali i cenu Grammy. To čtvrté vyšlo minulý pátek a nese název Palace for the People. Z něj právě uslyšíte v další hodině v Hot Zone single Heya. Kromě soundu kapely je třeba vyzvednout i neskutečný hlas jejího frontmana Joshe Kišky, který vám připadne až neuvěřitelný. Jak to jenom ten kluk dává, říkáte si, když ho slyšíte. No, je tady ještě jedna velmi dobrá zpráva, tato kapela, tedy Greta Van Fleet, konečně dorazí poprvé i do České republiky v rámci svého turné. Příští rok v květnu zahraje a zaspívá v pražské O2 aréně. Vstupenky se už prodávají a jak jsem se přesvědčil, jdou velmi rychle na odbyt, což se tady přiznám, že jsem nečekal. Takže v pořadu Hot Zone plném novinek uslyšíte po 21. hodině i kapelu Greta Van Fleet. Užijte si to.

0: Jizbický les na Benešovsku je zase plný vláhy a života. Lesníci zrušili desítky let staré odvodňovací kanály a navrátili Stupnický potok do původního koryta. Do místa tak vrací různé druhy trav, bylin a hmyzu. Podle lesníků jsou u nás odvodněné stovky hektarů lesů a chtějí dělat podobná opatření i jinde.
1: Vyzkoušeli ty brady.
2: Martin Kysela, takže já jsem technický dozor u Lesů České republiky na správě toků.
3: Teď jsme tady šli po lesní cestě. Tady vidíme, řekla bych, takový malý kamenný brod, který jsme přešli.
2: Teď vlastně stojíme na revitalizovaném toku, na kterém jsme vybudovali brod. Ten potok byl v minulosti upravený, byl tady zahloubený v rámci odvodnění. Smyslem té revitalizace bylo navrátit ho do původního koryta a obnovit jeho údolní nivu.
3: O jak velké oblasti se bavíme?
2: To území, které jsme revitalizovali, to znamená hlavní tok, Stupnický potok plus meliorační kanály, je vlastně na rozloze 30 hektarů.
3: S námi je tady taky Martin Poláček, vedoucí správy toků pro povodí Vltavy z Lesů České republiky. Jaký dopad mohou tahle opatření mít na tu krajinu?
4: Je to zásadní zvýšení biodiverzity. Když se tady rozhlédneme, tak vidíme spousty druhů trav, bylin. Je vidět, že to je mohutně zarostlý, váže to na sebe samozřejmě i spoustu živočichů.
3: A já jsem se všimla, když jsme přicházeli, zatímco ty lesy jsou všude extrémně suché, tak už docela veliký kus od toho potoka jsme vnímali, že tam je vlhko, že ta půda je nasáklá.
4: Je to tak, je to kouzlo těchto plošných opatření, kdy vlastně my zahradíme ty meliorační kanály a vymělčíme regulované toky. Vlastně se zvýší ten horizont spodní vody v celé té údolní nivě.
3: Procházíme lesem, tedy v sousedství toho potoka. Vidíme tady plno i takových, já bych řekla, velkých louží, ale to asi nebyly louže, co jsme teď míjeli.
2: Vlastně stojíme teď na místě hrázky, která je zapuštěná do země. Pod náma vlastně procházel historicky ten meliorační kanál, který je zahrazený a v současné době se už v té jeho trase začínají tvořit drobný mokřady, který začíná pomalu obsazovat rašelník.
3: Zrušit umělé odvodnění lesů se podle Martina Kysely snaží Lesy České republiky i v dalších lokalitách. Z Benešovská Věra Hájková, Český rozhlas.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: feels just like a song when we were young.
1: Tak to byla Adele na Rádiu Praha. Teď už tady máme 21. hodinu. Je tady čas na další dnešní zpravodajskou relaci, kterou připravil Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
2: Hezký večer, Petře. Vládní koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Divadelníci a nakladatelé kritizují nové podmínky dotačních řízení Ministerstva kultury. Kenya oznámila druhý případ nákazy ebolou. A zítra bude slunečno, ráno i mlhavo. Během dne čekejte přechodně víc oblačnosti a naměříme až 17 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Koaliční lídři se dnes shodli na sporné novele školského zákona. Sešli se kvůli ní v tomto týdnu už podruhé. Pondělní koaliční rada skončila bez dohody. Výhrady k normě měli původně hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje.
4: Motoristé do návrhu prosadili několik změn, se kterými souhlasí i ostatní koaliční partneři. Například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle poslance za motoristy Miroslava Krejčího se koalice nakonec dohodla na kompromisu.
5: Já si myslím, že jsme prosadili všechno, co se v tomto čase prosadit dalo.
4: Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy byla debata věcná.
6: Probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
4: Novelu školského zákona by měla v pondělí projednat vláda. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na Ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci oslovení Českým rozhlasem se obávají, že nejasné formulace mohou vést k autocenzuře. Praha 3 pořídila nový automatický externí defibrilátor. Zaplatila za něj zhruba 50 tisíc korun. Síť volně přístupných zařízení na záchranu lidského života městská část rozšiřuje pravidelně. Místa s defibrilátory lidé najdou v aplikaci Záchranka, říká mluvčí třetí městské části Petr Habáň.
7: Praha 3 daruje přístroj Centru zdravotní péče Jarov v Hartigově ulici, kde bude umístěn u recepce. Na území Prahy 3 je nyní veřejnosti k dispozici celkem už 40 defibrilátorů.
2: Do svého 67. ročníku dnes vstupuje mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16. Příznivci krátkých filmů během něj až do neděle uvidí několik projekčních bloků, které předvedou 50 krátkých snímků od českých i zahraničních autorů. Smyslem festivalu je podporovat tvůrce krátkých a studentských filmů. V závěru odborná a studentská porota rozdělí několik cen. Keňské ministerstvo zdravotnictví dnes potvrdilo druhý případ nákazy ebolou. 39-letý muž je blízkým příbuzným první keňské oběti onemocnění, která zemřela minulý týden v hlavním městě Nairobi. Protože spolu oba případy souvisejí, není podle keňského ministerstva zdravotnictví důvod k obavám z rozsáhlejšího šíření nemoci. Keňa je čtvrtou zemí, která zaznamenala případ nákazy ebolou, šířící se hlavně v Demokratické republice Kongo. Tam virovému onemocnění od poloviny května podlehli bezmála 4,5 tisíce lidí a přes 9 tisíc případů nákazy je potvrzených. Fotbalisté Bohemians 1905 v dohrávaném utkání 6. kola první šance ligy porazili Mladou Boleslav 1-0. Jedinou branku dal v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Klokani se posunuli na 9. místo kompletní tabulky, 2 body za 4. Středočechy, kteří nevyužili možnost dotáhnout se bodově na 2. Liberec. Běloruská tenistka Arina Sabalenková vypadla na turnaj ve Wuhanu už ve 2. kole. Světová dvojka a trojnásobná vítězka turnaje podlehla Američance Ann Lee ve 3 setech. Z českých tenistek se dál dostala jen Karolína Muchová. Američanku McNellyovou porazila po obratu 3-6 a 2x7-6. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno. Kránu se místy vytvoří mlhy. Ochladí se na 5 až 2 stupně Celsia. Místy čekáme přízemní mrazíky. Zítra bude po rozpuštění ranních mlh polojasno až skoro jasno, postupně během dne až oblačno. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Rádio Praha. Hot Zone.

na Rádio Praha. Pražáku, talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražáku, Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha. Rádio Praha.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě alba narvaná slavnými hity v hlasování. Black Eyed Peas a V.E.N.D.
3: Black Eyed Peas.
0: Nebo The Weeknd, After Hours.
3: Weekend.
0: Koho si dáme v pondělí? Hlasujte u nás na Facebooku. Čárty, horké novinky, a hudební premiéry.
4: Hudební premiéry.
0: Vždy ve středu na Praze. Na Praze. V Hot Zone.

0: je 22 hodin. Hezký večer. Čínský občan obžalovaný z neoprávněné činnosti pro cizí moc dnes odmítl u pražského městského soudu vinu. Cenový strop na benzín zítra v Česku mírně klesne, u nafty naopak nepatrně vzroste. Papež Lev XIV. Se po operaci rakoviny plic zotavuje podle očekávání, začal chodit a jíst. A zítra bude slunečno s teplotami do 17 stupňů, ráno i mlhavo, během dne bude přechodně víc oblačnosti.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Čínský občan Yang Yiming dnes u soudu odmítl obžalobu ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Případ muže obžalovaného z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc projednává Městský soud v Praze. Je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku a hrozí mu až 5 let vězení.
2: Yang Yiming pracoval v Praze od podzimu 2022 jako novinář čínského deníku Kuangming Daily s akreditací ministerstva zahraničí. Svou práci popsal dnes ve výpovědi u soudu, řekl jeho obhájce Michal Sýkora.
3: Vyloučil, že by tady vykonával neoprávněně nějakou činnost pro cizí moc ke škodě České republiky.
2: Práce novináře ale byla podle státního zástupce Martina Bílého zástěrkou pro spolupráci s čínskou tajnou službou.
4: Je to součást ještě neprovedených důkazů, nicméně v tom spisovém materiálu lze rozlišit běžná činnost a činnost, která je vykonávána pro cizí moc.
2: Bílý proto pro Yanga navrhuje vězení, peněžitý trest a vyhoštění z Česka. Soudní líčení bude pokračovat až do pátku. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Změny pravidel pro zaměstnávání státních úředníků můžou začít platit. Poslanci znovu trvali na svém a přehlasovali i prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Podle koaličních politiků změna přinese pružnější státní správu. Opozice se obává politizace.
5: Opozice varuje, že úředníci nebudou sloužit státu, ale vládním politikům, říká Karel Dvořák z hnutí STAN.
6: Se obáváme toho, že ta současná vládní koalice se chce zbavovat nepohodlných lidí.
5: To koalice odmítá. Naopak, podle Libora Vondráčka z klubu SPD, změna pomůže depolitizaci státní správy.
7: My tam dokonce navrhujeme změnu v tom duchu, že vedoucí pracovníci nebudou smět být ani řadovými členy politických stran.
5: Státní správa bude podle koalice fungovat lépe. Zaměstnávání státních úředníků se přiblíží běžnému pracovnímu poměru. Změny taky mají přilákat k práci pro stát nové lidi. Zákon o státních zaměstnancích, který nahrazuje původní služební zákon, začne platit ještě letos na podzim. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 11 haléřů, to je o 10 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty nepatrně stoupne, a to o 2 haléře na 48 korun a 63 haléře. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u Ústavního soudu. Papež Lev XIV. Se zatím úspěšně zotavuje po včerejší operaci zhoubného nádoru na plicích. Podle nejnovějších informací Vatikánu začal normálně jíst a chodit po nemocničním pokoji. Podstoupil taky dechovou fyzioterapii. Na celkovou prognózu je ale podle lékařů zatím brzy. 90-minutová operace, při které lékaři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce, byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil Lev XIV. Audience až do 20. října. Hokejisté Plzně zůstali v Lize mistrů 100% i po posledním 6. utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finského celku Saipa Lappeenranta 6-3. 2 góly dal útočník Ivo Sedláček, za domácí se prosadil Petr Friedrich. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno, k ránu se místy vytvoří mlhy. Ochladí se na 5 až 2 stupně Celsia, místy čekáme přízemní mrazíky. Zítra bude po rozpuštění ranních mlh polojasno až skoro jasno, postupně během dne až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí ke 14 až 17 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: Dubaji dokáže jet až 70 km v hodině. Nový typ 52T je nejmodernější tramvaj, která momentálně po Praze jezdí. Nabízí více prostoru, světlejší interiér i nové technologie pro cestující i řidiče. Konstruktéři ji chtěli původně ještě delší, jenže pražské zastávky a křižovatky to neumožnily. Zajímavostí je také speciální tlačítko pro kočárky nebo softwarové omezení rychlosti právě na 70 km za hodinu. To je víc než u většiny starších tramvají.
1: Praha je nej. Rádio Praha. Hit týdne.
2: Nejnovější vydání, to jsou tři novinky a trojnásobná jednička.

0: Tuesday.
1: Číslo 5.
0: Ještě o místo výš je nová Celeste Buckingham, Watch Me Win. 3 nejlepší, Anika Iris, Morning Blues. Cat's Eye, Animal. A jednička. Po třetí jasně a suverénně, Miley Cyrus, Bass Persuades. Všechno důležité, včetně hlasování u nás na webu.
2: Praha.rozhlas.cz.
0: A teď zase vy. Kdo bude?

0: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.
1: Listen, my good friend.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Krásné poledne, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem tentokrát bude herec Jan Polívka. Proč se rozhodl studovat fyzické divadlo na JAMU? A jak vypadá inscenace, kterou vymyslel jeho táta Bolek Polívka a jmenuje se Anděl v lihu? A o čem vlastně je? I o tom budeme mluvit. Hezký poslech.

0: Lenky Váhalové. Lenky Váhalové.
1: Krásný den s Lenkou Váhalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Jan Polívka. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A začneme rovnou novinkou, což se jmenuje, nebo ta inscenace se jmenuje Anděl v lihu. Já jsem měla tu čest vidět ji tady v Praze, ale vlastně vznikla v divadle Bolka Polívky v Brně. A předpokládám, že to byl nápad tatínka Bolka Polívky. Je to tak?
2: Je to tak. Je to tak. Táta měl v hlavě nějakou už dobu, že přemýšlel, co on totiž furt jede jako hrozně bomby vlastně.
1: Pořád stejně?
2: No, on mně přijde, že on to potřebuje, že to nebere vůbec, to je fakt fascinující, jak on to nebere jako práci, ale že to je tak už v něm a s ním a kolem něho, že to je úplně přirozený a furt potřebuje, píše furt a furt něco a pozoruje a zapisuje a vtipkuje a tvoří a vlastně, že myslím, že to byl takový přirozený proces potom po minulé hře jeho. Tak to tak nějak vlastně vzniklo tím, že vlastně Pecu, o kterým to je, tak to byl jeho celoživotní takový pobratím. A taky myslím, že hodně udělalo to, jak měl, bylo to období, kdy na tom jako nebyl zdravotně dobře. Tak vlastně si myslím, že to i hlavně udělal kvůli tomu, aby nejenom byl s Pecou, ale byl se svýma jako klukama, synama, že to bylo takový jako vlastně něčím terapie. A no a vzniklo z toho taková srandovní.
1: A Pecu hraje přímo táta, Bolek Polívka. A jsou tam všichni vaši bratři, je to tak?
2: Všichni tři tam jsme, no.
1: Protože těch inscenací rodinných, když se nebudete zlobit, když to tak jako nazvu, tak už vzniklo hodně, ale je to třeba váš táta a Vladimír Polívka, anebo se svojí dcerou Aničkou, ale teďka tam takzvaně jako nacpal vás všechny, kromě Holek.
2: Jo, no. Já si myslím, že ono to tak v něčem jako přirozeně se jako děje, že to není nikde jako vystrojená jako nějaká snaha o nějaký přesně jako tlačení nebo něco takového. Já jsem s tím třeba dost bojoval, když přišel s tím nápadem, protože jsem byl v prváku na JAMU a přesně jako jsem hrál celý život basketbal, tak já najednou dva roky nic nedělám, chodím po kavárnách, po skladech a nevím co, a najednou se postupně, já rád říkám, že jsem k tomu dozrál, k tomu a na té JAMU, tak ty spolužáci, nový to prostředí a teďka člověk se chce jako, že sám za sebe, ale vlastně to je těžký nějakým způsobem už z principu a pak najednou táta přijde s tímhle, tak úplně mi to vlastně seklo pod tomu nějakou představu toho ideálního jako jít za sebe.
1: Rozumím.
2: Ale přijde mi to, že vlastně jsem byl jenom jako hloupej, takový v něčem egoisticky jako nastavený, že jsem si říkal, že bych toho litoval, kdybych to nevzal. No.
1: A nebo možná opatrnej, protože jste nechtěl, aby někdo zase říkal, že táta vás dostal do divadla, možná.
2: No, opatrno, no, protože si myslím, že mi na tom záleží a vlastně dost řeším, co si jako vlastně lidi myslí ve smyslu v tom nejlepším, že ne jako, že bych byl nějak četl komentáře a to mě vlastně nějak jedno, ale že vlastně nemám rád křivdu a nemám rád jako nespravedlnost. A přijde mi, že jsem jako vystavený už z principu tomu, ale já jsem si to vybral, takže to je moje zodpovědnost tím nějak pracovat. Takže teď tím, jak to všechno stalo a to, co všechno jsme zažili za srandy a ten čas spolu nejvíc, tak to mi přijde, že nějaký jako, že někdo si řekne, že tam je, protože je syn, tak to mi přijde úplně jako nejmenší, úplně.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Se mnou je herec Jan Polívka a ještě chvíli zůstaneme u inscenace Anděl v lihu. A váš bratr, Vladimír má jinou maminku, tátu máte stejného, tak hraje Bolka Polívku v té inscenaci. Ale když si to představím, kdybych byla ve vaší pozici, tak si vůbec nedokážu představit, že by můj bratr hrál mého tátu.
3: No,
2: jak se s tím hledá zžít na jevišti a hrát tu hru uvěřitelně?
3: Za prvé, ten jeho kostým, divadle se říká, že člověk má kostým, tak ten kostým je opravdu z šatníku táty. Takže to jsou, je to obleční táty, ale no. To oblečení se stalo kostýmem Vladimíra, aby mohl hrát postavu Bolka. A stávalo se, když už po těch kostýmových zkouškách, už jsme zkoušeli právě s kostýmama. Vladimír má paruku, má jako vlastně nos taky přidaný a to jeho oblečení. A fakt se stávalo s Frantou, s bráchou mladším, že jsme jako šli a že tati, a že to byl Váďa, že to bylo takový, že ještě jak ten Váďa se tam zkoušel ty různý chůze a sedy a prostě toho tátu, taky to pozorování, tak jsme fakt, že jsme se jako, že to nebylo ani možný, jak vlastně, a dokážu si představit, že z dálky, pro toho diváka to někdy sem tam v nějaký úhlech může být vlastně. A Vláďa to je hrozně hezky jednou pojmenoval, že vlastně, taky se někdo ptal na tu otázku, a že vlastně tátu studuje celý život, 36 let jako. A že mi přijde, že vlastně to vlastně je úplně takový až moc blízký, nebo až moc daleký, tak moc blízký zároveň, že to vlastně dává úplně smysl. Kdo jiný to má vlastně dělat, kdo jiný ví víc o tom člověku. Vlastně.
2: A když Bolek, táta, řekl Vladimírovi, že bude hrát jeho, tak Vláďa s tím byl okamžitě v pořádku?
3: No
2: to, přijal to?
3: Jako vlastně nejdřív to bylo jako, že jako, co? Fakt? Ale potom nějak, pak se hodně se bavilo, jak moc to má být karikatura, že to není jako dělání si, můžu to jít z prostý slova, nebo nemůžu?
2: To ne.
3: Ne. No, takže jak moc dělání srandy z toho táty, nebo jestli to je jakoby fakt upřímně, tak jsem hledala ten jazyk, jako kde to má být, aby to nebylo jako blbý, aby to nebylo zbytečný, no vlastně. No tak postupně se to tak tvořilo a zjišťovalo a tak se to tak formovalo a nějak vzniklo z toho tady tenhle sen, ta interpretace jeho tátu.
2: A vy milujete fyzické divadlo, my se k tomu fyzickému divadlu určitě dostaneme. Tak myslíte, že Vladimír to vzal touhle cestou? Přes tu fyzionomii táty, která je fakt výjimečná a výrazná?
3: Jako určitě Vladimír je nadaný, jako Vladimír je jeden z největších profíků, co jsem jako mohl zažít, jako fakt mám štěstí, že mám takového mentora.
2: Vlastně větší než táta?
3: Tak můžeme rozhádat rodinu, no, ale takže on Vláďa má jako určitě svý nějaký techniky, metody a principy, jak jako všechno jak to přebrat a jak si to vlastně osvojit. A určitě šel přes nějakou tu fyzikalitu, že vlastně fakt jsme se dělali, že od nás se ptal s Frantou a mě se ptal Vláďa, jak si myslíte, že táta jakoby chodí. Tak každý jsme to nějak trošku, tak jsme to vlastně skládali jako z tři pohledy toho našeho táty. Že to tak různě, co myslím, tak jak kombinoval.
2: A pak přišel táta Bolek a řekl, takhle blbě já rozhodně nechodím.
3: No, nebo řekl, Vladimír, hraješ to výborně, ale já bych se hrál mladší.
2: Dobrá režijní poznámka.
3: Poznámka, výborná.
0: Radio Praha 107,1.

0: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
1: Ve vašem mobilu.

0: Rádio Praha s Lenkou Vahlovou a mým hostem je stále herec Jan Polívka. Ze všech těch Bolkových dětí tak herectví se věnuje Vladimír, Anička a vy? Říkám to správně?
1: Kamilka je režisérka.
0: Režisérka. Nejmladší bratr půjde do herectví nebo ne?
1: Ten dělá muziku. Dělá hudbu a ségra teďka odmaturovala, tak to se u ní uvidí. U ní si myslím, že by na herečku byla škoda. No. To je taková, si myslím, trošku prezidentka, že vlastně by to vůbec nebylo divný, kdyby se to stalo, že to je fakt šikovná baba. No.
0: Ale u vás to taky nebylo od začátku zřejmé, že půjdete cestou herectví?
1: Vůbec. Já jsem v těch 8, 9, 7 letech úplně malej, jsem se začal potkávat, že prostě děcko, tak si hraje nebo vidí nějak svět a neřeší nic vlastně v něčem, což je krásný a nebezpečný. A najednou přesně něco Bohušu to a facka nebo jakože srandy to něco a takový jako, a jsem nechápal, co to znamená. A postupně jsem rostl, tak jsem se ptal, byl jsem zvědavý, proč mi tohle někdo říká a tedy. Tak jsem pochopil, že to je kvůli tomu, že táta dělá něco, kvůli čemu ho znají a je to nějak, jakoby, jak to funguje vlastně, že má někdo nějaký jméno, nebo jakože dělá něco, co... A tak jsem vlastně nějak zatvrdl úplně upřímně v sobě a řekl jsem si, že to vlastně jako fakt nechci, že jestli to bude znamenat tohle, tak to nechci. A zachránil mě basket jako sport, to úplně náhodou.
0: A kdy jste začal dělat basketbal?
1: V 9 letech jsem začal a ve 12 mě odkoupilo Brno, že jsem jako profesionálně od 12 těch 13 let. A to jsem vlastně úplně zásadně potřeboval a bez toho, bez téhle 10leté kapitoly bych jako nemohl vůbec ani rozhodnout, dozrát k tomu to dělat, protože jsem si potřeboval jako svý přesně egoistický prostě klučičí věci jako potvrdit a tam mi nemohl říct ani jako prd nikdo, že to je kvůli někomu. A tak jsem procestoval svět s basketem, poznal jsem výborní lidi, disciplínu, týmovost, jako já nevím co, pády, výhry, porážky, bolesti, zranění, úspěchy, neúspěchy, pot, krev, blablabla. A že myslím, že...
0: Tak to je všechno herectví.
1: No přesně. A to třeba Ivan Trent má uměl vlastně hrozně, jako stejně taky hrál basket a výborně, výborný basketák byl. A vlastně jsme se o tom bavili a že z toho sportu zůstane všechno dobrý vlastně, jako ta disciplína, no to je řemeslo, je to práce, jako člověk musí tomu věnovat čas a pak lidi vidí jenom to, ten zápas, nebo jakoby ten výsledek toho zápasu a to stejný film nebo divadelní představení, ale to jsou hodiny a hodiny a hodiny práce a lásky a obětování, což to má hrozně moc podobného, jako úplně vlastně trenér, režisér. Ten hlavní postava, ten, co dává body, ten, co doskakuje, tak to je zase třeba vedlejší postava. Baba mužů a masér, tak to bude nějaký tam jako, no a že můžeme to úplně rozložit jako divadelní soubor celý a s nějakou jako týmovým sportem. Úplně přesně, jak dokážu to takhle, fakt.
0: A respektujete autority? Nemáte s tím problém?
1: No, já si myslím, že záleží jako ve smyslu, jako myslím si, že je správný mít v sobě trošku rebela, ale ne takového toho umělýho, že v momentě, když člověk, jakoby, to pozná člověk, když někdo stojí nový do místnosti, nebo nějak mluví, tak už hnedka, jakoby, OK, chci tě poslouchat a ti, jakože věřím tě, důvěra, a že si myslím, že když člověk dokáže jakýmkoliv stylem, který funguje, tu důvěru vybudovat, tak ta autorita vlastně moc možná přehnaně takový agresivní slovo, že to je spíš ta důvěra nebo jako vzhlížení k tomu člověku, respekt. A že to s tím nemám problém, ale v momentě, kdy to je porušený, tak už mi to vlastně nějak jako se nedá nějak zapojit moc. No.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a mým hostem je stále herec Jan Polívka. Mě by zajímala, Jamu, protože vy nestudujete takzvaně tradiční činohru, ale fyzické divadlo.
3: Ano.
2: A jestli jsem se správně dočetla, tak tenhle obor je tam poměrně mladý. Od roku 2004 a založil ho Ctibor Turba.
3: Aha, předtím to byla vlastně klauniáda, klaunérie, což bylo, no vlastně Ctibor Turba to tak zamýšlel. A zamýšlel ten ateliér, aby vlastně vyšel ročník jako nějaká company, která bude cestovat po světě s Baringotkou a bude moc hrát. To byla jako nějaká myšlenka, co jsem slyšel toho Ctibora. A dělal mu asistenta teďka náš vedoucí ateliéru Pierre Nadeau, takový Francouz, co vystudoval HAMU, nonverbální divadlo a filozofii v Paříži, takový výjimečný člověk. A převzal to po Ctiborovi. A vlastně tím, že ten obor se otevíral jednou za 4 roky, že to není jako každý rok prváci, tak tam byl vždycky prostor na nějaké zlepšení, posunutí, ať už přesně nevím názvu, nebo, ale to vlastně to je to nejmenší, že spíš ta filozofie toho, co se tam děje, koho se, kdo, kdy se zve, kam a tak.
2: Jaká je ta filozofie toho oboru?
3: Mně to přijde, že zjednodušeně, že po nás nechce Pierre, nebo ti vedoucí nechcou, aby jsme byli herci, nebo režiséři, nebo tanečníci, ale aby jsme byli divadelníci. To mi přijde nádherný, že jako vlastně ten kulturní, ten umělecký svět je tak barevný, že člověk může prostě psát divadelní hry, třeba nebo básně, knížku a může zahrát, může pomoct někde jako, nebo může režírovat někoho na divadle ve filmu, že to vlastně komplexní balíček toho divadelníka, toho vlastně řeckého, antického řeckého jako umělce, který vlastně uměl zpívat, uměl tančit, uměl mluvit, uměl hrát pravdivě, uměl...
2: No. A všechny tyhle předměty tam jsou v rámci toho fyzického divadla?
3: Jsou, ale určitě to není jako, že všechno, třeba činoherci mají určitě větší důraz na tu mluvu, určitě větší důraz na přesně tu herecký metody, jako přesně Stanislavskýho a větší jako psychologizace a s Shakespearem se mnohem víc setkává s těma klasickýma dílama. Ale my zase vlastně si můžeme s těma dílama setkat, protože máme jako nějakým způsobem podobné atributy, ať už třeba míň, ale máme jich jakoby mnohem víc v něčem. Že taková, no, a jsme herci jako činoherci, akorát tam máme vlastně tu výhodu, což mi přijde jako vlastně super, že si můžeme ty věci dělat sami.
2: A dá se k té pravdě dojít i skrze pohyb?
3: No určitě, to jak jsme se právě bavili, před začátkem, tak my máme ta filozofie činoherci, tak to je jako Stanislavský zevnitř ven a Čechov Lekok, co máme my, to je přesně zvenku dovnitř, že jak jsem říkal, že chvilku bych se díval, jak sedíte a podle toho bych nějakým způsobem ty prsty, palec, teďka jste se z nervozity trošku zhejvla palcem, no jasně. A podle toho se dá nějakým způsobem, já upřímně se nějak budu cítit, to není třeba pro mě přirozený, tak bych neseděl, takže vlastně můžeme hledat přes tu opposite way vlastně, nebo zvířata, nebo pozorování, jakože, nebo člověk, když jde po ulici, tak...
2: A co se dá zjistit o tom charakteru toho člověka? No, jak se hýbe a jak sedí.
3: A to je právě to je to umění, jako, že to je zvenku, přes fyzikalitu jakoby dovnitř, tak to neznamená, že tam není nic vevnitř. Že akorát se dojde vlastně k tomu, že když to člověk zkusí přesně sedět jinak, chodit jinak, jiný rytmus, skulhá, nevím, něco hlava dole, to jsou malé věci úplně, tak už se nějak cítí a vlastně zjišťuje, jak by se asi ten člověk mohl cítit. Musí se jakoby oblíct do toho kabátu, což je to fyzikalita. A třeba to může být pro mě úplně jiný, jak pro vás, ale něco mi to udělá a vlastně pomůže mi to třeba najít tu postavu mojí, protože já nesnažím se být někým jiným. Všichni víme, že jsem herec, nebo že jsme herci, ale že vlastně to je to napodobení nejpravdivější takovýho, jakoby, no.
2: A v konečném důsledku divák potom pozná na tom jevišti, jestli jste pravdivý nebo ne.
3: No jasně.
2: Jestli to funguje nebo ne.
3: Nejlíp, aby zapomněl, že je v divadle a že se dívá na nějakýho herce. To je to, jakoby, to je ta nejpravdivější varianta, si myslím, toho zážitku. Ale přijmi úplně nádherný příklad právě Lekok. Tak on nějak byl fascinovaný tím, jako co teda znamená divadlo, co znamená ta pravdivost. A on trošku štvala takový to herectví, jakože musíte být někým a musíte si zažít věci, abyste mohl být jako pravdivý. Tak ho to trošku štvalo. Tak on na jevišti v Paříži v divadle udělal úplně přesnou kopii řeznictví. Jako fakt tam byly mrtvý prasata, kachličky, ten stůl od krve a ten střeva a všechno, to tam bylo jako řeznictví. A vzal malýho kluka a zeptal se v tom opravdu řeznictví vlastně, kde jsme? A ten kluk se podíval kolem sebe a řekl, no v divadle. Že to má ta iluze toho, že to bylo přesně jako realistický řeznictví na tom jevišti. A kluk řekl, no v divadle. No tak to je jasný, to mi přijde úplně nádherný vlastně, že... A pak to jsou ty okolnosti, jako kde se hraje, co se hraje, jak. že ten člověk zapomene, že jenom jako kouká a vlastně kouzlo. A
2: pak tam skončí, ho to.
3: A skončí to a najednou a můžeme se bavit o tom třeba, nebo že to je to mi přijde, to kouzelný, magický.
0: Norské hvězdy 80. let a

0: Praha, je se mnou stále herec Jan Polívka a teď stále ještě studujete JAMU, fyzické divadlo. To, co jste popsal, je nesmírně zajímavé, že to je takový všeobjímající obor, takže předpokládám, že ta touha, co potom po té škole budete chtít dělat, je hodně širokospektrální. Takže, zjednodušená otázka, co je ta vaše vize, co byste chtěl dělat?
1: My jsme vlastně už v prváku i ve druháku, tak máme možnost, že třeba naše klauzury tak byly autorský. Takže už jsme nějakým způsobem nás vedli, že tak zjišťovali, co nás baví, co nám třeba jde, nejde. Tak nás vedli k tomu nějakému objevení jazyku svýho, uměleckého nebo hereckého nebo divadelního. A někdy to nějak přirozeně táhl k pantomimě, kdy jsem tam našel jako velkou svobodu mé imaginace a některé věci, co nedokážu pojmenovat, tak jsem ani nemusel. A jak jsem hrál celý život basket, tak jsem měl nejhorší mluvu a furt na tom pracuju. A vlastně jsem si říkal, když nebudu muset mluvit, to je autorská věc, můžu dělat, co chci, tak nebudu mluvit, no tak co? A tak se to nějak začalo jako úplně nezávazně na nějakých jako okolnostech dít a vlastně mě přijde, že ta pantomima a to nonverbální divadlo v tomhle to obrazový divadlo, tak mě fascinuje a fascinují mě divadelní kouzla. Tak to bych určitě chtěl jako nějakým způsobem brouzdat a už teďka vlastně chci odpremiérovat svoji věc první jako krátkou jako solo pantomimický. A no, baví mě točit, hrozně mě baví točit, to je taky úplně jiná dimenze. Točil jsem jenom jako malý vlastně věci, ale hrozně mě to fascinovalo, měl jsem štěstí na lidi a přijde mi to taky další typ kouzla.
0: Před kamerou nebo za kamerou?
1: No, před kamerou tam co začalo, jako, no, za kamerou jsem byl třeba, když jsem byl malý, jako vlastně celý život vyrůstám jako v šatnách a byl jsem na táta natáčet nebo brácha, tak jsem tam jako třeba byl, pozoroval, tak vždycky to bylo fascinující, protože kamerky pro děcko, no, tak přesně jako. No, ale když jsem zažil to bejt tam, jako před kamerou, tak to mě fascinovalo jako by úplně samo. A teď se mi třeba děje to, že vlastně si říkám, kde jinde než na JAMU nebo na škole, tak to píšu teďka tak jako scénář pro svůj studentský film.
0: Že byste ho režíroval.
1: Že vlastně to je to kouzlo, že se nechci jakoby škatulkovat, kategorizovat do herce.
0: Omezovat.
1: Proč?
0: Rozumím. A chcete takzvaně zcestovat svět jako váš táta?
1: No, přijde mi to fascinující. Jako, my jsme v prváku udělali takovou věc, Everyman se to jmenuje, se spolužákama z JAMU, takové ne školní věc, ale jako mimo školu na festivalu v Káznici v Brně. A tak jsme jako udělali premiéru a tam byla paní producentka z nějakého studentského festivalu v Německu, tak jsme jeli do Německa hrát. A tam jsme přijeli a všichni jsme dostali 500 euro. Úplně od každé techniky, každé hry, všichni. Za prostě študentskou hodinkovou věc. A já si říkám, cože. A ještě jsme tam potkali krásný lidi, noví lidi, byli jsme sporu, prostě pár tošku jsme si dali, vyfotili jsme se tam, mohli jsme si tam zatancovat, zahráli jsme, zkušenost nádherná prostě a ještě peníze v prváku na JAMU. A to si říkám, OK, že to všechno, takoby, že se dá tím živit vlastně. Kdyby to takhle bylo jako normálně, tak si říkám jako hustý. No. A přišlo mi spíš vlastně ta kombinace toho komfortu, že člověk nemusí řešit, že nedostane zaplaceno, nebo že nemůže hrát, nebo, ale že to vlastně, že to, a to byl studentský festival. A teď si říkám přesně, festivaly po tom světě, že člověk zažije to cestování, ty lidi pozná, potká, má ten zážitek a dostane jako peníze, aby se mohl jíst a jako být a jenom dělat to, ježišmarja.

0: Studiu Praha s Lenkou Vahalovou a já se teď podívám s dovolením do telefonu, protože krátce před naším rozhovorem jsem rychle dala na Instagram takovéto otázkové okno, aby se mohli posluchači ptát. Teď mám letový režim, ale jednu otázku jsem si rychle skopírovala a ta mě zaujala, protože se přiznám, že jsem o tom úplně nevěděla, ale jak zvládal Honza šikanu? Ale vůbec nevím, kdy a kde. Aha. Kdy to bylo?
1: No to se stalo, to jsem dělal rozhovor v jednom podcastu a tam jsme, jmenuje se to Nezávislá, a tam jsme se nějak zabrousili vlastně do toho, jako ta cesta moje z basketu, nebo to celoživotní, jaký to je bejt prostě dítě slavného rodiče, co obnáší a tak, tak jsme se bavili a já jsem vlastně tak nenápadně mluvil o tom, že přesně jak jsem mluvil i o tom, když jsem byl malý a ten basket mě zachránil v tom, že jsem nechápal, proč mě starší kluci na základce říkají Bohušu a takový, a že já jsem vlastně o tom mluvil, že to bylo vlastně nepříjemný, stávaly se situace jako, ale že si myslím, že tady tohle šikana, jakože nějaký obrovský jako mlácení, co se jako neprobíhalo, že to z toho udělal ten internet, nějaké jako články se spíš myslím, ale že stávalo se opravdu jako nepříjemný situace, jako přesně jako když to řeknu, útoky jako nějaký tak normální, vlastně dětský, ale nepříjemný, kterým jako nějakým způsobem udělali traumata, s kterým jsem se jako vypořádal úplně v klidu, ale jako myslím si, že to je takový téma, který není moc jako zajímavý. Ne?
0: Přemýšlím, jestli byste mohl hrát, že nejste synem svého otce, ale s touhle vizáží by to asi nešlo. Takže jste musel vždycky přiznat barvu. No, jsem syn Bolka Polívky.
1: A táta říká... On táta říká, no, tam jsme vedle sebe a tam nějaký kamarády a on říká, no, takhle bych vypadal, když jsem byl mladý, kdyby jsem měl co žrat. A táta buď tím títko takhle tenký, že jo?
0: Já si pamatuju ty spasnami. Každopádně, když se ještě lehce vrátím k tomu basketu, tak ta sportovní kariéra vám jakým způsobem pomohla v tom, co teď děláte, kromě té disciplíny a toho, co jste se naučil kolem toho sportu? Co využijete pro to herectví nebo pro tu budoucí dráhu?
1: Mně přijde hodně jako extrémních takových jako vnitřních přesně jako zážitků a ty emocí, jako co jsem zažil kvůli tomu sportu, ať už to bylo jak přesně prohry.
0: Brečel jste někdy?
1: Spíš jsem byl vstekač jsem byl, že jsem třeba jako, jsme prohráli fakt nějaký důležitý zápas těsně a třeba z velké části mojí vinou, tak jsem byl schopný jako rozbít šatnu prostě a takový. Ale to je přesně ten moment, kdy to jako člověk může zase zastavit potom a pochopit, proč jsem to udělal a pak už to nemusím dělat nikdy znova, ale jakoby, že jsem tam takový ty křivdy jsem si tam mohl, jako když jsem něco dělal v osobním životě, tak ten sport byl prostě takový to jako testosteronový doupě v něčem, ale vlastně inteligentní, protože člověk nemůže jenom jako běhat, musí se myslet, musí jako, a vlastně mi to dalo podle mě ty extrémní výkyvy těch emocí různě, když jsem mohl zjistit a zažít to. Třeba a poučit se z toho a vlastně využít to, když tak potenciálně pro tu práci. No.
0: A na úplný závěr, je pravda, že malujete?
1: Je pravda, že maluju. Je to pravda. A
0: chystáte výstavu?
1: Chystám výstavu. Ještě není datum přesně, ale měla by být v Brně i v Praze. A k tomu je taky hezká historka, protože Vladimír maluje moc jako dobře, ale je spíš taky opravdu rekreačně, jako třeba, což já taky. Ale já jsem byl jednou jsem seděl u něho na baráku a on takový velký modrý obraz s takovýma bílýma hlavama a se na to dívám, že od koho to je obraz? A ono, to jsem namaloval já. A jak jsi to namaloval? No, tak jsem prostě vzal barvy, jsem si koupil plátno, tak jsem to nějak namaloval. Tak jsem si říkal, co? Tak jsem si koupil plátno, protože to nedalo, tak malý plátno, ale pokud to balíček do první třídy prostě akrylových barev, tak jsem aha, tak druhý, třetí a pak se zvětšovaly ty plátna a pak postupně už přibývaly barvy a štětce a najednou prostě už to je 5 let nebo 6 let, co jakoby tak maluju, že mám takový můzy, že prostě potřebuju se tak a neumím kreslit, ale malování přijde, že to je takový přesně jako nevím, no, je to takových.
0: Vím, že jsme v rozhlase, takže to musíme popsat, ale co malujete, jak vypadají ty vaše obrazy?
1: Je to taková, já tomu říkám, jako otevřený vrátka do mýho podvědomí, že to vždycky je jako necílený, že nemám představu před tím, co budu malovat, taková abstrakce to je, jako hodně spreje, akrylové barvy, takový výrazný barvy. Pár lidí mi třeba řeklo, že to může být podobný Basquiatovi, takový jako pop art věci, ale vlastně moc ne, protože nemůžu kreslit, takže to jsou fakt takový jako segmenty, hodně se mi tam objevilo hlavy. A přijde mi to, že vlastně vždycky to podvědomí je jako strašně zajímavý v tom, že fakt se stane bílý plátno. Maluju, a pak tam je něco a nějak cítí člověk, že to tak má být a že to je hotový, proto tam není, nikdo neřekne, jako, že to je hotový, to je ten člověk sám. Až mě fascinuje to, že co vyprodukuje to samo tady v té hlavě úplně. Takže takový velký plátna, abstrakce, výrazný takový teplý, sexy barvy, tomu říkám, že mám rád takový to přesně výrazná modrá, žlutá kombinace. A pak je období, kdy prostě třeba nějak se necítím dobře, ale je to jenom prostě takový šero, s trochu modré třeba a úplně, a pak zpětně úplně chápu, co to znamená, je to takový deník trošku, no, abstraktní.
0: Takže půjdete cestou divadla, fyzického divadla, možná režie a malování.
1: Já bych to řekl, že prostě chci být divadelníkem.
0: Se vším všudy. Mým hostem byl Jan Polívka, děkuju.
1: Děkuju moc krát, děkuju.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na rádiu.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Jemenští povstalci Husijové znovu zaútočili na Saudskou Arábii.
2: Husijové údery na Saudskou Arábii odůvodňují saudsko-arabskou podporou jemenské vlády.
3: Íránem podporovaní Husijové vyhrožují, že v útocích budou pokračovat.
4: V oblasti jde o nejkrvavější úder proti spojencům USA od začátku války s Íránem.
0: Okopávači kotníků, nástroj Íránu, jemenští rebelové, povstalci, Husijové. Proč útočí na letiště v saudském Riádu? Jak moc komplikují obchod s ropou? Kde se vzali? A za co bojují? Ptám se Břetislava Turečka, experta na Blízký východ z Metropolitní univerzity. Dnes je středa 14. října. Dobrý den, Břetislave, vítejte u nás ve Vinohradské 12, díky, že jste dorazil.
5: Dobrý den.
0: Dvojice raketových útoků Husijů na několik dní uzavřela saudsko-arabské mezinárodní letiště v Riádu. O víkendu tam zemřelo nejméně 14 lidí, stovky lidí byly zraněny. Své lety do oblasti pozastavují taky některé velké evropské aerolinky. Jak velký zásah pro saudsko-arabskou ekonomiku to je, tyhle ty útoky?
5: Určitě veliký, protože Saudové se snažili v uplynulých letech dohnat, řekněme, takové letecké velmoci, jako byly Emiráty, jako je Katar a tak podobně. Vy jste zmínil evropské nebo západní nějaké aerolinky, ale ono se
0: Lufthansa,
5: to týká i těch,
0: ale ono se to týká i těch
5: asijských, které jsou možná pro Saudskou Arábii ještě důležitější, protože nejenže dopravují pasažéry, ale dopravují i třeba levnou pracovní sílu na saudsko-arabský trh, takové země jako Srí Lanka, Indie a tak podobně. Takže ten zásah je veliký a vy jste zmínil, že ten vzdušní prostor byl uzavřen na několik dní. Ono je
0: to
5: otázka.
0: Letiště.
5: Ano, letiště, ale ty aerolinky některé uzavřely do nadcházejícího víkendu, ale vlastně nikdo neví, co bude nového po novém víkendu. Dá se říci, že za týden od teď bude saudsko-arabský vzdušní prostor bezpečnější.
0: To je otázka.
5: To je velká otázka, takže uvidíme, jak dlouho ta krize bude celá trvat.
0: Protože to nejsou jediné útoky, které Husijové v posledních dnech a týdnech provedli. Není to tak dávno, co udeřili i na ten dlouhý ropovod východ-západ, vyvádějící ropu z Perského zálivu do Rudého moře, pak tankery směřují ty nádrže plné ropy do Evropy a tak dále. Atakují Husijové taky ropné rafinerie Saudi Aramco. Jak je možné, že Saudové nejsou schopni tyhle ty útoky jim zamezit, bránit se, protože mají přeci velký zbrojní arzenál i od Spojených států, mají ty rakety TAT, mají Patrioty a stejně Husijové jsou úspěšní.
5: Přesně tak. Já bych řekl, že odpovídat by se dalo dlouho a v mnoha rovinách. Především Husijové mají jakousi ideologii, mají morálku bojovou daleko lepší než Saudská Arábie, která si na mnoho věcí týkající se její vlastní obrany musí vlastně najímat zahraniční síly. To je jedna věc. Druhá věc, znovu opakuje se to pořád jako přes kopírák. Je to jasná tendence podceňovat zdánlivě vizuálně slabšího nepřítele. Já připomenu, že Saudská Arábie začala bojovat v Jemenu v březnu roku 2015 a slibovala tehdy, že Husie porazí během 3 týdnů. V roce 2015 ta země, která nakupuje zbraně za miliardy dolarů ročně od Američanů. Takže na co se teď ptáte, to, co sledujeme, je vlastně jenom poslední epizoda, kdy Husijové do určité míry okopírovali přístup Íránců. Útočíte na nás, fajn, my budeme útočit zpět, ale tak, aby i vás to skutečně bolelo. A už vlastně někdy na začátku října Husijové jasně řekli, varovali ty mezinárodní letecké společnosti, nelétejte do Saudské Arábie, protože tamní letiště jsou pro nás legitimní cíl a v podstatě kopírovali i to, realita, že Saudská Arábie v uplynulých letech mnohokrát útočila na letiště přímo v Jemenu, kdy měla za cíl prostě nějakým způsobem omezit možnosti Husijů zasáhnout území, která Husijové měli pod kontrolou nebo mají pořád.
0: Bojuje se taky o klíčový průliv Bab el-Mandab, kterým směřují tankery, když nejde ropa zrovna přes ten velký ropovod, tak kterým tankery směřují do Rudého moře. Jemenské vládní jednotky po značné ofenzivě v oblasti před pár dny oznámily, že tu cestu do Rudého moře už kontrolují oni. Ale s tím zase Husiové nesouhlasí. Jak velké, jak silné, jak krvavé boje se o ten průliv vedou?
5: No já připomenu, je to vlastně měsíc a pár dní, kdy Husiové zcela překvapivě obsadili toto pobřeží, obsadili i několik ostrovů přímo v té úžině Bab al-Mandab. A vlastně poté, co Írán do velké míry pořád kontroluje Hormuzský průliv, který uzavírá cestu do Perského zálivu, tak teď se ukázalo, že vojenská síla napojená na Írán nebo do určité míry koordinovaná s Íránem má možnost uzavřít další strategickou vodní cestu na Blízkém východě, a to je přístup do Rudého moře, potažmo do Suezského průplavu. Z toho byli všichni v šoku a vlastně po dvou týdnech, řekněme z kraje minulého týdne, přišla teprve nějaká protiofenzíva, o které vy mluvíte. To znamená, že ty jemenské vládní nebo provládní síly, aktuálně provládní, kdo ví, komu budou lojální za měsíc, tak vlastně s leteckou podporou Saudské Arábie tvrdí, že vytlačují zase Husie z těchto strategických oblastí. A jak vlastně sám říkáte, my nevíme, jak je to doopravdy, a i kdybychom to věděli, tak nemáme jistotu, že to tak bude za týden.
6: Kritická situace zůstává u vnitrozemského města Taiz, které se snaží Husiové dobít.
7: Během jediného dne provedly naše ozbrojené síly 4 operace s pomocí všemohoucího Alláha.
0: Husiové ovládají poměrně velkou část severozápadního Jemenu. Kde se tam vzali?
5: Já především, když se podíváme na mapu, ona je zavádějící. Oni ovládají, řekněme, čtvrtinu, třetinu území Jemenu, ale žije tam asi 3/4 populace jemenské. Oni neovládají tu lidu prázdnou téměř poušť na východě země například.
0: Směrem k Ománu potom.
5: Přesně tak. A toto území, no kde se vzali, prostě je to etnicko-náboženská skupina, jsou to kmeny různé, které po stovky let obývají severozápad Jemenu a v rámci velice roztříštěné, já třeba svým studentům ukazuji kmenovou mapu Jemenu, to jsou desítky různých barviček, ostrůvků, různých jemenských kmenů.

0: Nejinak tomu bylo v Jemenu a zkrátka, když někdy před 12 lety v roce 2014 usoudili, že jejich podíl na moci neodpovídá jejich zastoupení v populaci, tak obsadili hlavní město Sana a tím vlastně začala tato nová krize, o které teď hodně mluvíme, protože se stala součástí geopolitického souboje. Za Husie se v podstatě postavil Irán, zatímco Saudská Arábie se postavila za tu svrženou jemenskou vládu, poskytla jí útočiště a tak dále.
1: Tehdy se jemenská vláda, kterou podporuje Saudská Arábie i Spojené státy americké, stáhla do toho přístavu Aden na jihu země, a když mluvíte o těch událostech před 14 lety, tak oni navazovali tenkrát na arabské jaro, které bylo v roce 2011, a tehdy bylo velké zemětřesení v mnoha státech v severní Africe, na Blízkém východě.
0: Přesně tak, a víte, to bychom opravdu, kdybychom to všechno měli rozebírat, já třeba zmíním, arabské jaro svrhlo prezidenta Sáliha v Jemenu. Jenže prezident Sálih se v jednu chvíli přidal k Husijům a bojoval sám proti centrální jemenské vládě, takže to je opravdu nesmírně spletité a opravdu tam neplatí takové to naše dělení dobří naši, zlí na druhé straně, protože ta lojalita se mění. Třeba ta součást proti husijovské, řekněme, aliance ještě nedávno podporovala, najednou se obnovilo jihojemenské povstalecké hnutí, separatistické. Naši posluchači mnozí vědí, že existoval před desítkami let jižní a severní Jemen, a ono to tam pořád doutná. Další rovina těch konfliktů uvnitř Jemenu, o kterých se můžeme bavit.
1: To znamená, Husijové jako takový, začal jste tu historii, tu stručnou, od roku 2014 dál, předtím, když existovali, protože mluví se o nich od počátku 90. let zejména, byli už tehdy jako radikální bojovníci, už tehdy je považovali mnohé státy světa za teroristy jako dnes?
0: Nebyli o nic radikálnější než mnohé jiné skupiny v Jemenu. Vždyť tam máme do dneška buňky Islámského státu, Al-Káidy, máme tam různé kmenové milice, a Husijové prostě dostali nálepku teroristů, která mimochodem zdaleka není univerzální a platná všude. Prostě protože začali bojovat proti zájmům, řekněme, Izraele, Spojených států a jejich spojenců v regionu. No. To je všechno.
1: No, oni to mají ve sloganu. Ne, ten slogan zní smrt Izraeli, smrt Americe, ale to je, vítězství islámu.
0: To je jejich aktuální prostě mobilizační slogan, který před 20 lety bez pochyby neměli. V tuto chvíli se stali součástí této geopolitické hry, a kdyby stejnými zbraněmi, stejnými postupy bojovali za jemenskou vládu, tak bychom jim říkali nějaká státotvorná povstalecká milice. Neliší se příliš od těch, kteří jsou třeba v jižním Jemenu, jak jsem zmínil.
1: Za co bojují? Co je jejich cíl vlastně?
0: Já si myslím, že v poslední době se můžeme říct si namlsali, teďka to trošku zvulgarizuji, vidinou, že to budou jednou oni, kdo bude uznán jako legitimní jemenská vláda. To znamená, oni se ukázali, vidíme to, čelí obrovské vojenské přesile a mají prostě, myslím si, ambici ukázat, my jsme ti, kteří mohou Jemen ovládat. Nebojovalo se pořád, byly i různé pokusy o politické řešení, o dohodu, ale ty z různých důvodů čas od času prostě zkrachovaly. A to je, myslím si, podstata jejich snažení v tuto chvíli.
1: Takže chtějí zlikvidovat tu uznávanou jemenskou vládu a chtějí vládnout Jemen.
0: Uznávaná jemenská vláda je uznávaná kým? Ano, má pořád mezinárodní uznání, tak. Ale jak vidíme, to jsou věci, které se prostě postupem doby velice rychle mohou měnit. Podívejme se na Afghánistán. Kdo uznává hnutí Talibán? Nikdo, a přesto reálně je to afgánská vláda. Takže něco podobného do určité míry vidíme třeba v Jemenu.
1: Jak zásadní je napojení Husijů na Teherán, na Irán?
0: Irán je používá ke svým geopolitickým cílům. Tak jako Izraelci používají své milice, dneska se odvolávají na drůzy, na křesťany v Libanonu, na utlačované menšiny tam či onde. Podobně mají Kurdy třeba používají ke své geopolitické hře. Podobně to dělají Spojené státy, Saudská Arábie, dělá to i Irán. A Husijové v podstatě v tuto chvíli jsou pro ně dobrým nástrojem, jak okopávat kotníky té protiíránské alianci v regionu. Ve chvíli, kdy se dohodnou Iránci s Američany, tak iránská podpora Husijům v Jemenu může velice klidně rychle skončit. Aha. Když se Iránci a Saudové v roce 2023 dohodli na obnovení vztahů, na uklidnění vzájemné krize a to za patronátu Číňanů, tak vlastně se ukázalo, že i ta jemenská válka může být uložena k ledu. Začalo se jednat o mírovém řešení konfliktu a válka vlastně celé to vyústilo v příměří. Hmm. My se teď bavíme o nové válce, která přišla vlastně jako součást. Husijové se nejprve mobilizovali poté, co Hamas napadl Izrael a začala tato válka.

0: a v posledním
1: začali
0: roce
1: raketově ostřelovat Izrael a začali se zapojovat, ano, vlastně do těch bojů.
0: Přesně,
1: ano,
0: tak, jakože se solidarizují s Palestinci, ano, a teďka naprosto aktuálně a ta nejvyhrocenější forma, kterou vidíme, to je vlastně součást toho, že Írán byl napaden Izraelem a Spojenými státy a samozřejmě logicky Iránci mobilizovali, co mají v rukávu oni.
1: No a jak silné to napojení je? Skutečně to je tak, že třeba Iránci dovážejí zbraně Husijům, že cvičí jejich bojovníky?
0: Určitě se toto nedá vyloučit, spíše záleží na množství, mluví se třeba o tom, že Husie cvičil libanonský Hizbalah.
1: Když začala, to je ta osa odporu vlastně, že jo? Irán,
0: Hizbalah, Husijové. Teď je silně zdecimovaný, o tom není sporu, ale přeci jenom jeho bojové zkušenosti Hizbaláhu byly enormní ve srovnání s mnoha jinými skupinami v regionu, takže Iránci už nemuseli přímo cvičit jemenské bojovníky a obsluhu zbraní a tak dále, mohli si na to najmout v podstatě nebo vyslat nebo delegovat tuto práci k libanonskému Hizbaláhu. Takže tam není nutné, aby Iránci dováželi ve velkém zbraně.
1: Mluví se o překladišti zbraní třeba v přístavu Hudajda, že jo, na západě země. Já jsem o těch zbraních mluvil z toho důvodu, že já nevím, jestli jste to zaznamenala, mě pobavilo docela to, co jsem četl ve Financial Times, že Husijové využívají umělou inteligenci Anthropic, Claude, ten model, k vývoji balistických střel. Nicméně podle americké společnosti se jim to úplně nedaří, což poznali podle promptu, kdy Husijové psali do toho chatu, nám se to nedaří, jak to zlepšit. Což mi přišlo docela zajímavé, že jsou jako nápadní.
0: Já jsem to zachytil, no jasně, to jsou takové atraktivní články pro západní publikum, o tom nepochybuji, že se něco takového může dít, ale určitě na tom to celé nestojí. Věc, která Jemenu rozhodně nechybí, jsou zbraně. V podstatě si vůbec nemyslím, že je potřeba je tam nějakým způsobem dovážet. Já už jsem zmínil Sálih, bývalý prezident, když se přidal k Husijům, to není jenom on jeden člověk, to jsou celé jeho milice, to jsou celé ozbrojené složky, které prostě mění aliance a samozřejmě nepřecházejí jenom bojovníci, ale přecházejí i prostě jejich arzenály. To tak je v Jemenu a vždycky bylo.
1: Právě kvůli tomu množství zbraní, které je u Husijů, tak z toho důvodu jemenská vláda i Saudská Arábie, ta koalice vedená Saudskou Arábií a do toho obranného paktu teď nově spadá třeba Pákistán, Turecko, na pomoc přišla Francie, Británie, Saudské Arábie, tak z toho důvodu nejsou schopné tyto země Husije porazit? Protože ta válka je silně asymetrická.
0: No je, a důvodů, proč nejsou schopni je porazit, je celá řada. Především bych nepřeceňoval tu dohodu z Mekky, kdy Saudská Arábie uzavřela nějaký obranný pakt s Pákistánem a s Tureckem.
1: Letos, je to pár týdnů.
0: Ano, bylo to v srpnu a ty země ale jasně říkají, že se nezapojí do války proti Husijům, že maximum, které ten pakt nebo ta dohoda je zavazuje, je obrana Saudské Arábie, to znamená obraná výzbroj, instruktoři, obrané jednotky, nikoliv útok a likvidace Husijů v Jemenu. Na to si dávají pozor. Další věc, proč Spojené státy se do toho nezapojí? O tom se teď hodně mluví, protože by to v podstatě bylo otevření nové fronty. Vždyť vidíme, Američané rozpoutali s Izraelem válku proti Íránu a teďka sklízí na celém světě téma vaší poslední Vinohradské, to znamená, že najednou musí nakupovat, nebo Trump se dohodl s Ruskem, že bude nakupovat ropu. Proč? No, protože není ropa z Blízkého východu. Takže toto vytloukání klínu klínem za této situace ještě rozjet novou válku v Jemenu, kdy slyšíme ty pohrůžky a varování, prostě Husijové řekli, zaútočí na nás Američané, vy nevíte, co přijde, jak budeme útočit my zpátky. Hmm. Mluví se o narušování datových kabelů v Hormuzském průlivu a tak dále. To jsou věci, které my si neumíme představit. A ve všech těchto věcech platí jedna důležitá věc. Husijové mají daleko méně co ztratit než Američané a jejich západní spojenci, kteří pronášejí bojovné projevy na různých pódiích západních think tanků a podobně.
1: Mluvíte o tom, že Amerika rozpoutala s Izraelem tu válku proti Iránu, což je bez pochyby pravda, nutno k tomu dodat, že ta historie těch vztahů mezi těmi zeměmi je mnohem složitější a tam je zase ta podpora toho Hizbaláhu od Iránu, podpora Hamásu, všechno se to velmi vyhrotilo po těch teroristických útocích Hamásu 7. října.
0: Ale těmi to také nezačalo, ale to také
1: víme. Tak to samozřejmě víme, že ta historie je mnohem složitější. No já se ptám na to, proč jemenská vláda a Saudská Arábie, celá ta koalice není schopná Husie porazit i z toho důvodu, že za pár týdnů má v Saudské Arábii konat prestižní Davos v poušti, velká konference Future Investment Initiative, na které Saudům velmi záleží, mají přijet hosté z celého světa. A teď jsou asi poměrně silné obavy o bezpečnost těch hostů, když v Riádu je zavřené letiště. Není to jediné letiště, na které Husiové zaútočili.
0: Přesně tak, minulý týden útočili i na další jiná v regionech, ano.
1: No, tak vy byste se taky bál o bezpečnost Saudské Arábie teď?
0: Víte, co tady vůbec nejde o bezpečnost? Tady jde o to, kde si prostě Husiové řeknou, my budeme dál střílet na letiště v Saudské Arábii, tak Saudové třeba mohou ujišťovat, všechno je bezpečí, všechno už je v pořádku, v sobotu jsme to všechno napravili, ale vy jako ředitel nějaké letecké společnosti evropské pošlete tam letadlo s 200, 300 lidí. To je otázka. Takže ona ta hrozba vůbec nemusí být reálná. Ono stačí prostě jenom nějaké riziko, že se něco takového může stát. A já znovu říkám, myslím, že to bylo 5. října, Husiové řekli, vaše saudsko-arabská letiště jsou pro nás legitimním terčem. My můžeme dneska spekulovat o tom, jestli to je nebo není válečný zločin, zda a nakolik ta letiště byla využívána i třeba k vojenským aktivitám.
1: No, trefili civilní terminál číslo 3 na tom riádském letišti. Přesně tam tak, zahynuli normálně
0: přesně
1: turisté.
0: Tak, ale když Saudové útočili na letiště v Saná, tak také říkali, útočíme na teroristy a také zasahovali přeci civilní struktury v zemi, pozabíjeli 10 000 lidí Saudové, civilistů v Jemenu, jo, a také říkali, že je to namířené proti bojovníkům. Takže my víme, jak to bývá v každé válce složité, a i kdyby se nakrásně řeklo, že útok na letiště krále Chálida byl válečný zločin, tak je to úplně jedno, prostě ta hrozba trvá dál a to je na tom to nejpodstatnější, ne jak to budeme definovat.
1: Íránský ministr zahraničí teď nabídl, že Teherán zprostředkuje diplomatická jednání mezi Saudy a Husí. Je něco takového reálné, na co by třeba Saudská Arábie přistoupila?
0: Je to reálné. Je reálné, že Írán uklidní Husie výměnou za nějaké protislužby, řekněme nějaké protinabídky, politické zisky pro Husie v Jemenu, politické zisky pro Íránce v Hormuzském průlivu. To je všechno právě nesmírně propletené. A vracíme se znovu k té válce, která nezačala, vy teda řeknete 28. února, tím, že Izrael a Američané napadli Írán, ale je to vyhrocení té krize bezesporu a vidíme, že především Američané nejsou schopni ukončit tuto válku a Írán toho využívá ve všech možných ohledech, se kterými nikdo nepočítal, včetně třeba podpory a ponoukání Husijů a teď vlastně jejich jménem. Teherán říká v podstatě, že bude jednat se Saudskou Arábií. Znovu se dostává, snaží se dostat do centra dění teheránský režim.
1: No tak tady na tom i vidíme, nakolik je ta husijská klika prodlouženou rukou právě teheránského íránského režimu.
0: To je otázka. Víte co, má to další rovinu. Teďka třeba jsme se mohli dočíst v izraelských novinách, že se nabízejí Izraelci, že pomůžou Saudské Arábii v boji proti Husijům. A otázka je, přijme to Saudská Arábie, když proti službou by mělo být, že Saudská Arábie uzná Izrael. Přistoupí Saudská Arábie na to, že si najme židovské vojáky, aby bombardovali muslimy v Jemenu. To jsou všechno otevřené věci. Uvidíme, jak to celé dopadne.
1: Dobrá, díky, že jste přišel a udělal v tom pro tentokrát jasno.
0: Děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska spolu se mnou Břetislav Tureček, expert na Blízký východ z Metropolitní univerzity Praha a taky bývalý blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu. Řešili jsme útoky Husijů na saudské letiště v Riádu, taky napojení na Irán, komplikace ve světovém obchodě s ropou a tak dále a tak dále. Tuhle epizodu jsme chtěli udělat už delší dobu, ale odsouvali jsme ji kvůli komunálním a senátním volbám. Ještě nějaké takové díly máme v záloze, takže se k ním postupně dostaneme. Nicméně mluvit budeme v nadcházejících dnech i o druhém kole hlasování do Senátu, to je jasné. Vybrali jsme pár zajímavých duelů, které stojí za to sledovat a brzy vám o nich něco řekneme. Naslyšenou zítra.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Schnierch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Schnierch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovenštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění, abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně propřemýšlet nebo přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo překvapit čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu dráhu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá shrnout pod škatulku. Autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. A jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy čtyřikrát, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z foglarovek, potom i kreslených komiksů, rychlých šípů, májovky, verneovky, dobrodružné knihy typu zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou. To byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých, tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako, sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost, takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téme jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli, protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin a jestli taky vychází z tebe ta postava původně. Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále. A mě zajímá právě ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120-150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela. A že dokážu jako nějak uchopit postavy a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
2: tam stále
1: Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnirch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moc shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská nebo 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali, do toho obecného přehledu, tedy odsun Němců prostě nepatřil a já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálií začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou
1: vrstevnici
2: tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neopouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím za letí věci, jako že seš zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film. Pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty. A ono toho prostě postupem času nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo válečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. A že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů, nebo naši krajané, a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří se přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
2: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, když jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, ano. Je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to, takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišín s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co kdysi udělala Alice Nelis, tak jsem si říkala, to bude dobrý, to bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: A on říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když
2: to říkal. To je krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Jak, kolik hodin denně píšeš a jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
2: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže existovalo zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá. Takže když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnou s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že jsi neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
2: Ano, to se neboj, to takhle jo, pojmenovávat. To já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo. Na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naší životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
1: Já proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
2: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
1: ten
2: jako...
1: Ten vztah, nebo to,
2: aby se... Uzdravit to trauma.
1: A, tak asi myslím, ano, uzdravit trauma. A to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
2: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spoilovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle tuhle jako část našeho společného života, třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to asi nějak pocítí. Ono vlastně
1: se tomu zase, úplně asi vyhnout, přesně. Jako nelze úplně vyhnout.
2: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
1: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to někdy řekla?
2: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na 3x a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
1: Pak zahodila ten rukopis.
2: No, a mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jaký papiňák prostě, jak to v něm všechno jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tedy odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tedy, řekněme, na za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
1: To jsou ta brněnská strašidla.
2: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takovýchhle podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
1: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
2: No já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tedy čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než 2 dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, 11, tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
1: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
2: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Nejnovější vydání, to jsou 3 novinky a 3násobná jednička.

0: Tuesday.
1: Číslo 5.
0: Ještě o místo výš je nová Celeste Buckingham, Watch Me Win. Tři nejlepší, Anika Iris, Morning Blues. Cat's Eye, Animal. A jednička. Po třetí jasně a suverénně, Miley Cyrus, Bass Persuades. Všechno důležité, včetně hlasování u nás na webu.
2: Praha.rozhlas.cz.
0: A teď zase vy. Kdo bude příští neděli nejlepší?
3: Rádio Praha. Na síti s Rádio Praha. Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
4: Mistryně světa a nově také vítězka finále světového poháru pozvání do pořadu na síti na radiožurnálu Sport přijala česká lukostřelkyně Marie Horáčková. Maruško, ahoj.
5: Ahoj, Andrejko.
4: Vítej. Mistryně světa z roku 2023. Ty máš za sebou mimořádný úspěch i letos. Poprvé jsi se v kariéře kvalifikovala mezi 8 nejlepších závodnic sezóny do finále světového poháru v mexickém Saltillu a rovnou ho celý vyhrála. Maruško, jak velký je to úspěch?
5: Já bych řekla, že obrovský a jsem za něj moc ráda, protože to byla jedna z mých jako met a cílů a snů.
4: Je to jako víc než to mistrovství světa?
5: No, asi bych to úplně neporovnávala, protože mistrovství světa se pro lukostřelbu koná jednou za 2 roky a to, které jsem vyhrála, tam mělo bonus ten, že jsem se tím kvalifikovala na olympiádu, nebo Česko jsem kvalifikovala na olympiádu a světový pohár probíhá každý rok, jsou 4 kola, ale do toho finále se

0: dostane pouze prostě 8, respektive 7, protože 8 je člověk reprezentující zemi, ve které se ten závod, to finále pořádá. Takže a dostat se vlastně do toho finále je velmi těžký, protože tam musí se být člověk fakt jako dobrý celou sezonu, anebo se mu podařit vyhrát jedno to kolo, co se teda povedlo mně. A myslím si, že je to všechno těžký a je velmi málo jako lidí, kteří se toho finále účastní pravidelně.
1: Ty jsi se do toho finále dostala díky červencovému vítězství na světovém poháru v Madridu. Bylo už samotný finále vlastně to, že se tam kvalifikuješ jedním ze splněných cílů?
0: Jo, rozhodně.
1: V Mexiku to přitom nezačalo všechno úplně ideálně. Ty jsi měla problémy s dopravou a nestihla si losování. Jak moc tě taková komplikace rozhodí v hlavě?
0: No, těžký to bylo hned vlastně na začátku na letišti, kdy jsem teda měla trošku strach, jestli vůbec tam jako odletíme nebo ne. A nakonec se to teda podařilo. Paní šikovná, co nám prostě pomohla s letenkama je přezařídit, tak jsme si prostě počkali jeden den ve Vídni a letěli jsme o den později, ale to losování, mě to vůbec nedošlo. Já jsem tam až přiletěla a teďka mi psala Němka Katarína, hele, ty jsi tady propásla focení a jakože tě schánějí. A já říkám, ale já jsem jim psala, že prostě máme zpoždění a že bohužel teda dorazíme o den později, tak nevěděla jsem teďka, jestli ty organizátoři to vědí, nevědí, co se děje. A potom, až když jsme dorazili na hotel, tak mě vlastně došlo, že bylo to losování. A trošku mě to mrzelo, protože kor v tom Mexiku u mě dělat obrovskou show a z těch videí to bylo vidět a docela vtipný bylo, že tam teda někdo držel moji vlaječku a já jsem tam byla jenom jako česká vlaječka. Na druhou stranu mě to vlastně nějak jako neovlivnilo, protože si myslím, že je potřeba se docela rychle adaptovat na to, co člověka čeká a já jsem si sobě říkala, když jsme zůstali v té Vídni, že když se dostanu do Mexika v sobotu večer, tak to stačí, protože závodím až v neděli.
1: Ty jsi ve čtvrtfinále porazila domácí Paulu Vasquezovou, Anu Paulu Vasquezovou, 6-4. A v semifinále další Mexičanku Alejandru Valenciavou, dokonce 6-0. Jaký to bylo střílet proti domácí při tom, vlastně jak říkáš, ta atmosféra v Mexiku umí mít bujará, tak jaký to bylo střílet do domácích řád?
0: Mě to vlastně moc bavilo a pro mě tam byly vlastně dva faktory, protože trenér, s kterým jsem spolupracovala po olympiádě rok a půl, tak právě přešel a trénuje teďka mexický tým, takže to bylo i to se vlastně připravit na to, že ten trenér je tam s nima. Ale vlastně jsem byla ráda, protože jsme se viděli po docela dlouhé době a rozešli jsme se v dobrém, takže to nemělo na mě negativní efekt. A potom, když jsme se teda spolu s tím trenérem bavili, a teďka možná odběhnu od otázky, tak on vlastně mě pozoroval, že jo, nebo pozoruje tak jako všechny na tréninku, protože nás tam zase tolik nebylo. A říkal, no, já když jsem to viděl, tak jsem si říkal, to bude těžký.
1: Tak už má na tebe odhad.
0: Jo, jo.
1: Ty jsi dokonce před semifinále vlastně měla zkušenost s tím, že vás kvůli bouřce a bleskům na hodinu zastavili. Ty jsi potom říkala, že ti to možná paradoxně pomohlo uklidnit nervy. Co člověk během takové pauzy dělá při lukostřelbě? Já vím, co bych dělala v tenise, ale
0: to mě zajímá, co bys dělala v tenise.
1: Šla bych se asi najíst, převlít se mokrý tričko, pokecala co nejrychleji s trenérem, aby mi vlastně vysvětlil, co jsem tam doteď dělala, ale měla bych před sebou jako třeba ještě docela dost času jako na tom kurtě. Tam je prostě víc času na všechno. U vás je to o jedný, dvou chybách.
0: To máš pravdu. Že? Jo, no. Jo. A tam, když jsme se dozvěděli, že my už jsme vlastně byli připravení a šli jsme, že nás vypustí jako do arény, ale řekli stop, budeme čekat, vypadá to, že přichází bouřka, tak to bylo jako 15 minut, pak nám přišli říct, hele, určitě teďka to máme jako na půl hodiny, možná delší čas, takže to bylo kolem té hodiny. A v ten moment já jsem tak jako se šla projít. Šla jsem se taky převlít, ale spíš oblíknout, protože začala být chladněji. A já jsem se měla sebou křížovky. Takže já jsem luštila křížovky a to tam taky za mnou někdo přišel a říkal, co to je, co tady je za kouzlo, jako co to děláš. Jako,
1: co to je za kouzlo, pozor.
0: Český křížovky, jestli chcete, tak jo. Tak to je prostě pro mě jako na odreagování, protože pořád tam běží televize, pořád tam vlastně běží ty souboje, jak probíhaly, jsou tam ty holky.
1: Snažíš se třeba, promiň, že ti do toho skáču, ale snažíš se třeba jako nejít na telefon?
0: Jo, absolutně.
1: Absolutně nula.
0: Absolutně nula. A povídali jsme si tam vlastně s Němkou, protože s tou se s Katarínou se známe dlouho, s tou jsme pak vlastně stříleli to finále, takže tam jsme probrali jako drbíčky a dala jsem si i nějaký jídlo, protože tam je taky dost důležitý udržovat hladinu cukru a tak to vlastně mě vyšlo i docela dobře. A tak jsem se udržovala jako v pohodě, no. Pak teda, když zahlásili 10 minut do začátku, tak se člověk zase znova rozcvičil, to jsem si nadala sluchátka, tak jsem si tam chodila ze strany na stranu, představovala jsem si zase vizualizaci, jako jak to bude, jak já budu střílet a byla jsem ready.
1: No, byla si rozhodně ready, Valenciovou si porazila v semifinále, jestli se nepletu, a ve finále Katarínu Bauerovou. Jak moc ti pomohla ta zkušenost, že si Mexičanku porazila už v roce 2023 vlastně na to mistrovství světa a tu zkušenost si měla proti ní ve velkém zápase stát i teď?
0: Já jsem věděla, že se musím připravit zase o něco lépe, než třeba na jinou soupeřku, protože Alejandra je velmi, velmi kvalitní střelkyně ale myslím si, že jí tam trošku obě dvě, že ty Mexičanky možná právě jim nepomohlo, že střílejí doma a že vlastně se chtěli ukázat a věděli, že na to mají a možná právě neunesli jako v uvozovkách tíhu toho davu. A pro mě taky vlastně náročný, protože celá ta tribuna fandí jako jim. A na druhou stranu si myslím, že jsem si dokázala u těch diváků vybudovat nějaký jako respekt, takže mě vlastně potom v tom finále taky fandili, když teda jsem jako sice porazila obě Mexičanky, tak ale ty diváci byli skvělí a jako hodně, hodně fandili. Na druhou stranu se mně líbí, že vlastně ačkoliv to Ana Paula obrečela a Alejandra z toho byla taky smutná, ale ono většinou je člověk smutný z toho, že nepodá takový výkon, jaký by si představoval, takže oni udělali mnohem víc vlastně chyb. Já jsem střílela teda jako hodně dobře zas na druhou stranu, to se musí nechat, ale takže vlastně ty holky přijdou a pogratulujou a vlastně máme pořád dobrý vztah.
1: Marie Horáčková tedy svou premiérovou účast ve finále světového poháru proměnila rovnou ve vítězství. O letošní sezóně a o tom, jak se změnila její pozice mezi nejlepšími lukostřelkyněmi světa, budeme pokračovat za chviličku na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte pořad na síti na radiožurnálu Sport a mým dnešním hostem je lukostřelkyně Marie Horáčková. V roce 2023 se stala mistryní světa, letos vyhrála závod světového poháru v Madridu a nedávno přidala i triumf ve finále celého seriálu v Mexiku. Maruško, když si v roce 2023 vyhrála mistrovství světa, mohl to někdo zvenčí vnímat jako jeden mimořádný turnaj? Třeba někdo jako já. Nicméně máš pocit, že už si sama sobě potvrdila, že mezi absolutní světovou špičku patříš opravdu.
1: Jo, a stejně si to musím pořád jako říkat a připomínat. A teďka asi včera i ségra moje, my jsme byli na tréninku v klubu u mě v Plzni a tam jsme řešili něco s jedním začínajícím dorostencem, kluk prostě 14-15 let a ona chtěla jako jeho trenérka, aby jsem taky mu něco řekla jako z mojí zkušenosti a pak říkala, hele, tady k tobě mluví jako aktuální světová jednička, jo, to prostě nikdo teďka jiný lepší není. A mě to tak vlastně zarazilo a říkala jsem si, wow, no fakt jako jo, a je to vlastně strašně zvláštní, že tohle máme jako u nás doma, protože my se tak jako nebereme. A na druhou stranu je to tak hezký si to jako zavnímat a pro mě teda mnohem hezčí je, když to vnímají lidi okolo, jak v Česku, tak ale ve světě.
0: Jak moc tohle vnímají ty soupeřky? Protože když mluvíš o někom, kdo by z tebe měl čerpat možná inspiraci, moudra a mladší generace, skvělý, ale co když přijedeš teď na závod? Je to tam jakoby takový to extra ajajaj, tata ví, jak potrápit?
1: Já už jsem to cítila loni trošku. A možná právě tím titulem mistryně světa, možná i tím, že jsem začala vlastně trénovat s tím Markem Dellenbachem, tak tam možná všichni cítili jako, že hele, tak uvidíme, co nám jako ukáže. Na druhou stranu si myslím, že bylo i vidět trošku progres v mojí technice, samozřejmě v očích toho, kdo tomu rozumí. A myslím si, že dokážu působit s takovou suverenitou, když mám den a když mi dobře funguje jako hlava a je to podložený tréninkama, tak ty soupeřky, myslím si, že je to, dokážu to jako cítit, že už já nejsem ta bojavá, ale na druhou stranu ty druhý jsou bojaví právě z té mojí pozice.
0: Ty bojaví, který ale umějí podat ruku, jak jsme dnes zmínili, tak dokážete si se soupeřkami nejenom podat ruku a uznat úspěch, ale taky třeba poradit, co se týče techniky, vybavení, jako sdílet nějaké svoje zkušenosti, anebo je to všechno ohalené jako tajemstvím?
1: Ty tajemství jsou. Jsou hodně v týmech, který mají prostě trenéra a ten tým je jako hodně ucelený, takže ty zkušenosti zkušenosti nějaký dává ten trenér tak, jak on uváží za vhodný. Samozřejmě se bavíme napříč jako všema střelcema mezi sebou a s holkama teda z mýho jako užšího třeba kruhu, kdo mě je bližší, tak si radíme, když potřebujeme, nebo když se někdo zeptá, tak tu radu si dáme jako beze všeho, protože nějaký jako jednotný cíl tam je a vlastně si fandíme navzájem a víme, že třeba to vybavení vlastně máme všichni jako stejný, můžeme tam něco vychytávat, ale stejně je to prostě potom o síle toho jedince v ten daný okamžik. A

0: Ale to se to třeba hodně projevilo, ta pomoc, protože já jsem dostala vybavení, nebo firma, od které já mám luky vyrobený, to je z Ameriky, hodně tady taky Evropanek s tím střílí, ale to vyrobili nový modely a my jsme s tím vůbec nebyli spokojení a všechny jsme vlastně říkali stejný názory a stejné věci a tak jsme se snažili hrozně jako dlouho najít nějakou kombinaci, která by nám jako fungovala a zároveň jsme neporušovali smlouvu, protože ve smlouvě je, že musíme závodit s tím nejnovějším. Tak to bylo takový trápení letos a třeba zase jiná Němka, Michelle Kropen, tak ta právě říkala, hele, zkus tady tu kombinaci a já jsem si říkala, no nevím, no tak možná jo. Bohužel jsem ji zkusila až po Evropě, ale to nevadí, ono to klaplo, aspoň na ten Madrid a pak na Mexiko.
1: Když zmiňuješ opravdu i trápení z letošní sezóny, přesto prostě vyhraný světový pohár v Madridu, vyhraný finále světového poháru v Mexiku, doma také mistrovství republiky v Plzni na domácí půdě. Je to pro tebe ta nejlepší sezóna, anebo je to vlastně úplně srovnatelný s tím rokem 2023?
0: Je to nesrovnatelný, protože ten 2023 něco odstartoval vlastně a myslím si, že na to umím, nebo dokázala jsem na to trošku navázat a vlastně můj další cíl byl se držet v top osmičce ve světě a být tam jako pravidelně, ne jako takhle jednou jako v uvozovkách úlet a to si myslím, že ty postupní kroky tam jdou a můj hlavní cíl je odjet na olympiádu do LA, ale ne se jí jako účastnit, což jsem měla dvě účasti už, ale jet tam fakt bojovat o medaile a to je něco, na čem teď vlastně pracuju.
1: Ty jsi taky mluvila o tom, že vlastně jedním z tvých cílů je lukostřelbu v Česku zviditelnit. Pozoruješ, že na základě od toho roku 2023 se o lukostřelbě vůbec víc ví, že opravdu proto děláš to maximum?
0: Myslím si, že z mojí stránky bych možná ještě mohla dělat víc. Na druhou stranu si potřebuju udržet to, že mým hlavním jako cílem je to provozování toho sportu, takže doufám, že to, co dělám, je dostačující a jsem moc ráda za veškeré příležitosti, kdy tu lukostřelbu můžu zviditelnit. A řekla bych, že jo, že dokážu říct, že ten nárůst nějaký je, protože třeba množství účastníků mistrovství republiky žatstva nebo dorostu je v porovnání s mojí dobou jako rapidní. To je úplně jinde, to je 40 dětí jako v jedné kategorii, což je jako velký číslo pro nás, takže je to skvělý, mám z toho moc radost a na druhou stranu myslím si, že do široké veřejnosti se taky dalo dost povědomí o lukostřelbě, že to tak jako berou, už to berou jako sport a že existuje i tady u nás.
1: Lukostřelkyně Marie Horáčková je dnešním hostem pořadu Na síti i během jedné z nejúspěšnějších sezón kariéry, ale řešila velké změny, skončila spolupráci s trenérem Markem Dellenbachem a měnila také své náčiní. My jsme to trochu naťukli, ale právě o tom si budeme povídat po písničce na Radiožurnálu Sport.

0: Marie Horáčková letos slaví velké úspěchy, velké výsledky, zároveň se ale musela vyrovnat i s důležitými změnami ve svém týmu a ve svém vybavení. Ukončila spolupráci s trenérem Markem Dellenbachem, za kterým dlouhodobě dojížděla i do Švýcarska a řešila také změnu závodního vybavení. Maruško, proč spolupráce s Markem skončila?
1: To bylo docela náhlé, my jsme s tím úplně nepočítali, přišlo to přesně před startem sezony, přišlo to v březnu a Mark nám oznámil, že odchází do Mexika za mexickou reprezentací, kdy on je docela v těžké pozici, nebo byl, možná postále je, on trénoval, on je Francouz, takže trénoval strašně let ve Francii, pak byl 6 let v Německu a pak se ocitnul teda ve World Archery Excellence Centru, které je ve Švýcarsku a je tam jako head coach, to znamená, že je tam vlastně přístupný jako komukoliv a na druhou stranu on nechce pracovat s kýmkoliv, což chápu jako člověk jeho kvality. Takže to byla příležitost právě pro mě a pro Adama a potom i jako další vlastně lidi z Česka s tím chtěli navázat spolupráci, ale už to nestihli. Protože je to člověk, který si myslím, že mě uměl posunout do té top osmičky uh-huh. ve světě, že jsem trošku začala jinak vnímat jednak psychologii vlastně toho závodění, přípravy, ukázal nám nějaký fígle jako v té přípravě, který nějaký rutiny, který jsem jako si ani nemyslela, že by jako se mohly používat. Na druhou stranu to, že vlastně odešel a stejně se mi povedl úspěch, si myslím, že i to, že mám vlastně velký základ zase v spolupráce s tátou, která mi vlastně, já ho nechci vždycky opomíjet, protože ten Mark tady byl rok a půl, já jsem se od něj hodně naučila a naučila jsem se přesně to, proč jsem za ním šla, protože je to trenér, který má zkušenosti s olympijskými medailemi a ví, jak se připravit na mistrovství světa a na to získat olympijské medaile a to je to, co já se chci naučit, ale zase od táty mám ten dlouhodobý a dlouholetý základ.
0: Jaký to bylo dojet do Mexika, vyhrát tam finále světového poháru a ještě vlastně porazit dvě Mexičanky? Padl tam mezi vámi nějaký vtípek, kromě toho, jak se zmiňovala?
1: No vlastně asi ne, my tak jako jsme to drželi na takové linii před tím závodem, že se člověk pozdraví a obejme a vlastně si řekne, jak se má a takový ty jako osobní vlastně věci probere, ale o tom střílení se zase tolik nebaví, protože tam je asi nějaký vzájemný respekt a myslím si, že i on musí trošku držet se jakoby zpátky, aby ho někdo jako nenařknul z toho, co s náma probírá, neprobírá. Ale potom po tom závodě, když to skončilo, tak měl radost, jako kdybychom jako spolupráci vlastně neukončili a to bylo moc hezký a zase jsme tam se poradili třeba o něčem, teďka řešíme nejenom luk, ale třeba i šípy, takže nějaké takové rady zase z jeho zkušenosti. Já už to beru tak, že se tím nemusím nutně jako řídit, ale je to nějaká supervize pro mě.
0: Jak těžký je teďka najít si novýho trenéra?
1: Velmi, já jsem vlastně nezačala ani pořádně jako hledat, respektive Adam se zkoušel hledat něco, já jsem vlastně hnedka šla zpátky k taťkovi, který mě zná, který umíme spolu komunikovat, umíme spolu spolupracovat a hlavně mi umí seštelovat, se řídit to nářadí. Takže nade mnou vždycky, že měl a bude mít vždycky jako dohled. Na druhou stranu ty závody jsem si chtěla odjet sama, protože jsem si nějak sama sobě potřebovala dokázat, že to jako zvládnu i když tam nikoho za sebou jako nemám. Ale třeba to, nevím, jestli to je udržitelný na další roky dopředu. Je to ale těžký sehnat toho trenéra, protože ty dobří jsou už v týmech a je samozřejmě pro ně výhodnější trénovat tým než dva jednotlivce a v Česku bohužel, ačkoliv máme českou reprezentaci, tak nefunguje jako tým, funguje jako jednotlivci a to je poměrně náročný a my jsme vlastně jenom dva jediný, který jsme profesionálové a takže je to náročný a zase jít za někým teďka 2 roky před olympiádou, u koho si třeba nejsme jistý, tak mi to přijde větší risk, než nemít nikoho. Hmm.
0: Velkým tématem, už jsme ho dneska zmínili, byla i ta proměna vybavení. Tak k čemu vlastně došlo ke změně luku, jak to vlastně funguje u lukostřelkyně, když se vymění luk, jak dlouho si ho zastřeluješ, nebo jak bych to řekla, jak dlouho se na to zvykáš?
1: Tam je
0: Nejčím mi řekni, promiň, já jsem to řekla moc najednou. Co se vlastně měnilo v tvém vybavení?
1: Úplně všechno. Když si promítneme ten čistě Robin Hoodovský look, tak má nějaký střed a ramena, což jsou ty dvě ohnuté lyžičky v uvozovkách, tak obě dvě věci přišly jako nové. A teďka, co se týče lukostřelce obecně, tak střed se vlastně nemusí měnit, ten vydrží několik let, ale ty ramena u té výkonnosti, kterou máme, by se měla obnovovat každou sezonu. Protože se prostě vypráskají, vystřílí a je tam pak riziko i toho, že ztrácí sílu a můžou prasknout. Takže ty ramena jsou i pro nás jako nejvíc citlivý bod k tomu, jak jsou těžký, jak jsou rychlý, jak jsou bytelný, jak jsou rovný z výroby a jaký mají průběh toho nátahu, kdy teďka ty, co přišli, ty noví, tak nebyli rovní, byli poměrně křiví, museli se hodně dolaďovat a průběh nátahu mě vůbec nevyhovoval, protože byl pořád jako jemnej a měkej a já potřebuju vlastně v konci cítit tu sílu a cítit to, že tam něco mám. A tak já jsem si jako přidala vlastně libry, přidala jsem si sílu na tom luku, ale to mě pak zase jsem začala mít zdravotní problémy, protože ta síla tam pořád byla, ty svaly to cítily, ale ten můj pocit k té technice a k tomu střílení byl prostě úplně jiný. V kombinaci potom ještě s těmi středy, protože každý ten střed má ještě jinou geometrii, takže
0: to je alchymie.
1: Je to poměrně alchymie. Tady, když se o tom bavíme takhle, tak vlastně jo. A ten střed, každý má jinou geometrii a záleží i na tom, jak se člověk vlastně opírá tou opěrnou rukou do toho luku a má to vlastně impact na celý tu techniku a na celý ten nátah a výstřel. Takže je to poměrně hodně věcí, které se řeší a hodně věcí, všechny možné kombinace, co jsem vyzkoušela, tak je to docela náročný. No.
0: Dobře to dopadlo, znamená to, že tohle vybavení ti zůstane na další sezónu?
1: Ne.
0: Zase změna.
1: Nevíme, nevím ještě obnova. Stále, protože možná i naštěstí mě teďka v říjnu vyprchává právě smlouva tady s Američany a Korejci už mě oslovují asi tak rok a půl a říkají, kdy už budeš moc nás vyzkoušet. A já teda vidím mnoho střelců, kteří stříleli s tím, co mám já, tak přešli právě tady k té druhé firmě, ke Korejcům. A je to i na té bázi jako komunikace vlastně s tou firmou, protože my jsme nějaký jako jejich střelci, nějakým způsobem je reprezentujeme a oni by se o nás vlastně měli nějak starat a plnit ty smlouvy. A mně se kolikrát stalo, že i s těma Američanama já jsem si objednala něco, strašně dlouho trvalo, než to přišlo, a pak přišlo něco, co jsem si neobjednala. Takže jsem si třeba pak i něco musela koupit sama, ačkoliv ve smlouvě mám, že můžu dostat 4 luky na sezonu.
0: No, mistryně světa a vítězka finále světového poháru Marie Horáčková je dnešním hostem pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport. Nový trenér, nové vybavení, ale jeden dlouhodobý cíl a k tomu se dostaneme po písničce. Tak vydržte s námi.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: dvě olympijské účasti už má Marie Horáčková za sebou, další velký cíl je ale jasný. Už jsme ho dnes zmínili, je to Los Angeles 2028. Cesta na olympijské hry má být pro lukostřelce tentokrát ještě složitější a Marie navíc sní o tom, že by se na ně mohla kvalifikovat společně se svým partnerem a českým reprezentantem Adamem Li. Adama si Maruško zmiňovala dneska několikrát, tak já připomenu posluchačům, že to je další reprezentant Adam Li. Co pro tebe Los Angeles 2028 dnes na podzim roku 2026 znamená? Jak moc je to v hledáčku v hlavě?
1: Myslím si, že už dost, že už to tam jako svítí a že ten cíl, ačkoliv je tam spousty jiných závodů a těch jako dílčích cílů, tak tenhle ten už tam svítí poměrně jasně.
0: Bliká,
1: protože na jednu stranu se zdá, že ta doba ještě do toho LA je dlouhá, ale ono vlastně v tom sportovním jako světě je to, kdyby jsme tady luskli prstama, tak jsme v LA. A ono to je totiž o tom, že sama vlastně víš, že ta olympiáda má nějaký termín, ale dostat se na ní a kvalifikovat se na ní probíhá rok dopředu. Takže pro nás už je to vlastně příští rok první kvalifikace a proto to tam teďka běhá mnohem víc.
0: Čím to bude složitější pro českou lukostřelkyni se kvalifikovat?
1: Budou nová pravidla. Přistoupil na olympiádu kladkový luk. Do této doby byl pouze reflexní luk. Ten kladkový luk bude mít, je to jako ten testovací sport vlastně, jestli se uchytí nebo ne. A je to teda další disciplína pro lukostřelbu, což je vlastně fajn z pohledu nějakého jako marketingu olympijského, že se bude rozdávat více medailí. Bohužel ale nám nenavýší místa. Oni nám ukrouhnou místa z toho reflexního luku. A z toho kladkového se bude kvalifikovat pouze 8 lidí a budou závodit pouze v mix týmu, takže musí tam být 8 holek, 8 kluků ze stejné země nebo v té dvojici. A zbylých teďka ta matika, 56 míst je pro reflexní luk, z toho 24 míst je z týmu, takže se bude kvalifikovat 8 týmů, což si myslím, že pro českou lukostřelbu je nechci být jako zlá, ale skoro nemožné. Možná jako kluci by se tomu mohli přiblížit, ale musí ještě hodně jako šlápnout do pedálu. A myslím si, že i ty jednotlivci budou dost jako těžký. Na jednu stranu oni říkají, že tam bude možnost více zemí, aby se tam kvalifikovali, ale pořád tady máme jako Evropu, která je jako hodně nabušená oproti tomu, když si má vystřílet jako Amerika vlastně hry, jako Asie je na tom podobně, ale tam vlastně těch zemí taky není tolik jako v té Evropě. Tak myslím si, že to není nereálný, myslím si, že můžeme mít rozhodně zase holku a kluka na olympiádě, ale držte nám palce.
0: Dokonce se může stát, že tedy s Adamem Lim, kterým tvoříte nejenom lukostřelecký reprezentační pár, tak tvoříte i osobní pár, že se tedy kvalifikujete na olympiádu a užijete si to jako partneři. Jak velká je tohle motivace?
1: To by bylo skvělý. Ono je vlastně vtipný, my jsme spolu byli v Paříži, ale to jsme ještě spolu nebyli partnersky.
0: Ano.
1: A možná to je jako vlastně vtipný, ale to by jsem si moc přála, protože to je takovej náš obou jako cíl a velmi, velmi přidaná hodnota to vlastně prožít spolu.
0: Jak vůbec spolu prožíváte vlastní kariéry? Jak moc jste si oporou, jak moc si mluvíte do práce?
1: Myslím si, že to umíme držet, pořád to máme hezky jako nastavené na takový rovině, že si spíš podporujeme, pomáháme, vyslechneme, nemluvíme jeden druhýmu do toho, protože to asi pro to partnerský nedělá úplnou dobrotu. Možná jenom jako, hele, myslím si, zamysli se, udělej si to podle sebe, ale ta podpora je tam obrovská, letos jako neuvěřitelná od toho Adama, protože on vlastně se mnou byl u toho, i když jsem vyhrála Madrid a pak teda jsem chtěla, aby se mnou letěl do Mexika, tak tam se mnou byl a jako za mě super, no, protože jako co víc říct.
0: Výsledky mluví za vše. Marie Horáčková tedy míří za svou třetí olympijskou účastí. Tentokrát by ráda cestu do Los Angeles sdílela i s partnerem Adamem Li a také kolegou reprezentantem. V poslední části pořadu se vrátíme domů k Arkusu Plzeň, její lukostřelecké rodině a také k tomu, co dělá Marie Horáčková, když zrovna nestojí před terčem.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.

0: poslední část dnešního rozhovoru na síti se věnujeme Marie Horáčkové nejen jako reprezentantce, ale také člověku, který zůstává velmi aktivní v české lukostřelecké komunitě. Pomáhá svému klubu Arkus Plzeň s organizací závodu a lukostřelba je navíc sportem, který provází prakticky celý život. Maruško, lukostřelba je u vás vlastně rodinná záležitost. Ty jsi měla vůbec šanci vybrat si jiný sport?
1: Myslím si, že jo. Já jsem hodně, jako my jsme se Segrou tancovali víc, a no ale pak myslím si, že to tam taťka taky dobře jako zahrál na druhou stranu, já jsem vždycky chtěla. A tu cestu jsem si tak nějak jako vybudovala s pomocí právě táty, který ji uměl usměrnit a nasměrovat.
0: Takže kromě reprezentace se ty pořád ještě věnuješ i klubu Arkus Plzeň. Letos si dokonce pomáhala s organizací mistrovství republiky, které si nakonec sama vyhrála. Jak je být chvilku organizátorka a zároveň vlastně soutěžící?
1: Poměrně náročné. Já teda ty domácí závody mám moc ráda, protože zase jako myslím si, že obě máme tu Plzeň trošku, že no, se tam rádi vracíme. Ano, pod kůží. A cokoliv, co se tam pořádá nám blízké, je moc sympatické. No a my jsme se to snažili i dát do prostoru jako Plzně, to znamená, že to bylo v Šafaříkových sadech, kousek pod náměstím v centru města, kdy to zase bylo viditelné pro veřejnost. Za mě to bylo super, ale bylo to náročné, protože bylo, ano, co si zmiňovala, to dospělé mistrovství, které jsem vyhrála, ale týden předtím bylo dorostenecké, takže to bylo takový dvojkombo a v průběhu týdne tam vlastně probíhala ještě lukostřelba pro veřejnost. Je to ale jako zábavný na jednu stranu, že tam jako není v uvozovkách jenom to střílení, tak se vlastně člověk trošku jako rozptýlí, ale pak je teda velmi unaven, až to všechno skončí.
0: Celkově tě baví být součástí organizace, ty jsi se nedávno jeden víkend věnovala také závodům v terénní lukostřelbě v Chyších, tak proč je pro tebe vlastně důležitý zůstávat i u té organizační složky? Je to něco, co tě třeba do budoucna bude bavit?
1: Já si myslím, že to vlastně pro mě není primárně o té organizaci, ale o té komunitě a o těch lidech, kteří tam jsou, protože když něco pořádá náš klub Arkus, tak tam je to pro mě jako známka toho, že to jsou lidi, s kterými chci trávit čas a my máme jako široký vlastně plénum těch lidí, ať jako od dětí po prostě rodiče, po nějaký seniory, který pomáhají ty závody organizovat. Takže pro mě je to jako kdyby jsem jela na chatu jako za rodinou.
0: Určitě je i pro tu komunitu důležitý tě vidět a vlastně ukázat tě těm v rámci, že jo, organizace, těm závodníkům. Úplně mimo lukostřelbu nakonec možná téma, který tě překvapí, ale ty ses byla v létě podívat na Formuli 1. V Nizozemí, je to
1: ano,
0: tak?
1: Ano,
0: jaká
1: je to
0: byla
1: tak.
0: Tohle zkušenost, jak jsi se k tomu dostala, je to tvoje další vášeň?
1: Já jsem v Olvinčem z projektu a měli jsme vlastně nabídek letos hodně a tím, že oni se snaží propojovat vlastně zážitky, tak já jsem byla trošku smutná, že jsem propásla Fashion Week anebo Karlovy Vary, protože jsem byla právě na závodech.
0: Tak tohle je ale mnohem lepší. Jako promiň, jako Karlovy Vary, klobouk dolů umělcům, ale to, co se tam děje kolem, není zase tak velká věc.
1: To jo. No a jako dostat se na Formuli fakt velká věc, to byla to bomba, ale bylo to vlastně poměrně pro mě unavující, protože jak je člověk zvyklý mít nějaký svůj jako režim, tak tam jako by je jako divák, pak vlastně ta formule nějakou dobu běží, pak jsou 3 hodiny jako v uvozovkách prázdna a pak zase jako formule běží a člověk se vrací až pozdě jako večer. Do toho já jsem ještě se trošku organizovala ty republiky, takže to fakt bylo náročné skloubit, ale formule skvělá a byla jsem tam vlastně s lidma, zase s dalšími mladými sportovci, kterými jsem se mohla i trošku vlastně inspirovat.
0: Marie Horáčková, mistryně světa z roku 2023, ale letos čerstvá vítězka finále světového poháru v lukostřelbě, byla hostem pořadu Na síti na radiožurnálu Sport. Maruško, děkuji ti moc za dnešní návštěvu. Doufám, že se zase třeba ob 3 roky tady sejdeme, já trochu se snažím počítat, klidně ob 2, zase nad nějakým obrovským úspěchem a připomeneme si, že to nebylo rozhodně jedna střela do neznáma. Děkuji ti.
1: Já děkuji moc a posluchačům hezký den.
0: Od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková, a připojuju se, krásný den.
2: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na radiožurnálu Sport. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve městě, na FM i v digitálu. Nelaďte se na Praha.
3: Boy.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.